0: stála zamilovanost do mýho manžela budoucího.
1: Vlastně žijete tak trochu mezi tím zázemím a frontou na pomezí. Jak psychicky náročné to je, protože my budeme mluvit o tom, jak pracujete s klienty, ale zároveň i tohle přece musí být určitý jako psychický tlak pro vás samotnou.
0: Je to tak, Martino, je to velký psychický tlak i pro mě, ale je takový jako kdyby v pozadí, neviditelný. Je to jako kdyby jste na sobě měla takovou těžkou deku. Podpráhový takový stres, který v podstatě, protože mě doprovází, když žiju v Kyjevě, mě neustále doprovází rozhodování o to, jak lépe můžu přežít. Že musím mít zbáleno například zavazadlo.
1: Pořád.
0: Pořád. Zavazadlo s vodou, nějakými svačinami, spacákem, karimatkou a tak dále. Že musím mít doma všechny zásoby k tomu, abych dokázala pracovat a poskytovat terapii lidem, i když nebude mít proud, nebo když mě vypadne internet. Jak s tím naložím?
1: Jakou psychickou podporou nebo spruhou v téhle situaci je ta vazba do Čech? Ať už profesní, anebo lidská?
0: I profesní, i lidská vlastně veliká. I ten samotný například váš zájem a zájem vůbec všech Čechů o to, co se děje na Ukrajině, pro mě je velkou podporou a pro Ukrajince vůbec. Jeden z narrativů ruské propagandy, která se šíří na Ukrajině, je to, že všichni na nás zapomněli. Nikdo o nás nemá zájem. Evropáni nás nemají rádi vlastně. A já tam jezdím i sama zažívám tady v Praze, když se setkávám s lidmi, že mě lidi říkají, že to není tak, že to není pravda, že přispívají a pomáhají. A já to pak šířím také i na Ukrajině. Mezi svými kolegy, klienty, přátelé. A vidím tam tu odezvu. Vidím dojetí, ne u všech, ale dejme tomu u 70% lidí. To vyvolá nějaké hezké pocity. To je jedna věc, to je ta morální podpora. A druhá věc je to, že já sem jezdím v podstatě se vyspat. A hrozně hezky tady spím, protože když nevíte, jestli se dneska večer vyspíte, když už mám za sebou několik těch kombinovaných útoků, který jsem přežívala třeba i v krytu, tak zažíváte neustále něco, čemu se říká latentní násilí. Samotné očekávání toho, že se násilí stane, vyčerpává. Tady pocit ohrožení přispívá k tomu, že vlastně byl bezpím. A když přijedu do Prahy, tak najednou začínám hezky spát. Naposledy pamatuju si, když jsem vystoupila na hlavním nádraží, byla jsem hodně dojatá a přišlo mi, že poznávám ten vzduch, jak to tady voní. A měla jsem dojem, jako kdybych roztánula, jako kdyby ty ledy zešly z mých ramenů. To vlastně byla moje první návštěva od té hrozné zimy, co jsem zažila. Jsem celou zimu vlastně prožila v tom Kyjevě a zažívala jsem ty útoky i ten nedostatek tepla, proudu a vody. Takže Česko bylo najednou prostě
1: oáza.
0: Oáza. Jo, měla jsem dojem, že jsem přijela a přátelé a kamarádi mě rodnou takhle chytili a vzali na ručičky. A byla jsem hodně ohřátá jak fyzicky ve vaně, tak i vlastně lidsky.
1: Hostem Leonarda Plus je psychoterapeutka Anna Michalčuk.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Na všechno, o čem mluvíme v tomto pořadu, se díváme společně s mým hostem, s Annou Michalčuk, optikou psychoterapeutky. Jaký psychický tlak tedy znamenají ty útoky na hlavní město pro tamní obyvatele? Co to v praxi znamená pro život a psychické zdraví obyvatel Kyjeva?
0: Každý si s tím vyspořádává jinak, někdo líp, někdo hůř. Znamená to celou řádu takových obyčejných každodenních omezení, jako například, že během poplachu nejezdí metro, nemůžete být venku od 12 do 5 do rána, nefunguje navigace například. To jsou taková jednoduchá omezení, ale pak i ten neustálý pocit, jak jsme se bavili předtím, toho ohrožení, to je ten stres, který se kumuluje jak v těle, tak i v psychice. A lidi potřebují více úsilí vyvinout k tomu, aby přežili, aby si rozplánovali ten svůj den a mají méně sil na to, aby se propojovali. Takže i když já třeba jsem během té hrozné zimy, která byla letos, našla v sobě úsilí natáhnout tu ruku pro pomoc ke svým přátelům, rodině i tak dále, často jsem zažívala to, že ten člověk na druhé straně vlastně nemá sílu mě odpovědět. Nemá sílu taky. Ale ta osobní setkávání hodně pomáhají a hodně pomáhá to uvědomění toho, že život pokračuje, že my stále vybíráme ten život. A jak to vám ještě říct? Po těch útocích hodně často mívám pocit, je to v podstatě zážitek násilí. Je to zážitek toho, že někdo mě chtěl zavraždit.
1: Co vám samotné pomáhá podporovat, posilovat tu odolnost? A to myslím jak v profesním ohledu, i v tom osobním ohledu.
0: Mně hodně pomohlo zpracovat ty své zážitky z té zimy a vůbec ty války na Ukrajině díky tomu, že jsem vytvořila jednu lekci na téma odolnost, kterou jsem tady prezentovala v Praze, kterou budu prezentovat i dále. Ten pocit, že vlastně moje utrpení má smysl a může vlastně posilit někoho jiného, je jedním takovým silným bodem. Ale obecně moje osobní odolnost a i to, co říkám jiným lidem, stojí na mnoha pilířích a čím víc jich je, tím odolnější vlastně jste.
1: A možná bychom potřebovali příklady?
0: Tak například připravovat se na to nejhorší. Takže moje domácnost je zařízena takovým způsobem, že kdyby vypadla voda, vypadl proud, neměla jsem plyn, tak já vždycky mám nějaké světílka nebo nabíjící stanici nebo plynovou bombu, se tomu říká, k tomu, abych si mohla uvařit. Další věc, zakládám na hřejivých vztazích s lidmi. Když je mi špatně, vím, že třeba teďka úplně nemám sílu se s někým propojit, ale jako kdybych, víte, jako v dětství musíte spolknout sirup nebo tabletu, prostě se namotivuju k tomu tu ruku natáhnout, protože vím, že potom mi bude líp. Psychoterapie také hodně pomáhá. Místo, kde já můžu mluvit o sobě, o tom, co zažívám, o svém utrpení. A další věc je hledání podobných příběhů a podobných lidí, kteří taky zažívali nějaký diskomfort, omezení a inspirace skrz to, jak oni to prošli. Takže já hledám takové lidi, jak třeba v českých celosvětových dějinách, tak i v ukrajinských dějinách. Jeden z mých oblíbených inspirací je ukrajinský filozof Ihor Kozlovský, který byl mučen a byl v ruském zajetí více než 2 roky a poslouchám jeho lekce a to mě hodně podporuje.
1: To je za současné války. Za současné války. Posloucháte Leonardo Plus, mým hostem je psychoterapeutka Anna Michalčuk. Vaše, abych řekla, hlavní odborná práce ve vztahu k Ukrajině, pokud tomu dobře rozumím, tak je péče o manželky nebo partnerky vojáků. Co to obnáší? Jakému tlaku oni čelí?
0: Ano, já jsem dobrovolní krizová interventka v jedné nekomerční organizaci na Ukrajině, která se zabývá péčí o manželky vojáků. Každá žena, která se tam obrátí a nechá svůj kontakt, má nárok na 3 bezplatné, absolutně bezplatné konzultace, může přijít k nám do takzvaných hřejivých kruhů, do těch kruhů může chodit neomezeně a také tam v rámci péče a pomoc při těhotenství.
1: To je offline, předpokládám, ne online.
0: Online. Protože ty ženy jsou v různých okolnostech, jsou po celém státě Ukrajiny, velký stát, i ty odborníci hodně často bývají v zahraničí. Online pro Ukrajinu a pro ukrajinskou terapii je opravdu velkou záchranu a prokázal se jako dostatečně efektivní. Jo, kdyby nebýt toho online, tak vlastně jsme všichni na tom daleko hůř. Čemu oni čelí, jste se mě ptala, Martin.
1: Ano, jakému tlaku čelí, co nejčastěji řeší, tam se vší diskrétností, že nemůžeme sdílet nějaká osobní, vysloveně osobní věci, ale typově, jakým problémům čelí?
0: Já bych řekla, že jeden z takových největších problémů je to, že čelí nepochopení ze strany společnosti. Protože ukrajinská společnost stále v sobě má třeba muže, které si vybrali vyhýbat povinné službě nebo utéct, nebo ženy, se kterými ty manželky vojáků se setkávají, často se bojí jejich osudu. Proto vlastně, když ty manželky vojáků chtějí pozdílet, že jsou naštvaný nebo rozčarovaný nebo smutný a prožívají v podstatě ztrátu toho manželského života a rodinného. To okolí je neumí s tím přijmout a podpořit. To okolí je buď odmítá, zmenšuje a tak dále.
1: A čím to je?
0: Já si myslím, že je to strachem. Dost často lidi se bojí toho, co ty ženy zažívají, protože neumějí si to představit. Jedna věc a druhá věc, občas je to i studem, protože například je tam manželka vojáka a pak je tam manželka člověka, který se rozhodl té armádě vyhnout. A ona vlastně, ty dvě, ta, co má toho vyhýbajícího se manžela, může zažívat stud v kontaktu s tou manželkou vojáka.
1: No, v jaké situaci jsou ty rodiny, které vlastně přišly o manžela buď, že padl na frontě, nebo že tam pořád je, třeba už několik let, nebo zkrátka je nějakým způsobem mimo domov kvůli válce?
0: ty ženy čelí tomu, že na sobě musí táhnout tu domácnost kompletně sami, děti, popřípadě staré rodiče, popřípadě se musí někam úplně přestěhovat. Můžou být z okupovaného území, anebo ta fronta, ona se blíží a dosah těch dronů se zvětšuje, takže ta vlastně nebezpečná zóna, ne kill zóna, ale ta nebezpečná zóna se neustále rozšířuje. Takže i tomu to ty ženy čelí.
1: Já si vzpomínám, když jsem byla ve Sloviansku, tak ještě v té době, když jsem tam měla možnost mluvit s rodinami, tak tam jako plus minus bylo možné žít, ale pak jsem zaznamenala v zimě poté, to byla zima 2025, že vlastně už ta místní vojenská správa žádala, aby pokud možno rodiny s dětmi šly blíž do vnitrozemí, protože to začíná být nebezpečné. Já nevím, jak moc se podle vaší zkušenosti nebo zkušenosti vašich klientek změnila situace potom, co začaly používat ty drony na optických vláknech. Je to nějaký psychologický posun, nebo je to tak plus minus stejné, šlíte i ty konvenční drony?
0: Pro ženy vojáku to v podstatě se nemyslím, že mělo velký dopad, to spíš mělo dopad přímo pro vojáky, kvůli tomu, že jestli já chápu správně, já nejsem vojenský odborník, tam se jedná o to, že ty drony na optickém vláknu jsou hůř identifikovatelné, není možné je potlačit zásobem radioelektronního boje, ale oni nedolítají tak hluboko do toho tylu. To se týká přímo té kill zóny.
1: Naši kolegové zaznamenali, jak to vypadá, jaká je situace v Chersonské oblasti a popisují tam, v jakém dennodenním ohrožení jsou řidiči MHD. Vlastně musí mít takové ty čujky, ty přístroje, které detekují, že se blíží dron. Já vím, že vy jste mi říkala, že, což teda zase se ptám v tom kontextu vaší jako erudice psychoterapeutické, že prostě jako lidé, kteří jsou zvyklí na to, že se tohle děje, tak vlastně jsou citliví už jenom na ten samotný bzučivý zvuk, že něco letí tohodle typu a ono to zní, vy jste říkala, jako komár? Že...
0: Přesně tak, buď jako motorka, ty větší drony zní jako motorka, anebo jako komár, anebo cokoliv, co v podstatě má motor. Cokoliv, co má motor, vyvolává v nich náhle zbystření.
1: Zase to vrátím k těm manželkám vojáků, které prostě žijí, jasně, čím blíž těm válečným zónám, tak tím větší riziko. Zase ve vší diskrétnosti, co s vámi řeší? Co je předmětem té vaší odborné péče o ně?
0: Truchlení v podstatě. Truchlení pro ten jejich život, který se nestal. A přijetí toho faktu, že nevědí, kdy válka skončí. A ty pocity, které nemají kam dát. A hodně často vyčerpání a unávu.
1: Praktické, v jaké situaci jsou ty rodiny finančně? Ono, když je muž v armádě, tak mají nějaký příspěvek? Nebo...
0: Když je ten muž v armádě, tak ty děti a ta manželka můžou mít slevy například na energie. Čím blíž je k té frontě, tím vyšší má peněžní zabezpečení. Tam no, v ukrajinské armádě je to tak, že máte fixovanou výplatu, která činí 15-20 tisíc korun. Teďka to nějak navyšovali, takže asi je to spíš jako těch 15. A plus k tomu dostávají ještě tuším cca 50 tisíc navíc, pokud jsou blízko té kill zóny, toho boje.
1: Ale zase to zase není tak moc. Já jsem se ptala proto, když mluvíme o těch psychických tlacích na rodiny, tak jestli jako pociťují i nějakou finanční tíseň, když se... Jestli ty tlaky třeba případně jsou i finanční, proto se ne vždycky.
0: Ne vždycky, popravdě to není první věc, kterou jdou se mnou řešit. Jo, spíš je tam jakoby takovou červenou linkou to nepochopení, truchlení a unava.
1: A teď jsou situace, kdy se muži vracejí, třeba kvůli zranění, stanou se z nich váleční veteráni. Co to obnáší, jak náročné to pro vaše klientky je?
0: Obnáší to seznámit se s absolutně novým člověkem. S člověkem, který je něčím, co jste nikdy předtím neviděla a nepotkala. Protože voják, který se vrátí z té fronty, to, co na té frontě je adaptivní, pro naši společnost může vypadat nepříjemně, provokativně. On možná se zavírá, nechce o těch věcech mluvit, ona se o něj chce nějakým způsobem postarat a on to vnímá jako rozrušení. Dost často ty ženy taky čelí tomu, že pokud ten manžel tam byl hodně dlouhou dobu, tak v podstatě už neumí žít ten civilní život. On je zvyklý na to, že má rozkaz. On je zvyklý na to, že ví, že má předurčený, co má a kdy dělat. Takže on se musí na novo učit, objednávat se k lékaři, já nevím, vymyslet, co budou dělat dneska večer a tak dále. Další věc je to, že on přijede v podstatě jako méně citlivý, ona po něm chce nějaké to emoční propojení, nějakou blízkost, ale on zatím toho nějakou dobu není schopen.
1: Aha. co v tom krajním případě, kdy se návrat nepodaří. Trauma třeba z toho, že mu zabili kamaráda a není schopen tu emoci spojit s něčím jiným. Mm-hmm. Takže dokonce domácí násilí, alkohol.
0: Děje se to taky, což si vzpomínám, že bylo takové jedno z mých rozčarování. Já jsem i stále toužím potom více pracovat přímo s veterány a s vojáky a když jsem si představovala, že do té práce jdu, tak jsem si představovala, že za mnou přijde takový sokol. Vysoce morální člověk s obdivuhodnými hodnotami, ale tam jsou prostě obyčejní lidi. A moje práce je od toho i pomáhat i třeba lidem, se kterými nesouhlasím, se kterými se moje hodnoty liší i tak dále.
1: Protože prošli něčím, čím my jsme neprošli.
0: Třeba kvůli tomu, že prošli něčím, čím jsme my neprošli, to je taky jako jedna věc. A je tam spousta takové bolesti a uraženosti na to, že my to tady nechápeme a pocit opuštění, jako kdyby na něj všichni zapomněli. To se může taky projevovat ve vztahu s tou manželkou, anebo ten člověk vlastně byl v něčem neúplně zrálý ještě před tou válkou a ta válka jako zvětšovací sklo to vlastně zesílila. A teď s tím musíte naložit nějakým způsobem. Díky bohu na Ukrajině je dostatečně, nevím jestli dostatečně, ale docela dost neziskových organizací, kteří se věnují rehabilitaci pro ty vojáky a jejich zpětné integraci do společnosti.
1: Co obnášel váš výcvik, co všechno, v jakou výbavu potřebuje mít psychoterapeut, který potom už pracuje s klienty. Vím, že i během výcviku pracuje s klienty, takže vy jste už aktivní psychoterapeut.
0: Je to tak. Jsem vlastně psychoterapeut ve výcviku. Když ten výcvik už mám dokončený, mně chybí jenom pár formalit, určitý dokumenty, které musím dodělat k tomu, abych dostala bezprostředně ten certifikát. Ale ten výcvik je 5letý, takzvaně komplexní a jsou tam stovky a stovky hodin terapie a v různých podobách, v podobě osobní terapie, skupinové terapie, supervize, různé specializace a tak dále. Já jsem taky ještě i parová terapeutka, takže to je taky jako vlastně proto ty manželky vojáku, kromě toho, že jsem sama manželka vojáka, tak ta parová terapie mě zajímá ještě z hlediska toho, že vztahy jsou můj dlouhodobý zájem.
1: A je to výhoda být manželkou vojáka pro tu práci, nebo je to malinko i handicap, protože bolí to, co bolí vaši klientku, tak může trochu bolet i vás, nebo si uvědomíte na tom svoji situaci?
0: Já to vnímám jako silnou stránku, možná proto, že se cítím docela dost jako při síle aktuálně a vidím na těch ženách, že když jim řeknu, že jsem taky manželka vojáka, jako kdyby s nich něco jako spadlo. Že před nima se děje někdo, kdo s nima tu zkušenost sdílí a někdo, kdo jim víc rozumí. Kde není jenom trénovaný odborník, ale najednou je tam větší ten lidský rozměr.
1: Takže jaká pomoc pomáhá, krom toho, že ví, že sdílíte osud, tak jaký typ podpory z vašeho pohledu nejlépe zabírá v těchto situacích?
0: Já bych řekla, že určitě dát prostor během těch sezení těm pocitům a druhá validovat je, hodně validovat, že to, že ta žena prožívá je normální, ty okolnosti nejsou normální.
1: Dát jí pocit hodnoty.
0: Dát jí pocit hodnoty a toho, že s ní není nic špatně, že je třeba naštvaná. S ní není nic špatně, že se cítí být uražena. S ní není nic špatně, že třeba ostře reaguje na to, že někdo si pustí ruskou písničku, nebo že někdo se chlubí tím, jak se vyhýbá armádě. Že tam vzniká ta agresivní reakce, nebo s ní není nic špatně v tom smyslu, že chce třeba spát několik dní za sebou, protože je prostě přetížena. Kvalidovat ji v tomhle tom a ukázovat, že ona to vlastně zvládá, i když se jí zdá, že ne.
1: Mluvíme o ženách, ale samozřejmě v tom všem často jsou děti. Já vím, že to by byla samostatná kapitola, asi jako dětská psychika ve válce, ale pomáhají těm maminkám, jsou možná silnější, než by se zdálo, anebo je to těžké? No těžké to je každopádně, asi předpokládám, ale...
0: To asi záleží na věku toho dítěte. V některých případech to, že se dítě objeví v té rodině, může pomoct té mamince si uvědomit, že má zlepšit podmínky svého života. Ale obecně děti jsou prostě další zátěž docela často. Možná to zní trošku hrubě, to, co jsem teďka řekla, ale...
1: Když je někdo psychicky na dně, protože manžela má na frontě nebo zraněného nebo ve špatném psychickém stavu, tak je to náročnější být oporou pro děti.
0: A je to taky náročný jim vysvětlovat, kde je táta. A vidět, že i vlastně ten manžel přichází o ty zážitky, které už se nikdy nezopakují.
1: psychoterapeutka z Kyjeva, Anna Michalčuk, odbornice, která pečuje zvláště o psychické zdraví manželek vojáků. Děkujeme, že jste přišla k nám do studia a i přijela z Kyjeva.
0: Děkuji vám, Martina, za pozvání.
1: Posluchačům děkuji za pozornost. Od mikrofonu se pro tentokrát loučí Martina Mašková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Rádio Praha.

Léta vedla ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou a později mužskou v Kuřimi. Je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon v České republice a také šéfkou probační a mediační služby. Gabriela Slováková bude v pořadu Až na dřeň mluvit nejen o příbězích žen, které prošly věznicí a které zaznamenala ve své knize Kriminálnice. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Power up, cuff it up.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Dnes s Janem Lukačevičem.
3: Víte, proč je nikotin tak návykový? Nebo proč nám funguje mozek? Za obojím stojí nenápadné síly, které drží pohromadě molekuly v našem těle a které jsou přitom tak malé, že je nikdy neuvidíme pouhým okem. Matěj Červenka je 22-letý chemik z Akademie věd, který se rozhodl tyhle exotické síly zkoumat. Výsledky, se kterými přišel, mohou jednou pomoct při vývoji nových léčiv. Nejen o výsledcích, ale i o světě očima chemika a o surfování si budeme dnes povídat. Matěj, ahoj.
4: Ahoj, Honzo.
1: Žárovky.
3: Když řeknu, že se věnuješ kation P interakcím, asi se většina posluchačů a posluchaček vyplaší, protože jim to nic neřekne. Můžeš to prosím tě přiblížit lidem, kteří měli chemii naposledy na střední škole?
4: On už ten samotný název kation P interakce hodně napovídá. Pojďme si to rozebrat slovo po slovu. Kation nebo kationt je kladně nabitá částice. Můžeme si představit například sodný kation z chloridu sodného neboli kuchyňské soli. A to slovo P v tom názvu kation P stojí za P elektronový systém, který obsahují molekuly, jako je například benzen nebo fenol, to jest aromatické molekuly. A tyhle kation P interakce jsou nesmírně důležité pro biologii a nebyli bychom bez nich schopni fungovat a spousta léčiv by bez nich taky nefungovala.
3: K čemu ještě fenol je?
4: Fenol je hrozně zajímavá látka. Je velice povrchově aktivní a dá se z ní například dělat separace DNA, ale pro nás je teda především zajímavá, protože se vyskytuje v proteinech a je to pro mě jako pro fyzikálního chemika jednoduchý systém pro studium jako molekula.
3: No, ty říkáš jednoduchý systém, ale já jsem se dočetl, že u nás se experimenty, které pro váš výzkum potřebujete, s těmito molekulovými interakcemi ani nedají uskutečnit. Jak je to možné? Proč to u nás nejde?
4: Ano, to je pravda. Nás teda, jenom abych to uvedl, zajímá, jak se ty interakce chovají ve vodě a jaký mají vliv na strukturu vodních roztoků. A my potřebujeme k takovým měřením provádět difrakční experimenty. Difrakce zjednodušeně je typ experimentu, který nám umožňuje nahlídnout do struktury látky, ať už krystalu, roztoku, nebo dokonce i odkryt celou strukturu celého proteinu. A my teda děláme přesněji neutronovou difrakci s izotopovou substitucí, to znamená, že ty experimenty jsou ještě o trochu složitější, protože potřebujeme izotopově značené sloučeniny a u nás se ty rozptylové experimenty s těma neutronama bohužel nedají dělat.
3: Těžko se to možná představuje, protože člověk si řekne, no tak nějaký experiment. V České republice nemáme na to přístroje?
4: Máme jaderný reaktor v Řeži, ale tam bohužel se nedokáže v jednu chvíli udělat dost neutronů na to, aby to uživilo ten náš přístroj. Proto musíme dojíždět do francouzského Grenoblu, kde mají jaderné zařízení, mají tam jaderný reaktor s obohaceným uranem a tam je přístroj, na kterém jsme schopni měřit naše experimenty.
3: Takže člověk docela dost cestuje, aby vůbec něco změřil.
4: Jo, cestuje zhruba jednou až dvakrát ročně na experiment takový.
3: Ty říkáš, že ty kation P interakce jsou ve vodě silnější, než si vědci doteď mysleli. To zní jako malý detail, ale proč je to vlastně tak velká věc?
4: Oni jsou ty interakce i v biologii hrozně specifický. Jenom abych uvedl ještě trochu kation P interakce, tak oni je objevili zhruba někdy na rozmezí 80. a 90. let. A když se začaly objevovat první krystalografické struktury proteinů, tak zjistili, že kladně nabitý aminokyseliny, například lysin nebo arginin, se nepárují se záporně nabitými aminokyselinovými zbytky, jak by se očekávalo, ale často se nacházejí právě u těch aromatických molekul. A tak se tím začali lidi zaobírat, a zjistilo se, že ty interakce jsou v biologii všude přítomné.
3: Takže proč je to vlastně tak velká věc, že jsme přišli na to, že taková interakce je mnohem silnější ve vodě?
4: Je to obrovský, protože nám to dává určitý jemnější porozumění těm systémům ve vodě, kde se děje většina biologie. Ale co my jsme zároveň dokázali a moc se teda o tom nemluví, že my jsme ty interakce byli jako schopni jako první v nějakým biomolekulovém rámci nasimulovat. A to nám potom pomůže právě dělat biomolekulové simulace pro vysvětlování biologických jevů nebo právě pro vývoj nových léků, což je ještě mnohem důležitější.
3: Jak se taková simulace dělá? Je to na počítači nebo se opravdicky dělá něco se zkumavkami v laboratoři?
4: Je to simulace počítačová. Nás zajímá, jak ty simulace dělá co nejlíp. A bohužel ty biomolekulové simulace, tak kdyby člověk je mohl dělat kvantově, tak to tak dělá, ale bohužel to nejde. Takže my musíme je zjednodušovat, zjednodušeně řečeno, abychom mohli simulovat celý proteiny a nás zajímá právě to, jak je dělat přesně v kontextu toho biomolekulového simulování.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
3: S Matějem Červenkou z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky si povídáme o velmi exotických molekulárních interakcích. Matěji, ty jsi nastoupil na UOCHAP, jak se tomuhle ústavu taky někdy říká, v 19. Ty bakalářku odezdáváš letos. Jak tohle člověk stihne takhle brzo?
4: Já dělám Pavla Jungwirta na UOCHABu a já jsem se s ním skontaktoval už ve třeťáku na gymnáziu. Já jsem se o něm dozvěděl, když jsme s klukama nebo se spolužákama chtěli připravit kapalnou slitinu sodíku a draslíku. Vlastně sodík a draslík jsou oba dva pevné látky a když je smíchá člověk v nějakém poměru dohromady, tak dostane kapalný kov, který vypadá zhruba jako rtuť. Ale nejzajímavější na tom je to, že když to člověk hodí do vody, tak to bouchá a hoří.
3: Já jsem se chtěl zeptat, jak vás napadlo míchat takovéhle látky, ale v okamžiku, kdy se řekne, že to bouchá, tak to by mě taky asi lákalo vyzkoušet.
4: No a Pavel mě navedl právě na jeho dlouholetého spolupracovníka Phila Masona, a který používá tuto slitinu k experimentům, které provádí. A on nás to teda naučil a pak se mě zeptal, jestli bych tam nechtěl zůstat jako na stáž. Tak jsme se domluvili, že nastoupím, až začnu na vysoké škole. A nastoupil jsem tam a začal jsem dělat právě na projektu kovové vody, ve které používáme tyto slitiny.
3: Taky jsem se dočet, že máš za sebou už i autorství článku v prestižním časopise. A zároveň těch článků už máš za opaskem víc. Stíháš se někdy chovat jako klasický vysokoškolský student, co prostě občas vyrazí s kamarády, nebo se podřizuje tvůj čas vědě a laboratoři?
4: Ne, právě naopak. To, že dělám vědu na ústavu, mě často donutilo, abych neřešil tolik školu a řešil jsem tu práci a čas na kamarády a sportování a užívání si života si taky udělám. Přece jenom se o chemicích říká, že to jsou největší pařmeni, tak...
3: To mi trošku nahrává na další otázku, protože jsem se chtěl zeptat, co děláš, když potřebuješ od takového shonu vyčistit hlavu. Zmínil jsi sportování, zmínil jsi, že chemici jsou pařmeni. Co tam všechno ještě máš?
4: Když si potřebuji vyčistit hlavu, tak skočím na webovou stránku, kde je větrná předpověď pro příští 2 týdny a najdu místo v Evropě, kde je teplo, vítr a skočím do auta, vezmu surf a jedu.
3: Takže si to mám představit, že windsurfuješ, je to ten správný sport, nebo kite?
4: Ano, windsurfing.
3: Jaké to je takhle jezdit? Přemýšlíš u toho nad chemií, nebo se soustředíš jen na to, co je okolo tebe?
4: Já jsem v duši chemik a nad chemií přemýšlím v podstatě neustále. I na surfu, když se třeba potkám s někým a bavíme se o vybavení, tak mě zajímá, z čeho je to vyrobené a proč se nějaký materiál zrovna použije. Ale samozřejmě, když je člověk na vodě, tak úplně vypne a zajímá ho jenom ten samotný požitek z toho sportu.
3: Což si myslím, že je hodně potřeba s takovým zápřehem. Když jsme u toho zápřehu, tak ty jsi zmiňoval, že vyrážíte na experimenty do Grenoblu 2x do roka. Já jsem se v jednom článku dočetl, že tam pracujete klidně 16 až 18 hodin. Jak takový den vypadá v takovémhle vypětí sil?
4: Ono to dost záleží, jak moc ten experiment jde podle plánu. Vlastně ono je docela i složité ten čas na tom přístroji dostat, protože neutrony jsou neuvěřitelně drahé. Pro představu, jeden den na tom experimentu stojí zhruba $30,000. A teda člověk musí celý ten experiment vymyslet ještě předtím, než ho může udělat a nemá ani tu jistotu, když podává žádost o ten experiment, že ho dostane. A když jede na ten experiment, dostane ten čas, tak musí využít v podstatě každou minutu toho neutronového paprsku. Proto děláme často třeba 16-18 hodin, pak si přes noc necháme vzorek v paprsku a ráno se zase zbudíme, nasnídáme se, jdeme vyměnit vzorek a takhle to vlastně jde dookola zhruba týden, co jsme tam.
3: To asi člověk moc nespí, co?
4: No, když jede víc lidí na experiment, tak se třeba vyspí i díl, že se střídají směny, ale často nespí, ano.
3: A dobíš potom zase energii na windsurfu, nebo máš ještě nějaké jiné cesty, jak si odpočinout?
4: Já ještě, teďka to bude znít trochu možná nerdsky, ale ještě rád hraju s kamarády dračí doupě a právě máme na ústavu skupinku lidí, se kterou hrajeme dračí doupě a to je taky jedna z aktivit, která mi pomáhá si odpočinout od vědy a od školy.
3: To mám radost, že nám na sebe prozrazuješ takové věci. Zároveň taky o sobě říkáš, že jsi ctižádostivý. Je to pro tebe spíš motor nebo taková past?
4: Hodně mě to pohání kupředu, něco dokázat hlavně sobě, ale člověk nesmí zapomenout, proč tu vědu začal dělat na prvním místě. A to nebylo proto, aby se mu dostalo uznání, anebo publikoval co nejvíc vědeckých článků. Ale třeba pro mě to byla radost z toho se v něčem šťourat a objevovat nové věci a objasňovat zákonitosti v přírodě.
3: A to je moc hezká zpráva o tom, že lidé, kteří jsou ve vědě, tak mají ty motivace dost často čisté a prostě jenom opravdicky zajímá, jak ten svět okolo nás funguje. Zároveň já vím, že se to taky občas nepovede. Co děláš, když ti nevíde experiment, jak na to reaguješ? Jak se s takým neúspěchem popasuješ?
4: Já si myslím, že je potřeba se zvednout a jít dál, ale je vtipný, že se o tom bavíme, protože ty neutronové experimenty jsou naplánované tak, aby se nikdy nic nepokazilo. Protože člověku, když ten experiment nevíde, nemá ty data a není z toho ta publikace, tak už ten čas na tom neutronovém paprsku nikdy nedostane na ten experiment. Takže tam je velký nátlak na to, aby bylo všechno správně a všechno bylo naplánované do posledního detailu.
3: No, chtěl jsem se tě zeptat, jak pracuješ s chybou, ale chápu, že minimálně v téhle oblasti to asi není úplně jednoduché, když se to nemůže nepovést. Jsou ale nějaké oblasti, kde se ti nedaří a jak na to reaguješ?
4: No tak určitě v tom modelování, v těch simulacích člověk musí vyzkoušet hodně věcí, než najde tu správnou cestu a musí prozkoušet nebo vyzkoušet mnoho slepých cest, než najde to řešení na ten svůj problém specifický. Takže určitě v tom modelování je ten pokus omyl mnohem větší, než když přijde na neutronové experimenty.
3: A pak tě žene vpřed ta zvědavost, nebo jak se vždycky zvedneš, aby si začal znovu?
4: Určitě zvědavost a chtíč vyřešit ten problém, anebo mě teda pomáhá mít v zásobě i nějaké vedlejší projekty, když se třeba zaseknu na jedné věci, tak se můžu zaměřit na něco jiného a mezi tím mi třeba doteče to řešení do hlavy nebo mi to dojde, jak jsem měl udělat tu věc, na které jsem se zaseknul.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: S fyzikálním chemikem Matějem Červenkou si povídáme o nejrůznějších interakcích, o tom, že nemůže udělat chybu, když měří v Grenoblu, ale teď nás čeká povídání o popularizaci vědy, protože mě zaujal hodně tvůj výrok, že svět z pohledu chemika je fakt zajímavý. Tak si to vyzkoušíme. Vyber si jednu věc tady v tomhletom studiu a je jedno, jestli to je mikrofon, sklenice vody, sluchátka a řekni, co na ní jako chemik vidíš ty, co my ostatní tam nevidíme.
4: Dobře, mě tady nejbližší jako chemikově je sklo, tak já si tady vyberu tu sklenici, co tu mám před sebou. Na tom skle je zajímavé to, že to je nejspíš tvrzené sklo, neboli sodnovápenaté, které je z většiny oxid křemičitý a pak jsou tam příměsi oxidu sodného a oxidu vápenatého, proto sodnovápenaté. Ale pro mě jako chemika jsou důležitá i jiná skla, například borosilikátové, ve kterém člověk může provádět reakce při varu nebo ho i podchladit, protože je odolné vůči teplotním změnám. Ale mě teda z mého pohledu nejvíc zajímá to, co v té sklenici je, a to je ta voda a co se děje v té vodě. To je pro mě to nejdůležitější.
3: No, tím se ukazuje, že jsi přece jen z trošku jiného těsta, protože takhle koukat na sklenici s vodou asi naši posluchači a posluchačky nezvládnou. Možná i kvůli tomu, že hodně lidí má z chemie ve škole trauma. Ať už jde o názvosloví, vzorce, nebo taky kárání za různé nepovedené experimenty. Kdyby tě dneska někdo pustil do hodin chemie na střední škole, co bys udělal jinak, aby to ty studující bavilo?
4: To není vůbec snadná otázka. Já se nezabývám didaktikou chemie a nejsem na učení a pedagogiku expert. Ale já bych se zaměřil na to, co mě dostalo a vtáhlo do chemie. A to bylo to, že se člověk něco učí, výklad u tabule, od učitele, ať už na základní nebo střední škole, a potom, když to vidí v akci, když je v té laboratoři, nebo to vidí i venku, třeba pro mě na základní škole, když jsme se bavili o oxidačně redukčních dějích, tak to určitě spousta lidí zná. Vezme si černý čaj, dá si do něj med a pak, když do něj nakape citron, tak ten černý čaj zesvětlá. A to se vlastně...
3: Tak to budu muset vyzkoušet. To nevím, jestli jsem někdy dělal.
4: To je vlastně oxidačně redukční děj, kde citronu je vitamin C, což je antioxidant, to znamená redukční činidlo. A ono to redukuje ty látky, které způsobují tu barvu toho čaje, nebo polyfenolické látky. A ty potom neabsorbují modrou část viditelného spektra, ale právě UV, a proto ta barva zmizí.
3: Už vidím, jak naši posluchači a posluchačky běží zkoumat, jestli to jejich čaj taky udělá. Tak vám všem přeju hodně štěstí s tímhle s tím chemickým experimentem. Ale já bych se tě zeptal ještě na jednu možná trošku vážnější otázku. Mluví se o krizi důvěry ve vědu. Ty jako chemik bys mohl možná vysvětlit našim posluchačům a posluchačkám, že experimenty, kterým se věnuješ, mají smysl a přináší užitek. Jak bys jim to vysvětlil?
4: To je další těžší otázka, protože moje práce přímo nevede k vývoji nového léku nebo vakcíny a nebo nějakého zlepšováku, který lidem usnadní život. Ale i když dělám jenom, bude to znít směšně, základní výzkum, tak dává nám to spoustu nových znalostí a vlastně i nové zbraně, které můžeme použít právě k aplikacím, a může se to použít i právě k aplikacím ve vývoji léčiv například.
3: A nyní rychlá baterie otázek v rámci našeho dotazníku.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
3: Matěj, voda nebo kov?
4: Voda.
3: Moře nebo hory?
4: Moře.
3: Kniha nebo film?
4: Kniha.
3: Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
4: Asijská.
3: Raději odpočíváš sportem nebo na gauči?
4: Sportem.
3: A odpočíváš v přírodě nebo ve městě?
4: V přírodě.
3: A pracuješ raději o samotě nebo v týmu?
4: V týmu.
2: Žárovky.
3: No, to jsem trošku tušil, protože jsem četl, že spolupracuješ i se svojí přítelkyní, která se věnuje molekulární biologii u Davida Sabatiniho. Ty jsi ale fyzikální chemik. Tak jak se vaše obory v takovém projektu můžou potkávat a to přesně společně zkoumáte?
4: Já si myslím, že v dnešní době musí být člověk ve vědě mezioborový a musí vyhledávat mezioborové spolupráce. A mě právě zajímalo, jak ty naše znalosti o těch kation-pi interakcí někde využít a přenést je trochu dál a najít právě lepší spojení fyzikální chemie a biologie, když už třeba minulý rok Nobelová cena za chemii byla za AlphaFold, což je velmi blízké tomu, co dělám já. A nás teda zajímají ty kation-pi interakce, tak jsme si vybrali látku, která je člověku velmi blízká a právě užívá kation-pi interakce k tomu, aby se vázala na receptory v těle, a to je nikotin. Mm-hmm. A nás by zajímalo, co ještě nikotin může v buňce anebo v lidském těle dělat. A to je ještě hodně preliminární, nemusí to tak být, ale možná se nám podaří naleznout podrobnější mechanismus nebo vysvětlit mechanismus toho, proč nikotin může způsobovat inzulinovou rezistenci a jak souvisí nikotin s obezitou.
3: Tak to by byl slušný objev, který, myslím, hromadu našich posluchačů a posluchaček zajímá, protože se jich dost možná taky dotýká. Já bych se ale zeptal trošku osobněji. Mě zaujalo ta spolupráce s přítelkyní. Jak to vypadá úplně prakticky? Jaké to je pracovat s někým tak blízkým?
4: Tak samozřejmě moje přítelkyně je molekulární bioložka, takže ona odvádí tu špinavou práci v tkáňových kulturách mezi tím, co já sedím u počítače a mám jinou práci. Teda samozřejmě až od státnice bych si taky chtěl zkusit nějaký biologický experiment a chtěli bychom ten projekt posunout někam dál.
3: A řekněme v takové té praktické rovině, bavíte se o práci i doma, nebo když spolu trávíte volný čas, tak se toho tématu nemůžete zbavit?
4: Často se bavíme o práci, i o našich oborech, občas se u toho i pohádáme.
3: Jak vypadá hádka fyzikálního chemika a molekulární bioložky?
4: No, to je takový, to já si myslím, že si to dokážou lidi představit, že já jako fyzikální chemik říkám, že co by ty biologové dělali bez nás, že by jako spoustě věcem nerozuměli a potom ona z toho biologického pohledu nebo perspektivy zase, že co by ty chemici dělali bez nás, že? Takže je to takové oboustranné. Je to spíš takové jako hraní si a poštěkávání po sobě.
3: No, tak děkujeme za tenhle pohled za oponu. Takové jiskření asi lidé, kteří nás poslouchají, možná ani nečekají od vědců a vědkyň, ale je dobře, že nám ukazuješ, že vědci a vědkyně jsou lidé z masa a kostí. Možná na závěr, kdyby jsi měl příštích 10 let věnovat nějakému jednomu velkému tématu, o kterém si řekneš, tak tohle chci po sobě fakt zanechat, co by to bylo?
4: Já si myslím, že ten projekt, který se zabývá kation-pi interakcemi, už sám o sobě je velmi velký. Psali jsme teď s Philem Masonem Gutcher grant a myslím si, že to tady zůstane s náma ještě dlouho. Ale určitě něco s větším přesahem ještě, tak mě právě zajímá spojování chemie, fyzikální chemie s tou biologií a vysvětlování biologických procesů na co nejfundamentálnější úrovni.
3: No nezbývá, než ti v tom držet palce, aby si učinil nejen velké objevy, ale taky ve zdraví z toho vyšel při těch potenciálních sporech s přítelkyní, ale i s tvými kolegy, aby se nezranil na windsurfu nebo při nějakém jiném sportu. Dnes jsme si povídali s Matějem Červenkou z Ústavu anorganické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a loučí se s vámi Jan Lukačevič, příště zase Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
3: Dido.
0: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Praha.
2: 107,1 FM
1: a DAB+.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Rigar, take this heart v 6 hodin na Radiu Praha. Před námi zprávy a s nimi ve studiu a Denisa Žižková. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí stanice metra D nádraží Krč. Internetové obchody musí zavést tlačítka pro rychlé a snadné odstoupení od smlouvy. Chorvatský první důstojník odmítá vinu za nehodu dvou lodí, při které zemřeli 4 Češi. Soud ho poslal do vazby. Bude jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, teploty až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí Krčského nádraží na majetkovém vyrovnání, které umožní postavit stanici budované linky metra D nádraží Krč. Dohodu dnes v noci schválili městští zastupitelé na svém jednání. Stanice nádraží Krč je součástí druhého úseku nové linky. Jeho stavba by měla podle aktuálních informací začít koncem června. Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst v Česku vyšší než 30 stupňů, varují meteorologové. Podle lékařů by si na vedra měli dát pozor například starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorech, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
3: Tak, aby nebyli vystaveni jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak aby byly zavodnění a mohly těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
1: Těmito pravidly by se ale měli řídit i všichni ostatní. E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy. Dosud mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změny připravené, říká Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
4: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat, ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
1: Změny měly platit ode dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Informoval o tom deník Jutarný list. Podle vyšetřovatelů navíc důstojník nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Muži v současnosti podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let ve vězení. Při incidentu nedaleko města Split se plachetnice potopila do hloubky asi 50 metrů. Na její palubě cestovalo celkem 8 Čechů. Fotbalová reprezentace ani po druhé na mistrovství světa neudržela vedení a s Jihoafrickou republikou remizovala 1-1. Češi vedli po gólu Sadílka, soupeř vyrovnal v závěru z penalty. Národní tým tak bude hrát za týden o postup do play-off proti jistému vítězi skupiny Mexiku, které vyhrálo nad Jižní Koreou 1-0. V další skupině zvítězilo Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1 a Kanada porazila Katar 6-0. Bude jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno a teploty 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice po zprávách. Lukáš Miller je v dopravním infocentru. Zdravím tě.
5: Taky zdravím, hezké ráno, tak v Praze je zatím klidný provoz, bez komplikací, menší zdržení tradičně na konci Kbelské ulice, před semafory v Hloubětíně je to pouze na pár minut a pár minut se zdržíte také v Karlovarské do centra před Slánskou ulicí, jinak teď zatím po 6. hodině naprosto klidný provoz.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 6 minut po 6. startuje páteční ranní vysílání Rádia Praha a zdraví vás Honza Chlaň. Je 19. června a svátek má Leoš a Leo. Tak všechno nejlepší, kluci. Co nás čeká? Sienna Spyro a Material Lover. Taky třeba Billie Eilish, Everything I Wanted a spousta dalších. Dobrý den.

0: To byla Billie Eilish, Everything I Wanted, ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha.
1: Praha je nej. Přes Vltavu vede most, který v Praze budí pozornost už na první pohled. Dvorecký most, otevřený na jaře 2026, spojuje Podolí se Smíchovem a patří mezi nejmodernější dopravní stavby v metropoli. Most je určený hlavně pro tramvaje, autobusy, chodce a cyklisty. A jeho podoba vzbudila velkou pozornost i mezi architekty. Někteří ho totiž označují spíš za sochu než za klasický most. Pod mostem navíc vzniká svět.

0: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno, maxima 32 až 34 stupňů Celsia, foukat bude slabý proměnlivý vítr z jižních směrů. Jak to vypadá na silnicích, řekne Lukáš Miller.
1: Hezké ráno, tak v Praze už postupně sílí provoz. Pomalej se jede po Štěrboholské spojce směr Lanový most. Asi 5 minut naberete u sjezdu na Průmyslovou. Kolona asi na 5 minut je i na konci k Belské, před semafory v Hloubětíně, směr Průmyslová. A také v Karlovarské do centra před Slánskou ulicí čekejte asi 5 minut navíc v koloně.
0: Díky moc, měj se.
1: Naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
3: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
4: Dido.
3: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.
5: My computer thinks I'm gay. I threw the-

0: Lake Malawi, We Are Domi a High Speed Kissing. Je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobré ráno. Zastupitelé dnes na nočním jednání schválili novou vyhlášku o zábavní pyrotechnice. Dává městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. To rovnou učinilo 20 městských částí z 57. Návrh také omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy. Vyhláška se podle radního města Adama Zábranského z Pirátů netýká profesionálních ohňostrojů. Na terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem čekají lidé v Česku i několik měsíců. Organizace, které tyto programy zajišťují, letos nedostaly od Ministerstva spravedlnosti peníze pro dospělé klienty. Některé proto omezují kapacity nebo zakládají čekací listiny. Podle rezortu může soud v odůvodněných případech zohlednit, že člověk neměl možnost uložený program absolvovat. Pro mladistvé klienty ministerstvo dodatečně vypsalo dotační výzvu v dubnu. Největší odborový svaz v Česku Kovo dnes odpoledne volí nové vedení. Třídenní sjezd začal už ve středu a o předsedovi rozhodne zhruba 160 delegátů. Kandidují stávající předseda Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Na programu jsou také volby místopředsedů a debata o prioritách svazu pro další období. Sjezdu se účastní i zástupci vlády, senátu a poslanecké sněmovny. Česká obec sokolská dnes pořádá 12. ročník Noci sokoloven. Do akce se po celé republice zapojí zhruba 130 sokolských jednot. Letošním tématem je poezie a návštěvníci se můžou těšit například na skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní s pevnou rýmovou strukturou. Podrobnosti o programu jsou na webu České obce sokolské. Dnes má být jasno nebo polojasno a teploty až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, koukneme na silnice s Lukášem Millerem.
3: Hezké ráno, tak v Praze už postupně sílí provoz směrem do centra, pomalu se jede po Štěrboholské spojce k Lanovému mostu, asi 10 minut se popojíždí od sjezdu na Štěrboholi k Europarku Průmyslové, kolona asi na 5 minut je i na konci k Belské, směr Hostivář a to před semafory v Hloubětíně, navíc je tam hlášená i nehoda v ulici v křižovatce s Poděbradskou ulicí a plní se třeba také ulice k Barandovu, v klesání u Geologické je omezení, kolona od Lamačově asi na 10 minut a 10 minut se popojíždí také v Bělohorské obousměrně před křižovatkou Vypich.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha.
0: V ranní Praze po 6:30 Shakira, Burna Boy, Die Die. A taky Cindy Marceau, Fell in Love with a Feeling.

0: Ve 6:45 na rádiu Praha Michael Jackson a Smooth Criminal. Zachraňuje lidské životy, ale taky šíří osvětu a vzdělává širokou veřejnost v tom, jak správně dávat první pomoc. Jeden takový kurz s Markem Dvořákem podstoupila i naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Halo, vstávej, vstávej, vstávej, slyšíš mě?
2: Ukazuje nám názorně na figuríně záchranář Marek Dvořák základy první pomoci.
3: Pokud nereaguje, je to člověk bez vědomí. Bez vědomí je závažný zdravotní problém. V tuhle chvíli vytáčím linku 155, dávám si telefon na hlasitý. Pokládám si telefon vedle hlavy toho nemocného, abych slyšel, co mi říká operátor. A poslouchám ty instrukce. Řekne mi, zaklonite mu hlavu. To znamená, jednu pod bradu, druhou na čelo, provedu záklon hlavy, tak aby měl ten člověk volný dýchací cesty. Podívám se, jestli dýchá, to znamená, slyším cítit proud vydechovaného vzduchu, vidím, že se zvedá hrudník.
2: Podle něj jsou pouze tři situace při záchraně člověka, ve kterých je potřeba kromě stlačování hrudníku přidat taky vdechování z úst do úst, pokud se dotyčný topil nebo dusil, anebo když jde o dítě.
4: Nejhorší, co můžete udělat, je pro toho člověka skočit. To je až úplně poslední možnost, kdy opravdu už jako jste vyčerpala všechny předchozí. Dobrý je, aby k tomu to nutí vůbec nedošlo. To je většinou na straně toho člověka. To znamená, opět vracíme se k tomu nepřecenit své schopnosti, znát své limity. Vždycky o mě musí někdo vědět, nikde neplavat sám. Pokud vidíme, jak se někdo topí, topení je tichá záležitost, to většinou to nebývá tak, jak to je v televizních seriálech, že někdo mává rukama, křičí, plácá kolem sebe a volá o pomoc. To nutí je velmi tichá záležitost. Ten člověk ztrácí rezervy, postupně se vyčerpává a ve chvíli, kdy už by chtěl křičet o pomoc, tak už to nezvládne fyzicky a prostě tiše zmizí pod hladinou. Ve chvíli, kdy vidíte někoho, jak se topí, dobrý je dát o tom vědět někomu, kdo je kompetentní. To znamená, pokud je to tak, jak jsme tady, my jsme dneska v Podolí, v bazénu, tak tady jsou plavčíci. Dát vědět plavčíku, je to člověk, který na to má výcvik a ví přesně, co má udělat, ví, jak poskytnout první pomoc, ví, jak toho tonoucího vytáhnout. Pokud jste v tom sama, tak zase využít těch možností, abyste k tomu člověku nemusela, protože on bojuje o život. Ve chvíli, kdy se k němu přiblížíte, tak tady platí to přísloví, tonoucí se i z tébla chytá. On vás opravdu, on nebude brát ohledy, chytne se vás, vyšplhá po vás a bohužel vás potopí pod tu vodu a budete tam topící se dva. To znamená něco mu hodit, něco, co plave. Ideálně záchranný kruh, klacek, petlahev na fouklou vzduchem, třeba připojenou na něčem, na nějakém provázku, který jste schopná zatáhnout. A nebo se k tomu člověku přibližovat a mít tohleto v ruce. Prostě dbát vždycky na svou bezpečnost a potom teprve jí zasahovat.
2: Dodává lékař a influencer Marek Dvořák. Jeho nová kniha s názvem Už letím mapuje 30 příběhů přímo z terénu Markovi profese leteckého záchranáře. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Máme pátek 19. června, v Praze bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno, maxima mezi 32 a 34 stupni Celsia, teď jsme na 18 stupních, foukat bude slabý proměnlivý nebo jižní vítr. A jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
5: Hezké ráno, tak v Praze už je silný provoz směrem do centra, ucpaná obvyklá místa, třeba Štěrboholská spojka směr Lanový most, asi 15 minut se popojíždí od sjezdu na Běchovice k průmyslové k Europarku. 10 minut pak naberete i na jižní spojce směr Černý most, tam se pomalej jede z Lanového mostu k Europarku. V Liberecké na severu metropole pomalý provoz z Letňan směrem do centra, zdržení od sjezdu na prosek do Hlešoviček asi 10 minut, kolona na 5 minut je stále na konci k Belské ulice před semafory v Hloubětíně. Pomalu se jede také v Bělohorské, před křižovatkou Vypich čekejte z centra 10 minut navíc a silný provoz je na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 v okolí sjezdu na Ořech, zdržení asi 5 minut v koloně.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Ed Sheeran a Shape of You. Je 7 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné páteční ráno.
1: Hezké ráno.

0: Vyzkoušet si práci geologa mohou dnes a zítra lidé v Praze na Klárově. Policisté dnes na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. Začíná pražský festival Metronom, vystoupí na něm Nick Cave nebo Sting. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Jak se zpracovávají geologické vzorky nebo jak funguje tektonika, i to se dozví návštěvníci geologického dne na pražském Klárově, který pořádá Česká geologická služba. Akce začíná dnes ve 2 hodiny odpoledne a zítra mohou lidé dorazit od 9 ráno až do 6 do večera.
2: Geologové návštěvníky seznámí třeba s tím, jak se zkoumají minerály pod mikroskopem nebo jak se určí stáří zkameněliny. Lidé si také budou moct řadu věcí vyzkoušet, říká Nikol Novotná z České geologické služby.
3: Budou si moci sestavit vlastní geologickou mapu, vyzkoušet rýžování a mnoho dalšího. Budeme tam mít například i vrtnou soupravu.
2: Chybět nebudou ani moderní technologie, třeba drony nebo virtuální realita. Podrobnosti jsou na webu. Webových stránkách geologickýden.cz. Vstup je zdarma. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolích větších měst a také na místa, kde se konají velké společenské akce, říká policejní mluvčí Violeta Sřišťová.
4: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
0: Na letišti v pražských Letňanech dnes začíná hudební festival Metronom. Třídenní akce nabídne koncerty Nicka Cavea, Stinga nebo Toma Odela.
5: Britský zpěvák a klavírista Tom Odell na festivalu zaspívá nejen své největší hity, ale i novinky z desky Wonderful Life, kterou napsal během cest ve vlacích nebo autobusech. Po 12 letech se pak do Prahy vrátí poproková skupina Manic Street Preachers. Festival Metronom má letos premiéru na letišti v Letňanech, kam se přesunul z holešovického výstaviště. Na 3 dny bude pro nerezidenty uzavřeno okolí areálu pro automobilovou dopravu. Návštěvníci se tam dostanou především metrem. Jiří Štefel, Český rozhlas.
0: České softbalistky prohrály v domácí základní fázi mistrovství světa s Tajvanem 1-8. Utkání skončilo předčasně v 5. směně. Týmu trenéra Mikea Rennyho se tak znovu vzdálila šance na 1 ze 2 míst, které by jim zaručilo postup do finálové části šampionátu. Dnes Češky zakončí základní skupinu proti Kanadě od 19 hodin. Dnes má být v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 32 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A po zprávách se podíváme, jak to vypadá na silnicích s Lukášem Millerem.
7: Hezké ráno, tak v Praze je silný provoz. Na hlavních tazích pomalej se teď jede po Jižní a také Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou ulicí. Kolony jsou jak od Běchovic, tak také od Spořilovské, spíše nárazové, asi do 10 minut. V Liberecké ulici je pomalejší provoz z Letňan směrem do centra. Na příjezdu do Holešoviček a k tunelům Blanka teď zdržení asi 10 minut. Kolona na 5 minut zůstává na konci k Belské ulice směr Hostivář, a to před semafory v Loubětíně. Pomalu se jede také v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich, ta kolona je tam asi na 10 minut. A na Pražském okruhu čekejte pomalejší provoz mezi D1 a letištěm. Kolony jsou vždy před sjezdem na Ořech, a to od sjezdu na Barrandov a také od plzeňské dálnice D5.
6: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pátku 19. června. Máme 5,5 minuty po 7. Hezké ráno. Za chvilku Freya Ridings a Weekends. A bude taky DJO End of Beginning.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. První spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce spoury římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
1: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
0: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
2: Viszontlátásra.
0: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport. Americký výrobce polovodičů a integrovaných obvodů Onsemi oznámil před dvěma lety investici do rozšíření výroby ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm ve výši 2 miliardy dolarů, což byla největší zahraniční investice v historii České republiky. Závod v Rožnově pod Radhoštěm je významným centrem firmy pro vývoj a výrobu.
3: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
0: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
3: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
0: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Díky Petře, ten pátek bude jasný nebo skoro jasný, během dne přechodně polojasný, maxima 32 až 34 stupňů Celsia, teď jsme na 20, foukat bude slabý proměnlivý nebo jižní vítr. A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak v Praze silný provoz na hlavních tazích na jižní a Štěrboholské spojce. Pomalej se jede před Průmyslovou ulicí. Ty kolony jsou jak od sjezdu na Štěrboholi, tak také od Spořilovské obou směrně na 10 minut. Na severu metropole stále pomalejší provoz v Liberecké ulici. Kolony tam začínají za sjezdem na Stříškov a pokračují až do Holešoviček a Gvizdu do tunelu Blanka. Plní se okolí křižovatky Vypich, a to jak v Bělohorské obou směrně asi na 10 minut, tak také v Kukulově ulici. Pomalej se jede od Plzeňské k Vypichu. A na Pražském okruhu čekejte kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, směrem z letiště na D1 to zdržení delší, od Plzeňské D5 k Ořechu asi 15 minut navíc.
4: Díky moc, Lukáši, měj se.
5: Taky hezký den.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Půl osmé, čas na zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Pražský zastupitel a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop chce dnes dopoledne na tiskové konferenci vysvětlit, proč nezveřejnil v majetkovém přiznání své tři pražské družstevní byty. Zastupitele hlavního města Prokopa ve čtvrtek zbavili funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Vysvětlení po něm požaduje i premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Praha vypíše tender za 64 milionů korun na úpravy části Vltavského nábřeží u ledáren v Braníku. Vzniknout tam má stezka pro pěší a cyklisty, kde bude i nová lávka přes tamní záliv. Záměr zakázky vedení města schválilo už v roce 2022. Nyní ho upravilo a navýšilo cenu z původního odhadu 47 milionů korun bez DPH. Práce by měly začít ještě letos, hotové mají být příští rok. Pracovníkům České televize a Českého rozhlasu, kteří na pondělí vyhlásili výstražnou stávku kvůli vládnímu záměru změnit financování obou veřejnoprávních médií, mohou lidé tento den vyjádřit svou podporu černým oblečením. Na Facebooku ve čtvrtek tuto výzvu zveřejnili organizátoři protestu z iniciativy zaměstnanců veřejnoprávně. Český Krumlov se ode dneška vrátí do časů Rožmberků, začínají tady slavnosti pětilisté růže. Letošní ročník připomene narození Jana Zrinského syna, Evy z Rožmberka a Mikuláše Zrinského. Návštěvníci uvidí turnaj růží na koních i velký historický průvod centrem města. Program doplní šermíři, jarmarky, hudebníci, tanečníci a večerní ohňostroj. Program pokračuje do neděle. Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno, teploty až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách se podíváme na to, jaká je situace na silnicích, a to nám řekne Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze stále je silnější provoz na hlavních tazích, třeba na jižní a štěrboholské spojce, tam se pomalej jede obousměrně před Průmyslovou, a to jak od Běchovic, tak také od Spořilovské, to zdržení pouze provozem okolo 10 minut. Kolona asi na 10 minut je stále také na konci Kbelské ulice před semafory v Hloubětíně, kolony jsou od Novopatské. Pomalu se jede v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou Vypich, čekejte 10 minut navíc, 10 minut naberete i na magistrále na Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy. Kolona je tam od Kongresového centra. Zdržení asi 15 minut je pak i na Pražském okruhu, a to směrem z letiště k dálnici D1. Kolony jsou od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, měj se.
3: Taky naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Zpěvačka Barbara Kanizová. Baskovala v ulicích Berlína, několik let byla součástí projektu Kozub a Krhut a známou se stala díky ostravskému divadlu Mír. A letos si poprvé zahraje na prestižním festivalu Colors of Ostrava. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na

0: Spin Doctor, Stu Princess ve 7:45 na Rádiu Praha. V nelegálním zooparku ve Zvoli chystají odvoz posledních dvou pum a jedovatého korovce. Podle informací Českého rozhlasu by zvířata měla zamířit do farmaparku pod Lichnicí v Pardubickém kraji. Areál ve Zvoli je známý i loňským útěkem lva, kterého policie zastřelila, a opakovanými útěky pum.
1: Přicházíme ke krásnému výběhu. Ten je dřevěný a kovový. Jsou tady mříže.
2: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy.
1: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek.
2: S tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu, ve které má na spaní zateplenou a může tam odpočívat.
1: Máte postaveno, ale bez stavebního povolení. Dodatečné máte slíbené od úřadu, jak jste říkal, za pár dnů.
2: Ano, ano, jednáme jak s veterinou, s ministerstvem životního prostředí i se stavebním úřadem.
1: Pak tedy přijdou úředníci a budou výběh kolaudovat.
2: Tak, přesně tak.
1: Na místo se přijel podívat i majitel pum Tomáš Macháč. K převozu, pane Machači, budete potřebovat od veterinářů povolení.
3: Samozřejmě. Nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu.
1: Ještě říkala veterinární správa, že je potřeba kolaudační razítko.
3: Ano, na to v současné době čekáme.
1: Farmapark pod Lichnicí je v obci Nový Dvůr, patřící pod Třemošnici v Pardubickém kraji. Je povolený jako soukromý zájmový chov. Otevřeno pro návštěvníky tedy nemají. Příslušný stavební úřad nám mimo mikrofon potvrdil, že se případem zabývá, stejně jako veterináři. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
4: Chovatel dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu obou pum.
1: Zoopark ve Zvoli řeší také v přestupkovém řízení úřad v Černošicích, a to hned dvakrát. Po zjištění veterinářů ohledně pokračujícího chovu zvířat vyžadujících zvláštní zákonnou péči, což je porušení zákona na ochranu zvířat, a také kvůli loňskému útěku lva, kterého museli policisté zastřelit. Pokuty mohou dosáhnout až několika desítek tisíc korun. Z Nového Dvora Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno, maxima 32 až 34 stupňů Celsia, foukat bude slabý proměnlivý nebo jižní vítr. Lukáši, zdravím tě do dopravního infocentra, máš slovo.
5: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze stále je silnější ranní provoz, kolony třeba čekejte na jižní a Štěrboholské spojce, na příjezdech k Průmyslové ulici obousměrně, pomaleji se jede jak od Spořilovské, tak také od Běchovic, to zdržení je vždy asi 10 minut. Kolona na 10 minut je pak i na konci k Belské, a to od Novopatské k semaforu v Hloubětíně. Pomalu se jede v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich, tam čekejte 10 minut navíc, 10 minut se jede v koloně také po Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy, kolona je od Kongresového centra. Komplikace pak jsou v Hloubětíně v Poděbradské směrem na Harfu a do centra za křižovatkou s Kbelskou se srazila dvě auta, vybočuje se. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm pak vázne provoz před sjezdem na Ořech. Kolony jsou obou směrně od plzeňské D5, také od Lochovského tunelu na 10 minut. A na dálnici D7 je silný provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova před sjezdem na letiště. Kolona asi na 10 minut je od odbočky na Horoměřice.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
5: Taky naslyšenou.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Zakázku na propagaci výstavby Vltavské filharmonie zrušili zastupitelé hlavního města. Organizace omezují klienty terapií nařízených soudem nebo probačním dohledem. Ministerstvo spravedlnosti jim letos nedalo finance. Čeští fotbalisté ve druhém utkání na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou remizovali. V Praze bude dnes jasno a teploty až 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští zastupitelé zrušili zakázku na komunikaci a propagaci výstavby Vltavské filharmonie. Měla stát 104 milionů korun bez DPH a to se většině zastupitelů zdálo příliš mnoho. Výstavba filharmonie má stát celkem přes 11,5 miliardy korun. Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka z Hnutí STAN měla část peněz jít na oslovení dárců, kteří stavbu podpoří.
2: Je takový nějaký pravidlo, že když chcete získat nějaký jako finanční prostředky ze soukromého sektoru, tak potřebujete zhruba nějakých jako 9-10% na vysvětlování jako komunikaci.
0: Projednání zakázky navrhla skupina opozičních zastupitelů z Hnutí ANO. Hlasovali pro něj ale i koaliční zastupitelé, včetně náměstka Hlaváčka. Na terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem čekají v Česku lidé i několik měsíců. Takzvané probační programy nabízejí hlavně neziskové organizace. Od státu letos pro dospělé klienty ale nedostali žádné peníze. Pro mladistvé ministerstvo spravedlnosti dodatečně vypsalo dotace v dubnu. Může proto nastat situace, kdy člověk nařízení nemůže splnit a soud ho přehodnotí. Potvrzuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
3: V takových případech není v zájmu justice trvat na trestu, který je fakticky nenaplnitelný. Naopak se obvykle hledá náhrada, například jiný typ programu nebo jiná forma spolupráce nebo úprava podmínek. Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
0: Na příští rok chce peníze rezort zajistit, mají je dostat ale pouze prokazatelně přínosné programy. Jak přínos bude hodnotit, ministerstvo zatím neví. Noční izraelské nálety na Libanon zabily nejméně 16 lidí, informovala o tom libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda dříve oznámila, že útočila na několika místech na jihu země. Tvrdí, že cílila na ozbrojence Hizbaláhu a jejich infrastrukturu. Mělo jít o reakci na opakované porušování příměří ze strany šítského militantního hnutí podporovaného Íránem. Čeští fotbalisté získali na mistrovství světa první bod, v Atlantě remizovali ve druhém duelu ve skupině turnaje s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak šanci na postup do play-off. To mrzelo i jediného českého střelce, záložníka Michala Sadílka, který mluvil o tom, že bylo utkání hodně fyzicky náročné.
4: Dva hráči podle mě dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Jihoafrická republika. Je to hrozná škoda, protože teď budeme prostě do Mexika s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
0: V posledním zápase skupiny mistrovství světa nastoupí čeští fotbalisté za týden proti domácím Mexičanům. Dnes má být v Praze jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, teploty 32 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je po zprávách, podíváme se tedy na silnice a ten pohled nám zprostředkuje Lukáš Miller.
6: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze stále čekejte silnější ranní provoz na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm, vázne doprava vždy před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou obousměrně od plzeňské D5, také v opačném směru od Lochkovského tunelu je to vždy k Ořechu na 10 minut. Také na dálnici D7 je kolona na výjezdu z Prahy do Chomutova, ta fronta začíná u Evropské ulice a pokračuje až ke sjezdu na letiště k terminálům, zdržení kvůli omezení 20 minut. V Praze se pak pomalej jede také po jižní a po Štěrboholské spojice na příjezdech k Europarku Průmyslové. Kolony jsou jak od Běchovic, tak v opačném směru od Spořilovské ulice, zdržení vždy 10 minut. 10 minut pak naberete v koloně i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich, je to obou směrně ty kolony. A kolona je pak i v Evropské směrem do centra, to od letiště k Divoké Šárce, zdržení tam 10 minut. A komplikace připomínáme v Hloubětíně v Poděbradské směrem na Harfu za křižovatkou s Kbelskou se srazila dvě auta a vypočuje se.
5: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
6: Naslyšenou.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Šerelkou Fight for this love ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát konkrétně v pondělí 22. června v 9 večer ve vinilu. Bude to Dido a No Angel nebo London Beat a deska In the Blood. Je to na vás. Hlasujte a rozhodněte. Dneska je pátek, 19. června, v Praze bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno, maxima 32 až 34 stupňů Celsia, foukat bude slabý proměnlivý nebo jižní vítr. A jak to vypadá na silnicích, to doplní Lukáš Miller.
1: Hezké ráno, tak v Praze stále je silný ranní provoz, byť ta špička není tak třeba extrémní, jako bývá. Na Pražském okruhu ale stále čekejte pomalejší provoz obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou jak od plzeňské D5, tak také v opačném směru od Lochkovského tunelu. Zdržení ale není velké, je to asi na 10 minut. Větší zdržení je pak na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova. Tam kolona se táhne od Evropské ulice a pokračuje až ke sjezdu na letiště. Na vině omezení k vjezdům do terminálu. Zdržení je asi 20 minut. Komplikace jsou na magistrále směrem z centra do Holešovic. Před Hlávkovým mostem je tam hlášená nehoda. Kolona je od hotelu Hilton asi na 10 minut. Pomalej se pak jede po jižní a štěrboholské spojice obou směrně před sjezdem do Průmyslové. Ty kolony jsou jak od Běchovic, tak také od Spořilovské. Je to spíše nárazově na 10 minut. 10 minut se zdržíte i v Bělohorské obou směrně před křižovatkou Vypich a nebo také v Evropské ulici od letiště k Divoké Šárce. Tamto zdržení je také asi 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Kloklok, someone else, 8:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Praha dá pražským službám 850 milionů korun na modernizaci spalovny odpadu v Malešicích. Díky projektu nazvanému Fénix by mělo být možné lépe využívat zbytky po spalování odpadu, omezit jejich ukládání na skládky a získávat z nich stavební materiál i cenné kovy. V noci ze čtvrtka na pátek to schválili pražští radní. Pražští zastupitelé vyzvali radu hlavního města, aby jednala s ministerstvem dopravy a správou železnic o budoucnosti důležitých železničních staveb v Praze a okolí. Reagují tak na nedávno avizované omezení plánů státu na elektrizaci železničních tratí a rozvoj zabezpečovacího systému ETCS i na obavy z odkládání dalších železničních projektů. Chtějí získat jasné informace o tom, zda a kdy budou pokračovat připravované stavby, včetně nových tunelů pod centrem Prahy nebo vysokorychlostních tratí. Česká charitativní organizace Nese hnutí zprovozní další solární elektrárnu na Ukrajině, tentokrát na čističce odpadních vod ve městě Šack. Už včera otevřela jednu ve Lvově na střeše nemocnice. Malé místní elektrárny mají stabilizovat dodávky proudu pro klíčová zařízení v případě, že ruské bombardování vyřadí z provozu velké centrální elektrárny. Na projekt přispěly stovky lidí z Česka. Tenista Jiří Lehečka loňskou finálovou účast na turnaji v londýnském Queen's Clubu neobhájí. V osmifinále prohrál s Australanem Rinkim Hikatou 6-4, 5-7, 6-7. Utkání se 104. hráčem světa ztratil po bezmála 3 hodinách. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se na silnice s Lukášem Millerem.
3: Hezké ráno, tak v Praze zůstává silnější provoz a komplikace třeba na pražském okruhu z D1 na letiště, a to v nájezdu od Barrandova na 17. kilometru řeší nehodu kamionu s osobním autem. Kolona je tam od Lhokovského tunelu, je to asi na 10 minut. A kolona je pak i o kus dál už na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova, tam se stojí už z konce okruhu od Evropské ulice a 20 minut se pokračuje až ke sjezdu na letiště kvůli omezení k vjezdům do terminálů. Problémy jsou pak ve Velské ulici v Letňanech směrem do Hloubětína, v nájezdu z Liberecké stále překáží nepojízdný kamion v odbočovacím v připojovacím pruhu a kolona z dálnice D8 je asi na 5 minut. Pomalej se pak jede v Praze po spojkách obousměrně před Průmyslovou, od Běchovic i Spořilovské to zdržení vždy 15 minut. Plní se příjezdy do centra po magistrále ve Vilzenově od Bulhara k muzeu na 10 minut. 10 minut se stojí i z Nuselského mostu do omezení u Vinohradské. Pomalu se pak jede i v Bělohorské před Vypichem, 10 minut je to na obou směrech a 10 minut se popojíždí i v Liberecké z Letňan do Holešoviček.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 9:15, čas pro Jirku Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V pátek startuje festival Metronom. Ten se letos přesunul z Holešovického výstaviště na letiště do Letňan. Těšit se můžete na Toma Odela, Manic Street Preachers, Stinga nebo Nicka Cavea. Na místě bude i několik stánků s občerstvením, protože letošní 10. ročník Metronomu je spojený s food festivalem. Metronom bude v Letňanech od pátku do neděle. A na náplavce Rašínova nábřeží zase budou pivní slavnosti. Ochutnáte tam piva od desítek mini a mikropivovarů a možná objevíte i netradiční ležáky nebo takzvané kyseláče. Pivo budou čepovat do skla. K jídlu si tam dáte burgery, balkánské speciality, francouzské klobásky nebo sýry. Pivní festival bude na náplavce v pátek a v sobotu. No a právě v sobotu se tam otevře i pivní blešák, na kterém si můžete doplnit sbírku etiket, tácků nebo zátek. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, denně je najdete na našem Instagramu, stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Praha je kulturou. Prahu taky zajímá, jak dnes bude, tak dneska bude opravdu vedro, čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno a teploty vysoko 32 až 34 stupňů Celsia. Teď jsme na 22, foukat bude jen slabý proměnlivý nebo jižní vítr. Lukáše zdravím do dopravního infocentra.
2: Také zdravím, hezké ráno, tak na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště stále čekejte komplikace v nájezdu od Barandova na 17. kilometru, tam překáží nehoda, kamion se srazil s osobním autem a ta kolona je kvůli tomu od Lochkovského tunelu asi na 10 minut. A pomalejší provozy na Pražském okruhu také v opačném směru, to znamená od letiště, pomalej se jede od plzeňské D5 právě k nehodě v protisměru. Hodně silný provoz je na výjezdu z Prahy po dálnici D7 do Chomutova, kolona se táhne od Evropské ulice a pokračuje až ke sjezdu na letiště, je to kvůli omezení, které je na cestě k terminálům, zdržení asi 20 minut. Komplikace zůstávají ve Kbelské v Letňanech, směr Hloubětín, v nájezdu z Liberecké překáží nepojízdný kamion, ta kolona je tam pouze menší, z dálnice D8 asi na 5 minut. Silný provoz pak čekejte na spojkách Jižní a Štěrboholské vždy na příjezdu k Průmyslové, ty kolony jsou jak od Běchovic i Spořilovské vždy na těch 10 až 15 minut. 10 minut naberete i na příjezdu do centra po magistrále ve Vilzenově od Bulhara k muzeu nebo také z Muselského mostu do omezení u Vinohradské. A 10minutová kolona je i v Liberecké z Letňan dolů do Holešoviček.
0: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
2: Naslyšenou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

Vlak srazil auto na trase z pražské Ruzině do stanice Bubny. Provoz vlaku je tam přerušen. Pražští zastupitelé podpořili návrat sochy vojevůdce Radeckého na Malostranské náměstí. Česko podle premiéra Babiše letos nesplní 2% závazek výdajů na obranu. Bude jasno a teploty až 34 stupňů.

0: zprávy.
1: Provoz vlaku mezi Pražskou Ruziní a Bubny přerušila srážka vlaku s osobním autem. Nehoda se podle policie obešla bez zranění. Cestující tam můžou využít pravidelné spoje autobusů, tramvají a metra. Podle zprávy železnic zatím není jasné, kdy bude možné provoz obnovit. Socha vojevůdce Radeckého by se měla vrátit na pražské Malostranské náměstí. Podpořili to pražští zastupitelé. Metropole požádá Ministerstvo kultury o vydání originální sochy, která je uložena v lapidáriu Národního muzea. Podobizna Josefa Václava Radeckého z Radče byla na náměstí do roku 1919. Její návrat by měl připomenout významnost českého šlechtice, říká zastupitel Jiří Pospíšil z TOP 09.
2: Radecký je mimořádně významná osobnost našich dějin. Byl to Čech, příslušník české šlechtické rodiny, který se sám vypracoval a patřil k nejvýznamnějším vojevůdcům 19. století. Byl protivníkem Napoleona, byl guvernérem Lombardie a tak dále.
1: Návrat sochy nepodpořila například opoziční zastupitelka Kristýna Drápalová z uskupení Praha Sobě, která řekla, že by mu měla předcházet větší odborná a architektonická debata. Z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy je potřeba odvést zbývající dvě pumy americké. Českému rozhlasu se podařilo zjistit, že by zvířata měla putovat do farmaparku pod Lichnicí v obci Nový Dvůr na Pardubicku. Zatím ale chybí potřebné dokumenty.
3: Plot okolo výběhu je z kovu, ubytování pro pumy je dřevěné.
4: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy.
3: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek.
4: S tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu.
3: Výběh je postavený bez stavebního povolení. Majitel žádá úřady o dodatečné stavební povolení. Majitel pum Tomáš Machač bude po kolaudaci výběhu potřebovat povolení od veterinářů.
5: Nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu.
3: To potvrzuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
6: Dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu.
3: Nelegální zoopark ve Zvoli řeší v přestupkovém řízení i úřad v Černošicích. Z Nového Dvora Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně České republiky v Brně představí stejně jako před rokem se speciální helmou, která následně půjde do aukce a výtěžek z prodeje poputuje na charitativní projekt Patron dětí. Jediný český účastník seriálu Mistrovství světa představil design na svých sociálních sítích. 9. díl Mistrovství světa dnes v Brně zahájí tréninky, v sobotu jsou na programu kvalifikace a sprint MotoGP a v neděli hlavní závody. Dnes má být v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 32 až 34 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje z dopravního infocentra Lukáš Miller.
8: Je to tak, hezké ráno, tak na pražském okruhu směrem z jedničky na letiště stále čekejte komplikace. V nájezdu od Barandova na 17. kilometru se srazil kamion s osobním autem, nehodu řeší a kolona je tak od Lochkovského tunelu asi na 10 minut. A kolona je pak i o kus dál, už na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před sjezdem na letiště. Pomalu se jede od odbočky na Horoměřice, zdržení 10 minut. Komplikace jsou stále ve Kbelské v Letňanech, směr Hloubětín v nájezdu z Liberecké a Cínovecké, tam stojí nepojízdný kamion, menší kolona je tak z dálnice D8 asi na 5 minut. Komplikace jsou nově také ve Strakonické směrem z centra na Pražský okruh, v Malé Chuchli u benzínky Robin Oil je nehoda osobního auta se sanitkou, menší fronta od Barandovského mostu má asi půl kilometru. A silný provoz čekejte třeba na jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, kolony jsou jak od Běchovic, tak od Spořilovské na 10 minut a 10 minut se stojí také v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich.
7: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
8: Hezké ráno taky.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: pátku 19. června vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaně, máme 6,5 minuty po 9. Pěkné ráno, za chvilku Sabrina Carpentera Tate. Bude taky Natasha Bedingfield Unwritten.

0: má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. První spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce spoury římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
1: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
0: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
2: Viszontlátásra.
0: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport. Americký výrobce polovodičů a integrovaných obvodů Onsemi oznámil před 2 lety investici do rozšíření výroby ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm ve výši 2 miliardy dolarů, což byla největší zahraniční investice v historii České republiky. Závod v Rožnově pod Radhoštěm je významným centrem firmy pro vývoj a výrobu.
3: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
0: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
3: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
0: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Ten pátek bude jasný nebo skoro jasný, v Praze během dne přechodně polojasný, maxima 32 až 34 stupňů Celsia, teď už jsme na 25 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jižní vítr. A jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
5: Hezké ráno, tak komplikace stále. Čekejte ve Strakonické ulici směrem z centra na Pražský okruh. V Malé Chuchli u čerpací stanice Robin Oil se srazila 2 osobní auta, na místě záchranáři sanitka. Kolona je teď už od Barandovského mostu asi na 10 minut. Bouralo se nově také v centru Prahy, Věčné ulici před nájezdem na magistrálu, před IP Pavlova, tam se srazilo osobní auto s nákladním. Teď už zůstává na místě pouze osobní auto, blokuje levý pruh a kolona z Karlova náměstí je na 10 minut. Problémy zůstávají ve Kbelské v Letňanech, směr Hloubětín, v nájezdu z Liberecké a Cínovecké, tam stojí nepojízdný kamion, menší kolona začíná už na dálnici D8 z jezdu na Čakovice, je to na 5 minut. Pomalej se pak jede po jižní a Štěrboholské spojice, obou směrně před Průmyslovou, a to jak od Běchovice z Pořilovské, je to na 10 minut. 10 minut naberete v koloně i v Bělohorské z centra před Vypichem a na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště stále komplikace v nájezdu od Barandova na 17. kilometru. Řeší nehodu kamionu s osobním autem a kolona je od Lochovského tunelu.
4: Díky moc, Lukáši, měj se.
5: Naslyšenou.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: To byly Roxette, It's Possible v 9:30 na Radiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Praha vypíše tender za 64 milionů korun bez DPH na úpravy části Vltavského nábřeží u Ledáren v Braníku. Vzniknout tam má stezka pro pěší a cyklisty, kde bude i nová lávka přes tamní záliv. Záměr zakázky vedení města schválilo už v roce 2022. Nyní ho upravilo a navýšilo cenu z původního odhadu 47 milionů korun bez DPH. Práce by měly začít ještě letos, hotové mají být příští rok. Pražský magistrát odkoupí od České tiskové kanceláře za zhruba 78 milionů korun areál bývalého autoprovozu ve Štěrbholech. Dnes v noci to schválili městští zastupitelé. Národní zpravodajská agentura v minulosti areál o rozleze asi 7000 metrů čtverečních využívala pro svůj autoprovoz. Nyní ho už nepotřebuje a pronajímá ho. Pro odkup hlasovalo 37 z 50 přítomných zastupitelů. Internetové obchody budou muset zákazníkům usnadnit odstoupení od smlouvy. Nová evropská pravidla počítají se zavedením speciálních tlačítek, která mají celý proces zjednodušit. Dosud totiž mohlo být vrácení zboží u některých e-shopů zbytečně složité. Změny měly platit ode dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že příslušný zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Největší odborový svaz v Česku KOVO dnes odpoledne volí nové vedení. Třídenní sjezd začal už ve středu a o předsedovi rozhodne zhruba 160 delegátů. Kandidují stávající předseda Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Na programu jsou také volby místopředsedů a debata o prioritách svazu pro další období. Sjezdu se účastní i zástupci vlády, senátu a poslanecké sněmovny. Počasí by dnes mělo být jasné nebo skoro jasné a teploty tropických 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách doprava s Lukášem Millerem.
3: Je to tak, hezké ráno, tak komplikace. V Praze stále čekejte ve Strakonické směrem z centra v Malé Chuchli na úrovni čerpací stanice Robin Oil. Stále řeší nehodu dvou osobních aut, projíždí se povalu pravým pruhem. Kolona od Barandovského mostu je asi na 15 minut. Nehodu stále řeší také v centru Věčné ulici před nájezdem na magistrálu. Před IT Pavlová stojí osobní auto s policejní hlídkou v levém pruhu. Kolona je tam z Karlova náměstí na 10 minut. Komplikace přetrvávají ve Kbelské v Letňanech směr Hloubě. V nájezdu z Cínovecké stojí nepojízdný kamion, menší kolona tak začíná na dálnici D58 u sjezdu na Čakovice. Pomalý provoz pak čekejte na jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, a to jak od Spořilovské, tak od Běchovic, je to vždy asi na 10 minut a 10 minut se zdržíte také v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou Vypich.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude odborník na kybernetickou bezpečnost Aleš Špidla z Cevro univerzity. Štěpánka Duchková se ho zeptá, jak se účinně bránit takzvaným kyberšmejdům a proč podle něj kybernetická bezpečnost není otázkou zákonů, ale pudu sebezáchovy. K věci Štěpánky Duchové. Dnes v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha BBXA Faithless New Religion. A taky The Weeknd a In Your

0: The Weeknd, In Your Eyes, je 9:45. Pražští zastupitelé zrušili zakázku na komunikaci a propagaci výstavby Vltavské filharmonie. Měla stát 104 miliony bez DPH. Výstavba filharmonie má stát přes 11,5 miliardy korun.
1: Cenu projektu na propagaci Vltavské filharmonie kritizoval při diskuzi například opoziční zastupitel Adam Scheinher z uskupení Praha sobě.
2: V historii města není projekt, a to včetně největších projektů jako výstavba metra D, výstavba městského okruhu, což jsou projekty desetinásobně větší než Vltavská filharmonie, a na jejich komunikaci nejdou vůbec takové částky.
1: Projednání zakázky na propagaci filharmonie navrhli zastupitelé z klubu ANO. Podle jednoho z předkladatelů, Patrika Nachera, je částka příliš vysoká v době, kdy Praha šetří v jiných oblastech.
3: Tady dá 100 milionů na PR-ové služby. Tak si to prostě zaslouží, jak si zrušit, zařadit, debatovat a hledat, jak k tomu vlastně vůbec došlo a jak je možné, že někdo byl ochoten takhle do toho dát takovéto peníze.
1: Pro zrušení projektu hlasovali i koaliční zastupitelé, včetně náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka z Hnutí STAN. Vysoká cena na kampaň podle něj byla mimo jiné kvůli složitosti projektu.
4: V tom území jako probíhá tě staveb víc, pořád bude probíhat Libaňský most, bude probíhat Hlávkův most a vlastně i rekonstrukce Strahovského tunelu. Jo, čili tu věc je potřeba připravit nejenom v té úrovni projektu, ale i vysvětlovat a komunikovat.
1: Část peněz měla jít taky na organizaci sbírky a oslovování dárců.
4: Je takový nějaký pravidlo, že když chcete získat nějaký jako finanční prostředky ze soukromého sektoru, tak potřebujete zhruba nějakých jako 9-10% na vysvětlování jako komunikaci.
1: Náměstek Hlaváček by měl zastupitelům předložit k prověření taky ostatní zakázky spojené s Vltavskou filharmonií. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno. Maxima 32 až 34 stupňů Celsia, jsme na 25, foukat bude slabý proměnlivý nebo jižní vítr. A ještě dopravní informace s Lukášem Millerem.
5: Hezké ráno, tak komplikace v Praze zůstávají ve Strakonické směrem z centra na Pražský okruh. V Malé Chuchli u čerpací stanice Robin Oil tam stále neřeší nehodu dvou osobních aut, blokují levý pruh. Kolona je tak od Barandovského mostu asi na 15 minut. Nehodu stále řeší také v centru Věčné ulici. Kousek před IP Pavlová srazilo se osobní auto s nákladním, zůstává osobní auto v levém pruhu, kolona z Karlova náměstí na 10 minut. A problémy zůstávají i ve Kbelské v Letňanech směrem do Hloubětína. V nájezdu z Liberecké a Cínovecké stále překáží nepojízdný kamion, menší kolona je z D8 asi na 5 minut. Pomalu se pak jede v Bělohorské obousměrně před Průmyslovou, zdržení 10 minut, 10 minut se popojíždí i ve Vlzenově od Bulhara k muzeu a zdržení na 10 minut je také na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před sjezdem na letiště, kolona je od sjezdu na Horoměřice.
0: Lukáši, já ti moc děkuji za dnešní spolupráci a přeju hezký pátek, užij si víkend, ahoj.
5: Naslyšenou a hezký den.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: bude 10 hodin, posloucháte Rádio Praha, před námi jsou aktuální zprávy, ve studiu s nimi Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne i tobě a všem ostatním. Prokop hájí nákupy svých bytů jako legální, zachybuje připraven zaplatit pokutu. Doprovodný program na pražském Pankráci zahájí závod Tour de France. Na trať cyklisté vyrazí zítra. Americký viceprezident Vance varoval Izrael, aby se kvůli iránské dohodě nestavěl proti Donaldu Trumpovi. Dnes má být jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop odmítá jakékoliv pochybení při pořízení tří družstevních bytů. Ty nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví. Kvůli tomu ho včera pražští zastupitelé odvolali z pozice předsedy kontrolní komise hlavního města. Prokop je připravený za své pochybení zaplatit případnou pokutu.
3: Nevykrucuji se, když udělám chybu, přiznám ji. Ale nic jsem netajil, hypotéku na jeden z bytů jsem přiznal a stejně tak, jako jsem přiznal tyto všechny tři družstevní byty v mém majetkovém přiznání tady na magistrátu v rámci podepsaného etického kodexu.
1: Vesničku Tour de France dnes od 3 hodin odpoledne můžou navštívit lidé v Central Parku na pražském Pankráci. Organizátoři tam pro návštěvníky připravili výstavu o historii cyklistického závodu nebo dopravní hřiště pro děti. Místo pak bude zítra startem i cílem cyklistického závodu Tour de France La Etape České republiky o délce 58, 105 a 135 kilometrů. Trasy povedou po silnicích v Praze i středních Čechách. Průjezdné nebude například spojení Prahy s Davlí nebo Jílovým. Oblastní nemocnice v Příbrami dnes pořádá čtvrtý ročník festivalu Díky Fest v příbramském letním kině. Letos je na programu mimo jiné 5 hudebních vystoupení, včetně koncertu Monkey Business. Pokračuje mluvčí nemocnice Martin Janota.
4: Jedná se o hudební festival, který se vždy koná kolem Světového dne dárců krve, který připadá na 14. června a vlastně je to oslava dárcovství krve a pomoci.
1: Americký viceprezident J.D. Vance odmítl kritiku iránské dohody, které Trumpova administrativa čelí od části republikánů a izraelské vlády. Memorandum vyostřilo spor mezi Washingtonem a Izraelem.

0: Izraelem, který se jednání neúčastnil.
1: Každý, kdo si podle viceprezidenta Vence v Izraeli myslí, že hlavním problémem je Donald Trump, by se měl podle jeho slov probrat a pohybovat v realitě. Několika ministrům izraelské vlády, kteří amerického prezidenta kritizovali za dohodu s Íránem, vzkázal, že Trump je jediný světový lídr, který Izraeli momentálně straní. Viceprezident se také snažil uklidnit znepokojené republikány, kteří memorandum považují za prohru Spojených států a posílení Íránu. Výhody v podobě přístupu k rekonstrukčnímu fondu za 6 bilionů korun dostane podle něj Írán jen tehdy, když dodrží své závazky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: České softbalistky prohrály v domácí základní fázi mistrovství světa s Tajvanem 1-8. Utkání skončilo předčasně v páté směně. Týmu trenéra Mikea Rennyho se tak znovu vzdálila šance na jedno ze dvou míst, které by jim zaručilo postup do finálové části šampionátu. Dnes Češky zakončí základní skupinu proti Kanadě od 19 hodin. Dnes má být v Praze jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, teploty ale vysoké 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Situace na pražských silnicích mapuje Lukáš Miller. Hezké dopoledne.
4: Hezké dopoledne, tak komplikace v Praze zůstávají ve Strakonické směrem z centra na Pražský okruh. V Malé Chuchli u čerpací stanice Robin Oil se tam srazila dvě osobní auta, blokují levý pruh, kolona je tak od Barandovského mostu asi na 15 minut. Nehodu stále dořešují také v centru Věčné ulici, kousek před IP Pavlová osobní auto po nehodě, tam blokuje levý pruh na místě policejní hlídka, kolona z Karlova náměstí na 10 minut. Problémy jsou ve Kbelské v Letňanech směrem do Hloubětína, v nájezdu z Liberecké stojí nepojízdný kamion, menší kolona je z dálnice D8 asi na 5 minut. Pomalu se pak jede v Praze Bělohorské obousměrně před Průmyslovou, to zdržení je asi na 10 minut. 10 minut se popojíždí i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Silný provoz a nárazové kolony jsou pak také na jižní a Štěrboholské spojice vždy k Europarku. Pomalu se jede z Lanového mostu také od sjezdu na Štěrboholy. A na dálnici D7, tam je pomalý provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova před sjezdem na letiště. Kolona od sjezdu na Horoměřice je asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásný dobrý den, tady je dopolední Praha. Byť astronomické léto začíná až v neděli, tak nás i dnes, v pátek 19. června, čeká další horký letní den. Děkujeme, že ho trávíte s vysíláním Českého rozhlasu. Po 10. hodině vám na Rádiu Praha zahrajeme třeba Walk the Moon. Taky Ava Max. A Prague Ice Cream Festival, pivo na náplavce nebo Refufest. Pár tipů na to, co v metropoli podniknout o víkendu, pro vás budeme mít už za chvíli. Teď ale kombinace dvou skvělých hlasů, zpěvačka Leony a zpěvák Callum Scott. Vojtěch Přívětivý vám přeje hezký poslech. Mladíte 107,1 FM.

0: Poledním vysílání Rádia Praha doznívá Mike Posner. Doufám, že jste dnes vybavení spoustou vody, pokrývkou hlavy a krémem s vysokým ochranným faktorem. Jak samotný dnešek, tak i celý víkend v Praze totiž budou velmi horké. Zítra teploty až kolem 35 stupňů Celsia. Schladit by vás ovšem mohl třeba Prague Ice Cream Festival. Desítky zmrzlinářů uspokojí chutě i těch nejnáročnějších návštěvníků v sobotu a v neděli na výstavišti v Holešovicích. Čekají vás taky koncerty a další zábava pro celou rodinu. Tradiční festival Pivo na náplavce pak na náplavku Rašínova nábřeží přiveze přes 40 mikro a mini pivovarů. Organizátoři slibují i tady bohatou gastronomii a živou hudbu. No a skvělou muziku, taneční vystoupení, zajímavé workshopy, kreativní zónu a cizokrajné pokrmy. To vše slibuje další ročník interkulturního festivalu Refufest. Ten se bude konat zítra ve Vile Štvanice. Podrobnosti a několik dalších tipů najdete taky na našich webových stránkách, které najdete potom, co si na webu rozkliknete www.praha.rozhlas.cz. Teď se ale pojďme podívat taky na pražské silnice. Komplikace zůstávají ve Strakonické směrem z centra na Pražský okruh. V Malé Chuchli u benzínky Robin Oil se srazila dvě auta, která blokují levý pruh. Kolona je od Barandovského mostu na asi čtvrt hodiny. Nehodu řeší také v centru Věčné ulici. Kousek před IP Pavlova osobní auto po nehodě blokuje levý pruh a kolona z Karlova náměstí na 10 minut. Problémy jsou i ve Kbelské v Letňanech směrem do Hloubětína. V nájezdu z Liberecké stojí nepojízdný kamion a menší kolona je z dálnice D8 asi na 5 minut. Pomalu se jede v Bělohorské obousměrně před Vypichem s držením kolem 10 minut. 10 minut se popojíždí ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Silný provoz a nárazové kolony jsou i na jižní a Štěrboholské spojce vždy k Průmyslové. Pomalu se jede z Lanového mostu a také od sjezdu na Štěrboholy. A na dálnici D7 je pomalý provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova před sjezdem na letiště, kolona od sjezdu na Horoměřice s držením kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Drummond dozněli ve vysílání Rádia Praha, bylo 10:30, teď vysíláme krátké zprávy, slovo má Denisa Žižková.
1: A já vám přeji hezké dopoledne. Zastupitelé Prahy na nočním jednání schválili novou vyhlášku o zábavní pyrotechnice. Dává městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. To rovnou udělalo 20 městských částí z 57. Návrh také omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy. Vyhláška se podle radního města Adama Zábranského z Pirátů netýká profesionálních ohňostrojů. Pražský magistrát koupí za 43 milionů korun od dvou vlastníků společnost, která vlastní budovu ve Chmelové ulici v Záběhlicích, schválili to městští zastupitelé. Město tam plánuje do získaného objektu rozšířit centrum perinatální duševní péče, zaměřené na duševní zdraví žen v období těhotenství a po porodu. Má tam vzniknout denní stacionář a lůžková část. Pro koupě hlasovalo 44 z 53 přítomných zastupitelů. Česko už nebude pokračovat v krocích k zavedení takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Vláda na svém posledním zasedání v pondělí zrušila souhlas předchozího kabinetu s ratifikací dokumentu. Vyplývá to z vládního usnesení. Na konec ratifikačního procesu upozornil server iRozhlas.cz. Dnešní noc Sokoloven nabídne speciální program ve více než stovce sokolských jednot po celém Česku. Letošní už 12. ročník se nese ve znamení poezie. Zapojené jednoty proto připravily například soutěže čtení nebo skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní. Podrobnosti o programu najdete na webu České obce sokolské. Dnes čekejte v Praze jasno nebo skoro jasno a teploty tropických 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? Ptám se Lukáše Millera.
3: Hezké dopoledne, tak komplikace v Praze stále čekejte ve Strakonické směrem z centra na okruh v Malé Chuchli na úrovni benzínky Robin Oil řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. V koloně se tak jede od Barandovského mostu a to zdržení k nehodě 10 až 15 minut. Nehodu řeší také v centru metropole Věčné ulici, kousek před IP Pavlova. Osobní auto po nehodě stále blokuje levý pruh. V koloně se tam popojíždí od Karlova náměstí, je to na 10 minut. Problémy zůstávají ve Kbelské ulici, nejprve v Letňanech směrem do Hloubětí v nájezdu z Liberecké stojí nepojízdný kamion, menší kolona je tak už právě z Liberecké na 5 minut a ve Kbelské je nově zdržení i směrem do Letňan u sjezdu na Kbely pracují silničáři v pravém pruhu, kolony jsou jak z Hloubětína, tak i z Novopatské vždy na 10 minut. 10 minut se popojíždí také po magistrále ve Vilzenově od Bulhara k muzeu a silný provoz a také nárazové kolony čekejte na jižní a Štěrboholské spojice vždy průmyslové, pomalej se jede z Lanového mostu a také od sjezdu na Štěrboholy. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, 4,5 minuty po 10:30, pokračuje dopolední Praha, jsme rádi, že posloucháte. Česká filharmonie, Opera Národního divadla i Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Nejen tato prestižní tělesa patří mezi vyvolené, která se tento týden zahrají za doprovodu nových svatovíckých varhan. Dnes to čeká právě rozhlasové symfoniky. Co na koncert chystají? To řekneme už za chvíli v dalším díle našeho seriálu. Do té doby třeba Ello Black nebo Thomas Robin. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.
7: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Dua Lipa, dáma, která dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arenu. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexika a právě dnes vám pustíme druhou část záznamu koncertu Live from Mexico po 9. hodině ve vysílání Rádia Praha. Jaká skladba bude tou první původní, která zazní na nové svatovícké varhany? To vybrali přímo posluchači. V hlasování Českého rozhlasu Vltava rozhodli, že dnes večer ve světové premiéře na unikátní nástroj zazní Fantazie na chorál svatý Václave od Iva Bartoše. Hned poté v katedrále zahrají rozhlasoví symfonici.
1: Jak ten název napovídá, jedná se o fantazii, to znamená, že skladatel tak má volnou ruku při práci s tím notovým a s tím hudebním materiálem.
2: Chorálem svatý Václave se podle Aleny Maršíkové Michálkové z hudební redakce Českého rozhlasu Vltava Ivo Bartoš inspiroval hned v několika částech 9-minutové skladby.
1: Tam má nějaký majestátní úvod, pak tam má část, kde cituje svatováclavský chorál a celá ta jeho skladba tak vrcholí monumentální fugou právě na jeden z motivů z toho svatováclavského chorálu. Celé se to stupňuje a zahušťuje a pak v té úplně závěrečné části tak slyšíme velmi zrychlený motiv toho svatováclavského chorálu a zároveň do tohoto zrychleného motivu svatováclavského chorálu tak je v pomalých tónech citována celá melodie svatováclavského chorálu.
2: Skladba tak dá vyniknout pestrosti jednotlivých rejstříků nových svatovíckých varhan. Ivo Bartoš porazil dva další finalisty, Karla Martínka a Mikuláše Piňose. Soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovícké varhany už před 7 lety.
1: Sešlo se okolo 60 skladeb, nejen z České republiky, ale i z různých zemí světa. Dokonce jednu skladbu tak zaslal 11-letý účastník z České republiky, takže ten věkový rozptyl tam byl opravdu velmi veliký. Porota tak vybrala 3 skladby, přičemž udělila Ivo Bartošovi uznání poroty za propracovanost té kompozice a pak ještě ocenila čestnými uznáními další 2 skladby.
2: Bartošovu skladbu večer provede varhanice Jiřina Marešová. Tou dobou už budou kolem varhaního mobilního hracího pultu uprostřed hlavní lodi katedrály připraveni hráči Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Těm patří právě páteční večer z cyklu Svatovícký varhaní oktáv.
3: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camille Saint-Saëns, francouzského skladatele, kterou jsme relativně nedávno hráli v Obecním domě.
2: Ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek připomíná, že v katedrále se s orchestrem poprvé v pozici šéf-dirigenta představí německo-japonský dirigent Elias Grandi. I přesto bude část programu ryze česká.
3: Pro nás, pro všechny, je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů. A proto Dvořákovy písně, Dvořákovy biblické písně.
4: Hospodin jest můj pastýř.
2: Cyklus Svatovítský varhaní oktáv bude pokračovat i o víkendu. V sobotu v katedrále uvede Opera Národního divadla v Praze monumentální glagolskou mši Leoše Janáčka. V neděli program završí koncert s Českým národním symfonickým orchestrem, na kterém vystoupí i houslista Pavel Šporcl nebo Hradišťan. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Komplikace čekejte ve Strakonické směrem z centra v Malé Chuchli u benzínky Robin Oil. Blokuje nehoda levý pruh a kolona je od Barandovského mostu na 10 minut. Nehodu řeší také v centru Věčné ulici, kousek před IP Pavlova osobní auto po nehodě a blokuje levý pruh a kolona z Karlova náměstí je na cca 10 minut. Problémy jsou i ve Kbelské v Letňanech směrem do Hloubětína v nájezdu z Liberecké stojí nepojízdný kamion. Menší kolona je z dálnice D8 asi na 5 minut. 10 minut se popojíždí i ve Vilzonově, od Bulhara k muzeu a silný provoz a nárazové kolony jsou i na jižní a štěrboholské spojce vždy k Průmyslové. Pomalu se jede z Lanového mostu a také od sjezdu na Štěrboholy. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
5: Zpátky do 90.
6: Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Pátek 19. června, Radio Praha teď vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bude 11 hodin.
1: V Praze oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Česko podle premiéra Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli zakázkám na radnici Pardubického obvodu 6. Bude jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, teploty až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze tento týden se zpožděním více než 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Slavnostního zahájení se dnes zúčastnili zástupci hlavního města, jeho dopravního podniku nebo stavebních firem. Přípravné práce na nové etapě začaly v dubnu poté, co dopravní podnik podepsal smlouvu za zhruba 30 miliard korun bez DPH se sdružením vedeným firmou Subtera. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Česko ani v letošním roce nesplní výdaje na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to uvedl v Bruselu, kde se zúčastní summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat mimo jiné protivzdušnou a protidronovou obranu.
3: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
4: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám. Trump je strašně příjemný člověk. Takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
3: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovaly do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. Na to ale část hlášených výdajů neuznalo. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Informovala o tom na síti X. Případ policisté prověřují od loňského dubna. Pokračuje policejní mluvčí Dita Holečková.
5: Jedná se o trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku.
1: Další informace o obviněných policie nezveřejnila. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají,

0: že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém, informoval o tom deník Jutarný list. Podle vyšetřovatelů navíc důstojník nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Muži v současnosti podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let vězení. Čeští fotbalisté mají po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa volný den. Ten tráví už na své základně v Dallasu, kam se přesunuli hned po konci utkání v Atlantě. Češi si remízou zkomplikovali cestu do vyřazovací fáze šampionátu. V posledním duelu ve skupině v noci ze středy na čtvrtek našeho času musí s největší pravděpodobností porazit Mexiko. To má po výhře nad Jižní Koreou 1-0 jistotu prvního místa ve skupině. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty vysoké 32 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: No a pojďme také na pražské silnice. Lukáš Miller ví víc.
3: Hezké dopoledne, tak komplikace stále čekejte ve Strakonické ulici směrem z centra v Malé Chuchli. Poblíž benzínky Robin Oil stále dořešují nehodu v levém pruhu. Havarovala tam dvě osobní auta, no a kolona je tak od Barandovského mostu asi na 10 minut. Nehodu stále řeší také v centru metropole v Ječné ulici, kousek před IP Pavlova, směr magistrála, tam také blokuje levý pruh. Auto po nehodě na místě policejní hlídka, kolona z Karlova náměstí na 10 minut. 10 minut se popojíždí pak také po magistrále, a to na příjezdu k muzeu od Bulhara po Vilzonově ulici. Silný provoz a nárazové kolony jsou pak na jižní a také Štěrboholské spojice, vždy na příjezdu k Průmyslové ulici. Pomalu se jede z Lanového mostu, také od sjezdu na Běchovice v obou směrech asi na 10 minut. A na dálnici D5 pomalý provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Ty kolony jsou odrůdné z nějakého 3. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, celkově na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Dobrý den, 5 a čtvrt minuty po 11. hodině posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha, děkujeme za to. Už teď je v Praze pořádné horko, jak už zaznělo od Denisy, ty teploty můžou vyšplhat až ke 34 stupňům Celsia. Nezapomínejme proto dnes obzvlášť dodržovat pitný režim. O co se na Rádiu Praha postaráme my, to jsou hity. Po 11. hodině to bude třeba Alex Warren. V posledních dnech hojně skloňované jméno Eva Farná. No a celou hodinu odstartuje skupina Sunrise Avenue, tady je Heartbreak Century. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Zpěvačka Madonna, dáma zvaná královnou popu, právě doznívá v dopolední Praze. Dobrý den vám přejeme přesně ve 11:15. Byli jste v sobotu, v neděli nebo v úterý v Edenu? 3 vyprodané koncerty v řadě, pompézní show plná velkých poselství a Eva Farna jako vládkyně českého popu, která si podmanila Prahu. Proč ji lidé milují a co vzkazuje svými songy? To vysvětluje Aneta Jetmar-Martínková, hudební publicistka a spoluautorka a podcastu Sirény ve včerejší epizodě zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12, který můžete poslouchat každý všední den od 6 hodin ráno na adrese irozhlas.cz/Vinohradská 12. Najdete tam i dnešní epizodu, ta se věnovala slovenské korupční megakauze Očistec. Kdo od policie měl zhřešit a věděl o tom Robert Fico? To ve Vinohradské 12 popisovala Laura Kalinská, investigativní reportérka serveru aktuality.sk. Dodám ještě, že všechny podcasty Českého rozhlasu najdete taky v aplikaci Můj rozhlas. No a jak to teď vypadá na pražských silnicích? Lepší situace je ve Strakonické směrem z centra. V Malé Chuchli u benzínky Robin Oil už nehodu zcela odklidili a kolona od Barandovského mostu se de facto rozjela. Nehodu řeší také v centru Věčné ulice kousek před IP Pavlova. Osobní auto po nehodě blokuje levý pruh. Kolona z Karlova náměstí na 10 minut. 10 minut se popojíždí i ve Vlzonově od Bulhara k muzeu. Silný provoz a nárazové kolony jsou i na jižní a štěrboholské spojce vždy k Průmyslové. Pomalu se jede z Lanové mostu a také od sjezdu na Běchovice v obou směrech asi na 10 minut a na dálnici D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolony jsou od Rudné ze 3. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení kolem 1/4 hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Posloucháte Rádio Praha, za pár vteřin bude 11:30, teď vysíláme krátké zprávy, slovo má Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Vedení knihovny Václava Havla se snaží získat od spoluzakladatelky knihovny a vdovy po bývalém prezidentovi Dagmar Havlové práva nutná pro další chod instituce. O věci jednají právníci obou stran, výsledek se očekává v řádu dnů. Dnes to řekl předseda správní rady knihovny David Dušek po jednání nové dozorčí a správní rady. Pro pokračování činnosti knihovna potřebuje, aby jí Dagmar Havlová poskytla osobní práva k názvu a práva ke vzdělávacím programům a k badatelské činnosti. Praha dá pražským službám 850 milionů korun na modernizaci spalovny odpadu v Malešicích. Díky projektu nazvanému Fénix by mělo být možné lépe využívat zbytky po spalování odpadu, omezit jejich ukládání na skládky a získávat z nich stavební materiál i cenné kovy. V noci ze čtvrtka na pátek to schválili pražští radní. Silničáři dnes ráno uzavřeli na Kladensku 9-kilometrový úsek dálnice D6, aby mohli opravit vozovku v místě dopravního omezení. Auta až do večera neprojedou směrem na Prahu mezi sjezdy 25 u Stochova, 16 u Velké Dobré. Předběžný termín otevření dálnice je v 18 hodin. Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto2. Jediný český účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzálese ze Španělska, za kterým zaostal o 136 tisíciny sekundy. Rodáka z Mladé Boleslavy dnes stejně jako další jezdce v kategorii Moto2 čeká ještě druhý trénink, který je na programu od 14 hodin. Dnes má být v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to nám řekne Lukáš Miller. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, tak v Praze stále ještě řeší nehodu v centru metropole Věčné ulici. Kousek před IP Pavlova nakládají osobní auto po nehodě na odtah, je blokován levý pruh. Kolona je tam z Karlova náměstí asi na 10 minut. 10 minut se popojíždí také po magistrále ve Vilzenově od Bulhara k muzeu. Regulují také průjezd tunely Blanka, kolony před vjezdy do nich jsou třeba v Povltavské ulici v Troji, také v Plzeňské na Smíchově nebo i v Radlické od motorletu. To zdržení směr tunely je vždy asi 10 minut. Silný provoz a nárazové kolony přetrvávají na jižní a také na Štěrboholské spojice. Tam je to vždy obousměrně před sjezdem do Průmyslové. Ty kolony jsou jak od Běchovic, tak také od Spořilovské. A 10 minut naberete i na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před sjezdem na letiště. Kolona je tam od odbočky na Horoměřice. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Léta vedla ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou a později mužskou v Kuřimi. Je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon v České republice a také šéfkou probační a mediační služby. Gabriela Slováková bude v pořadu Až na dřeň mluvit nejen o příbězích žen, které prošly věznicí a které zaznamenala ve své knize Kriminální

0: Dobré dopoledne, pátek 19. června, trávíte s Rádiem Praha aktuální čas, 3 a 3/4 minuty po 11:30. Oficiálně začala stavba dalšího úseku metra D, tentokrát od stanice Olbrachtova po Nové Dvory. Jak dlouho stavba potrvá, to si řekneme už za chvíli s naší reportérkou. Do té doby třeba Damiano David nebo Justin Timberlake. Hezký poslech vám přejeme.
1: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý.

0: Třikrát vyprodala Eden, teď dozněla ve vysílání Rádia Praha chvilku před 11:45. Teď ale k dalšímu tématu. Dopravní podnik dnes oficiálně zahájil stavbu dalšího úseku metra D, konkrétně na křížení Libušské a Kunratické ulice v Praze 4. Stavba tří stanic, nádraží Krč, nemocnice Krč a Nové dvory, potrvá 6 let. Na zahájení stavby byla také naše reportérka Laura Hajková, která je teď se mnou ve vysílání. Lauro, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den. První stavební práce tedy začaly už tento týden. Dělníci konkrétně začali hloubit portál přístupového tunelu pro ražby stanice Nové dvory. Je tedy vidět několik strojů těžké techniky a staveniště je oplocené. Doplním ještě, že pro zhotovitele bude jednou z největších výzev budování právě jednolodní stanice Nové dvory, která má být největší a nejhlubší stanicí u nás. Nástupiště bude v hloubce 33 metrů.
0: Kolik bude stavba stát?
1: Náklady jsou přes 30 miliard korun. Součástí této akce bude ražení traťových tunelů od Písnice až po stanici Olbrachtova. Budování těch třech už zmíněných stanic a instalace všech potřebných technologií. Staveništ bude celkem 13. Toto by mělo být největší.
0: Stavba má tedy trvat těch zmíněných 6 let. Kdy bude ale spuštěné to metro D?
1: Mělo by to být v druhé polovině roku 2032. Úsek od Pankráce po Nové dvory je nejkratší provozovatelný úsek metra D. Stavba tohoto úseku navazuje na úsek od Pankráce po Olbrachtovu, která začala v dubnu roku 2022. Oba tyto úseky tvoří jeden celek, kdy jsou obratové koleje na obou jeho koncích.
0: Oficiálně začala stavba dalšího úseku metra D. Ve vysílání jsme o tom mluvili s naší kolegyní reportérkou Laurou Hajkovou. Lauro, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my jdeme na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. V Praze stále problémy v Kbelské, v Letňanech směrem do Hloubětína, v nájezdu z Liberecké překáží nepojízdný kamion a menší kolona je z dálnice D8 asi na 5 minut. 10 minut se popojíždí i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Silný provoz a nárazové kolony jsou i na jižní a štěrbolské spojce vždy k Průmyslové. Pomalu se jede z Lanového mostu a také od cizdu na Běchovice v obou směrech, je to asi na 10 minut. Regulují taky průjezd tunely Blanka a kolony jsou v Povltavské v Troji, také v Plzeňské, na Smíchově i v Radlické od motorletu. Zdržení vždy asi 10 minut. A na dálnici D7 je silný provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova. Před sjezdem na letiště je kolona od odbočky na Horoměřice. Zdržení i v tomto případě kolem 10 minut. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 12 hodin, vysíláme polední zprávy, ve studiu s nimi Denisa Žižková, hezké poledne.
1: Dobré poledne.
0: Je pátek 19. června.
1: Začala stavba druhé části metra D s víc než 2,5letým zpožděním. Nový úsek propojí Olbrachtovu a Nové Dvory. Prokop hájí nákupy svých bytů jako legální. Za chybu je připraven zaplatit pokutu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vystoupí večer v doprovodu nových varhan ve svatovícké katedrále. Bude jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, teploty 32 až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily víc než 2,5leté zpoždění. Přípravné práce zahájila stavební firma Subterra letos v dubnu potom, co s ní podepsal dopravní podnik hlavního města Prahy smlouvu za zhruba 30 miliard korun bez DPH. První vlaky by podle současných plánů měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé polovině roku 2032. Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop odmítá jakékoliv pochybení při pořízení 3 družstevních bytů. Ty nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví. Kvůli tomu ho včera pražští zastupitelé odvolali z pozice předsedy kontrolní komise hlavního města. Prokop je připravený za své pochybení zaplatit případnou pokutu.
3: Nevykrucuji se, když udělám chybu, přiznám ji. Ale nic jsem netajil, hypotéku na jeden z bytů jsem přiznal a stejně tak, jako jsem přiznal tyto všechny 3 družstevní byty v mém majetkovém přiznání tady na magistrátu v rámci podepsaného etického kodexu.
1: Bývalý prezident České republiky dnes slaví 85. narozeniny. Hlavou státu byl mezi lety 2003 a 2013. Předtím zastával také post premiéra, ministra financí nebo předsedy poslanecké sněmovny. Václav Klaus stál u zrodu Občanské demokratické strany a 11 let byl jejím předsedou. Před vstupem do politiky působil jako bankovní úředník a prognostik. Po svém odchodu z prezidentského úřadu opustil aktivní politiku. V současnosti vede vlastní institut Václava Klause a dál se vyjadřuje k otázkám vnitřní i zahraniční politiky. Rozhlasoví symfonici zahrají dnes večer v katedrále svatého Víta za doprovodu nových Grinzingových varhan. Koncert je součástí cyklu Svatovícký varhaní oktáv. Řídit je poprvé bude nový šéf dirigent Elias Grandi.
4: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camilla Saint-Saense.
5: Ještě předtím rozhlasoví symfonici předvedou podle ředitele Jakuba Číška ryze český repertoár.
4: Pro nás, pro všechny je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů a proto Dvořákovy biblické písně.
6: No.

0: Večer otevře premiéra Fantazie na chorál Svatý Václave. Tuto skladbu v anketě vybrali posluchači Českého rozhlasu Vltava a bude tak vůbec první napsanou právě pro svatovítské varhany. Je z pera Iva Bartoše. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Na fotbalové mistrovství světa pokračuje druhé kolo základních skupin. V 21 hodin našeho času nastoupí Spojené státy americké proti Austrálii. O půlnoci se utkají Skotsko a Maroko. Ve 2 hodiny 30 minut ráno Brazílie a Haiti a program uzavře od 5 hodin ráno duel Turecka s Paraguají. V Praze dnes čekejte tropické počasí, skoro jasno nebo polojasno a teploty až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: No a jak to vypadá na pražských silnicích, ví Lukáš Miller. Dobré poledne.
4: Hezké poledne, také v Praze jsou teď nově komplikace na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Za sjezdem na Krč do Vídeňské ulice překáží nepojízdné auto. V levém pruhu čeká na policejní hlídku a ta kolona je teď od Vídeňské ulice. Zdržení okolo 5 až 10 minut. Silný provoz a nárazové kolony jsou pak na spojkách na jižní a Štěrboholské také obou směrně před Průmyslovou, a to jak od Běchovic, tak od Lanového mostu. Zaplněná je i samotná Průmyslová od Malešické spalovny k jižní spojce. Plní se na magistrále Vilzonova ulice, a to od Bulhara k Václavskému náměstí, stejně tak je plná i Legerova ulice od Rumunské až do omezení u Vinohradské u Muzea. Komplikace pak čekejte na Pražském okruhu, tam jsou kolony směrem z letiště k dálnici D1, asi 15 minut se jede pomalu od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech, a ještě silný provoz čekejte i na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před odbočkou na letiště. Je kolona od sjezdu na Horoměřice a zdržení celkově asi 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
3: Dobrý den, 3:45 zpátky odbylo pravé poledne. Jestli se letos chystáte letecky na letní dovolenou, je dobré položit si pár otázek. Proč letos nestačí znát jen pravidlo o 100 mililitrů? Proč se vyplatí přijet na letiště dřív než dřív? A jak se vyhnout frontám? I na to se budeme ptát mluvčí letiště Praha Denise Hejtmánkové, kterou ve vysílání přivítáme už za chvíli. Hezký poslech.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch Přívětivý na Rádiu Praha.

0: Na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Téměř 12 milionů cestujících, 183 destinací a rekordně silná letní sezóna. Taková jsou očekávání pražského letiště. Spolu s rekordní sezónou ovšem přichází i několik novinek, které můžou cestu na dovolenou lehce zkomplikovat. Jiná pravidla pro tekutiny v jednotlivých terminálech, dopravní omezení u letiště nebo chyby při balení zavazadel. Jak letos projít letištěm Václava Havla bez zbytečného stresu? Na to se budu ptát mluvčí letiště Praha Denise Hejtmánkové. Dobrý den.
2: Dobré poledne vám i posluchačům.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Dnes začněme tím asi nejzásadnějším, nejaktuálnějším tématem, které dost možná i třeba teď našim posluchačům, pakliže míří na pražské letiště, způsobuje problémy, a to je rekonstrukce křižovatky Aviatická. A kde přesně je ten problém? Co tam způsobuje ty dopravní kolapsy cestou na letiště?
2: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo v květnu rozsáhlou rekonstrukci tady té křižovatky, kterou jste zmiňoval. Ta rekonstrukce má několik etap. Taková ta nejvytíženější je právě v tomhle období, kdy samozřejmě pro nás, pro letiště, je to zároveň nejvytíženější období roku. Proto my výrazně apelujeme na řidiče, kteří míří na letiště, aby zejména v těch špičkách, což je ráno od těch, řekněme, 7 do 9 hodin odpoledne 15:30-17, opravdu počítali s tím, že tam můžou mít až 10-20-30 minutové zpoždění. A zároveň doporučujeme opravdu jako v tomto období té rekonstrukce využívat městskou hromadnou dopravu, protože jak ten trolejbus i ostatní autobusy nevyužívají tady tu křižovatku, ale objíždí vlastně to letiště po silnici, která je v pořádku a průjezdná.
1: Takže ideálně dorazit metrem na nádraží Veleslavín a potom pokračovat trolejbusem.
2: Opravdu jako v tom letním období teď doporučuji využít tu městskou hromadnou dopravu, je to jistota.
1: Jak dopředu ideálně sledovat tu situaci a kde? Je to na webu letiště, spoléhat se na navigaci nebo na nějaké jiné dopravní aplikace?
2: My na webu letiště upozorňujeme na to právě, aby si na to řidiči dali pozor, a já pak doporučuji dívat se dopředu na tu cestu, na různé navigacích a podobně na internetu, a v těch špičkových časech už rovnou počítat, radši třeba až s půlhodinovým a hodinovým předstihem.
1: Kdybychom se bavili o té nejhorší možné situaci, tedy že cestující kvůli té dopravní zácpě nestihne svůj let, co pak reálně může udělat, když se mu to stane?
2: Tak já si myslím, že letecké společnosti jako úplně to, že jste nestihl svůj odlet kvůli dopravě, akceptovat nebudou. Samozřejmě je to jako případ od případu, ale myslím si, že v nějakých jako standardních pravidlech tohle bohužel není, takže je to potom na tom cestujícím, že prostě nezvolil vhodnou dopravu na to letiště, takže proto my se opravdu snažíme apelovat na ty cestující, aby si na to dali pozor.
1: A ještě poslední otázka k tomuto tématu, jak dlouho bude ta komplikace kolem Aviatické trvat?
2: Ta rekonstrukce celá trvá 17 měsíců, tedy až do října příštího roku. Nicméně opravdu ta nejvytíženější etapa je teď během těch letních měsíců a bude pokračovat tak do toho října. Pak už by ta doprava měla dle ředitelství silnic a dálnic trošku v tom okolí letiště polevit, a od března příštího roku, tedy na další tu letní sezónu, už by takové komplikace být neměly.
1: Říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková, za chvíli pokračujeme. Teď pojďme podívat na pražské silnice. V Praze komplikace nově na jižní spojce směrem na Černý most a za sjezdem na Krč do Vídeňské stojí nepojízdné auto v levém pruhu. Menší kolona je od Vídeňské na 5 minut. Silný provoz a nárazové kolony jsou i na jižní a Štěrboholské spojce vždy k Průmyslové. Pomalu se jede z Lanového mostu a také od sjezdu na Běchovice. V obou směrech je to asi na 10 minut. 10 minut se popojíždí i ve Velzonově od Bulhara k muzeu. Také je plná Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova, zdržení 5 až 10 minut. Na pražském okruhu je malý provoz směrem z letiště na D1 před sjezdem na Ořech, kolona je od plzeňské D5 na 15 minut a na dálnici D7 je silný provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova, před sjezdem na letiště je kolona od odbočky na Horoměřice, zdržení asi 10 minut.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková. Pražské letiště letos čeká v období mezi dubnem a říjnem téměř 12 milionů cestujících. Co to, Deniso, prakticky znamená pro člověka, který letí na dovolenou z Prahy?
1: Vlastně v těch nejvytíženějších dnech, v těch měsících červenec, srpen, se potkáte až téměř se 70 tisíci lidmi na tom letiště. Mm-hmm. Takže je to opravdu velké množství, nápor pro to, aby všichni tím systémem toho odbavení prošli.
0: Doporučuje se tedy přijít včas, nicméně co je dnes to ideální včas? Mm.
1: My vždycky říkáme ideálně těch 2,5 hodiny před odletem, těch 2,5 hodiny, když letíte do zemí šengenského prostoru, mimo Schengen 3 hodiny ideálně, a to z toho důvodu, že tam procházíte ještě pasovou kontrolou.
0: Hmm, jasně, takže pak, když letím z terminálu 1, tak ideálně
1: ty 3 hodiny. Přesně tak, když letíte z terminálu 2, tak minimálně 2, ideálně tak 2,5. Hmm.
0: A to i v případě, že mám jen příruční zavazadlo a neodbavuju?
1: Je to lepší. Já vždycky říkám, že na tom letiště se pak člověk zabaví, vyřídí nějaký e-maily, cokoliv, ale je prostě lepší tam být čas.
0: No tak ono, ten čas strávený na letiště je třeba pro mě vždycky takový trošku rituál, že vlastně to už to je taková příprava na tu dovolenou. Kde cestující nejčastěji zbytečně ztrácejí ten čas?
1: Je to určitě bezpečnostní kontrola, protože nepřipraví se na ní možná už doma, a ono to i jako je vidět na těch lidech, je tam takový největší ten stresový faktor, ta bezpečnostní kontrola. Takže určitě doporučujeme připravit se opravdu na ní už při balení toho zavazadla, říct si, můžu si tohle dát do příručního zavazadla, můžu si tohle dát do odbaveného zavazadla, a potom opravdu ta kontrola je pro toho člověka jako mnohem jednodušší a rychleji projde a právě a má čas na to věnovat se možná pak těm rituálům na letišti.
0: K těm konkrétním věcem ohledně té bezpečnostní kontroly se ještě dostaneme, ale zajímá mě aspoň stručně, jaká je nejčastější chyba, kterou lidé udělají ještě doma při tom balení?
1: Ono jich víc, ale když bych teda měla vybrat jednu, tak je to špatně zabalená elektronika. To nám dělá velký problém, jsou to vyšší desítky lidí denně. Ono to v tom velkém počtu možná vypadá jako minoritně, ale je to problém a zdržuje to prostě ty odlety. A v letectví je každá minuta opravdu jako velmi drahá záležitost. Takže když bych měla zmínit, tak elektronika.
0: Říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková, za chvíli pokračujeme.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem a moc za to děkuju, je mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková. Ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Deniso, my jsme se bavili o tom, kde cestující nejčastěji zbytečně ztrácejí čas, když přijedou na letiště. Zmiňovali jsme, že to je často špatně zabalené vozidlo. Tak pojďme to trošku rozvést. Co určitě patří do příručního zavazadla?
1: Tak do příručního zavazadla patří zejména cennosti a větší baterie, to znamená powerbanky, notebooky, ale taky e-cigarety. Moc se nám nestává, že by cestující pochybili zrovna třeba v těch notebookách, v těch počítačích, protože o to se každý bojí, tak to nepošle jako dolů do toho odbaveného zavazadla.
0: A hlavně je tam takový zvyk, že vlastně vždycky, když procházím tou bezpečnostní kontrolou, tak ten notebook vyndávám.
1: Ano. Ale u té powerbanky je to opravdu častý problém, že si cestující nedají do toho příručního zavazadla, ale pošlou jí do té třídírny zavazadel v tom odbaveném zavazadle a to je problém, tam ta powerbanka nepatří.
0: A proč tedy nesmí tyhle věci do odbaveného kufru?
1: Úplně stručně řečeno, mají vysoké procento zahoření, čili tady můžou začít hořet, nahoře si toho určitě někdo všimne, dole nikoli a může vzniknout problém.
0: Co lidé často naopak dávají do příručního zavazadla, ale mělo by to být v tom odbaveném.
1: Tady úplně nějaký jako pravidlo není. Já vždycky říkám, mějte u sebe hlavně jako cennosti a léky, protože prostě to odbavené zavazadlo se vždycky může někde zatoulat po cestě. Takže na to pozor, do toho příručního si dát všechno, co potřebuju na následujících 48 hodin na týden, hlavně ty léky a cennosti. A kdybych ještě měla zmínit takovou druhou nejčastější chybu ohledně té elektroniky, tak to je zase elektronika v odbavených zavazadlech. Tam patří drobná elektronika, jako zubní kartáčky, holící strojky, ale velmi často se nám stává, že během té nakládky se ten stroj zapne. On ten kufr začne vibrovat a my potom musíme spustit určité postupy, do kterých se zapojuje i policie. Přijede pyrotechnik, kontroluje to zavazadlo a není to úplně příjemná situace, jak pro nás, protože samozřejmě to zdržuje to ten provoz, my musíme počkat na toho pyrotechnika, tak samozřejmě i pro toho samotného cestujícího, který si potom jako musí jít zpětně, vyndat tu věc a v nejhorších případech se může stát, že i to letadlo odletí bez něj.
0: V případě třeba nůžek a vývrtek, tak ty mají limit podle délky čepele.
1: Ano.
0: Jak to cestujícím jednoduše vysvětlit? Protože já se nedokážu představit, že takhle asi bych primárně jako nepřevážel vývrtku ani nůžky, ale kdyby náhodou, tak se nedokážu představit, že měřím délku čepele.
1: Já si to vždycky jako představím jednoduše tak, že na stříhání nechtu vezmu si sebou klidně v pohodě, ale nějaký kancelářský nůžky a podobně nechat doma.
0: Jasně. Co dětská strava a pití pro děti?
1: To je v pořádku, to si určitě můžou vzít rodiče dostatečné množství po celou dobu letu, jenom je potřeba toho pracovníka bezpečnostní kontroly upozornit na to, že mají sebou jídlo a pití pro dítě a ono projde tou kontrolou zvlášť.
0: My jsme se ještě bavili každopádně mimo mikrofony o jedné věci, které můžou zkomplikovat tu cestu letadlem, co se balení týče, a to jsou kufry zabalené do potravinářské folie. Proč je to problém?
1: Je to tak, děkuji, že jste to zmínil, protože je to opravdu častý problém. Cestující balí svoje zavazadla do takových těch domácí potravinové folie. Jenže tahle folie potom způsobuje to, že se to zavazadlo v té třídírně zasekává. Protože opravdu tam je takový systém pásů, to je jako neuvěřitelný takový bludiště. A vždycky v tom pásu jako padají dolů ty zavazadla do té určité koje a pak to jde do toho letadla. No ale když je obalený v té folii, tak ono vůbec neklouže po tom pásu, takže se prostě může stát, že se tam zasekne. My samozřejmě to na kamerách vidíme, všimneme si toho, musí tam mít pracovník, uvolnit to zavazadlo, nebo nám taky ničí občas ty systém, že ta folie se tam jako zadrhne. Určitě to není tak, že toto zavazadlo extra ochrání, opravdu to se roztrhne velmi jako jednoduše v té třídírně. Naopak to spíš způsobuje takovýhle problémy a jak říkám, může se zaseknout a to zavazadlo s vámi neodletí.
0: Takže pokud chci zabalit svůj kufr do folie, tak to ideálně dělat až na letišti.
1: Ideálně až na letišti, přesně tak. Jestli se tak bojím o ten kufr, nechci si ho poškodit, je tam na to speciální stánek na balení zavazadel, tak využijte, no to je úplně jiná folie. Ta nám v té třídírně nedělá žádný problém.
0: Mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková je dnes hostem Rádia Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to nám řekne kolega Vojtěch Šelhan. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Nehoda komplikuje provoz na jižní spojce ve směru k Černému mostu. Za sjezdem na Krč blokuje levý pruh na pojízdné osobní auto a kolony se tvoří už skoro na Barandovském mostě. Počítejte asi 20 minut navíc. Na spojkách pak přibrzíte i v okolí Průmyslové. Z Černého mostu se fronta sune od Bychovic. V opačném směru se zastavuje před Lanovým mostem. Silný provoz je taky na D5 na příjezdu z Plzně do Prahy. Kolona začíná u Loděnice a pokračuje až na pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení asi 20 minut. Pak ještě výjezd z Prahy po D7 na Chomutov před sjezdem na letiště popojíždí fronta od odbočky na Horoměřice, zdržení asi 10 minut a v centru je husto ve Vilzonově od Florence k muzeu a zdržíte se i Věčné a Legerově ulici, všude tam počítejte s 10 minutami navíc. Tak šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Rádio Praha. Hity. Doprava.

0: posloucháte vysílání Rádia Praha. V něm je se mnou dnes mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková. Deniso, pojďme se teď bavit o zásadní novince v tekutinách. Ona už ta novinka, pokud se nepletu, chvíli platí, nicméně teďka
1: od října loňského roku.
0: Ale teďka vlastně to bude poprvé v letní špičce, letní sezóně. Tak můžeme to říct úplně polopatě, co platí na terminálu 2?
1: Tak v terminálu 2 si můžete vzít klasicky 100 ml lahvičky do maximálního objemu 1 litr. To všechno, jak už dobře známe, zabalené v takovém tom průhledném, znovu uzavíratelném sáčku. Ale v terminálu 2 si k tomu můžete vzít ještě na osobu jednu lahev do maximálního objemu 2 litrů. Může to být cokoliv. Voda, může to být větší šampon, větší opalovací krém, to už potom záleží na tom cestujícím, ale vždy takhle jedna nádoba do maximálního objemu 2 litrů mu ještě projde.
0: Pokud to správně ovšem chápu, tak to souvisí s tím, že z terminálu 2 se létá do zemí, které jsou v schengenském prostoru. A ta pravidla teda asi budou v případě terminálu 1 jiná. Je to tak?
1: Jsou jiná, ale není to úplně tím rozdělením Schengen. Schengen. A je to tím, že v terminálu 2 máme moderní CT rentgeny a kdežto v tom terminálu 2 zatím bohužel nemáme, protože zjednodušeně řečeno
0: v terminálu
1: 1 je nemáme, protože oni potřebují velké množství místa. Jsou to obrovské stroje a nám se, jestli si vybavíte, v terminálu 1 je bezpečnostní kontrola vždy před každým gatem, je to velmi jako omezený prostor a nám se tam zjednodušeně řečeno nevejdou. Proto v terminálu 1 CT rentgeny nejsou a platí tam tedy stará pravidla, tedy opravdu jenom ten jeden sáček znovu uzavíratelný, 100 ml lahvičky do maximálního objemu 1 litr.
0: A co přesně ty nové CT rentgeny umožňují?
1: A ty nové CT rentgeny mají ještě velkou výhodu v tom, že cestující nemusí vybalovat nic ze svého příručního zavazadla. Tedy vy opravdu přijdete na tu bezpečnostní kontrolu a do toho plastového boxu dáte celé svoje zavazadlo, nic z něj nevyndáváte. Je to velká výhoda, zjednodušení. Je to díky tomu, že ten CT rentgen už dává těm našim pracovníkům bezpečnostní kontroly celý 3D model toho zavazadla. Oni se opravdu můžou to zavazadlo zevnitř prohlídnout jako ze všech stran. Zároveň dokáže vyhodnotit tekutiny, dokáže vyhodnotit, jestli se jedná o vodu nebo případně o něco závadného.
0: A znamená to tedy, že v terminálu 2 už nemusím vyndávat elektroniku a tekutiny z kufru. Takže to zažité, kde já vyndávám ten notebook s tím tabletem.
1: Tak když letíte z terminálu 2 a procházíte přes CT rentgen, my je nemáme na všech tratích, ale na to jste pak jako upozorněn tím pracovníkem bezpečnostní kontroly, jestli musíte vyndávat nebo ne. Z 90% případů samozřejmě využíváme ty tratě, kde ty CT rentgeny máme, takže se tam opravdu setkáte s tím, že nic vyndávat nemusíte.
0: A je něco, co ovšem ale dělá třeba problém i přes ty CT rentgeny, že třeba je něco občas potřeba vyndat, nebo se to neděje?
1: Ten CT rentgen vždycky jako vyhodnotí, jestli je tam něco špatně, jak už jsem říkala, dokáže odhalit ty tekutiny, dokáže ale odhalit ty zakázané předměty, takže my jsme tady spolu probírali třeba ty nůžky, že když si někdo zabalí nůžky větší než 6 cm kancelářský, přesně tak, ten rentgen to okamžitě pozná ani a dá vlastně to zavazadlo na trať druhou, my ji říkáme špinavá trať a ten pracovník bezpečnostní kontroly už potom jako otevírá to zavazadlo s vaším souhlasem a podíváte se společně, co ten rentgen tam vyhodnotil, že je špatně.
0: Říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme taky na pražské silnice. Nehoda komplikuje provoz na jižní spojce ve směru k Černému mostu. Za sjezdem na Krč blokuje levý pruh, nepojízdné osobní auto, kolony se tvoří už skoro na Barandovském mostě. Počítejte s asi 20 minutami navíc. Na spojkách pak přibrzdíte i v okolí Průmyslové. Z Černého mostu se a fronta sune od Běchovic v opačném směru. Se zastavuje před Lanovým mostem. Silný provoz je na D5 na příjezdu z Plzně do Prahy. Kolona začíná u Loděnice, pokračuje až na pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení zdržení asi 20 minut. Ještě výjezd z Prahy po D7, před sjezdem na letiště popojíždí fronta od odbočky na Horoměřice, zdržení kolem 10 minut a v centru je husto ve Vlzonově od Florence k muzeu, zdržení i Věčné a Legerově ulici, všude tam počítejte s 10 minutami navíc. Šťastnou cestu vám přejeme.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok? Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha, děkujeme za to a děkuju za to, že je dnes mým hostem mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková. Deniso, pojďme se ještě na závěr dostat k jednomu tématu a to jsou různé technické vymoženosti při odbavování se. Jak přesně funguje samoobslužný check-in kiosek?
1: Je to vlastně taková technologická forma toho, jak jsme zvyklí, že přijdeme na tu check-inovou přepážku, sedí tam ta osoba a vydá nám letenku. Tak tady na tom check-inovém kiosku si vlastně tohleto všechno uděláme pohodlně sami, stačí naskenovat pas nebo občanku a vyjede nám ta letenka.
0: Mm-hmm. A je to v podstatě tedy něco podobného jako online check-in?
1: Přesně tak, ale tady ji dostanete fyzicky.
0: Jasně. A potom si ji můžu dát třeba na nástěnku.
1: Přesně.
0: A kdy můžu použít takzvaný self-service backdrop a kdy musím klasicky k přepážce?
1: Tak v současné chvíli 18 společností, které operují z našeho letiště, umožňuje si odbavit i sám svoje zázadlo. Je to opravdu také velmi intuitivní. Jenom zmíním, že třeba v severských zemích se takhle odbavuje 70% všech zavazadel. Tam už to opravdu jede ve velkém. U nás jsou ty čísla ještě menší, ale každý rok nám to roste. Vy si tedy sám ten kufr zvážíte, přilepíte na něj ten takzvaný tag, ten papírek, kterýmu poznají všichni, že jde o vaše zavazadlo a pošlete ho sám do té třídírny zavazadel.
0: Mm-hmm. Pojďme se ještě věnovat dokladům jako takovým. Já osobně si třeba v podstatě všude beru cestovní pas, což nevím, jestli je správně, ale jsem radši, když ho sebou mám, ať už cestuju kamkoliv i po Evropské unii.
1: Určitě to není chyba.
0: A nicméně třeba e-doklady, ty nestačí. Proč?
1: Přesně tak. E-doklady nestačí a stává se to velmi často, že cestující s nimi chtějí cestovat. Přiznám se, že úplně přesný ten důvod mi znám není, ale prostě na cestování mimo zahraničí, do zahraničí opravdu potřebujete tu plastovou kartičku nebo ten pas.
0: Pak je tady ještě něco, co se přiznám, že nevím, co znamená. Easy Go Gate. O co jde?
1: A to je vlastně naše novinka za poslední měsíc. Setkáte se s tím v pár gatech v terminálu 2 a jde o to, že vlastně na ten Easy Go Gate vás pustí přímo do letadla už v tom gateu. Takže vy zase jenom přiložíte svoji palubní vstupenku na ten Easy Go Gate a on už vám potom se otevře a vy vcházíte do toho letadla. Takže to je takový ten poslední krok, kdy prokazujete svoji totožnost nebo ukazujete tu letenku.
0: Dobře, a poslední z této závěrečné série otázek. Kdybyste měla dát cestujícím tři takové krátké rady pro hladký odlet z letiště Václava Havla, tak jaké rady by to byly?
1: Připravit se na tu cestu už doma, když si balím to zavazadlo a zjišťuju si, jak na to letiště pojedu. Takže to je takový první tip. Druhý tip, nebalit si svoje zavazadlo do
0: potravinářské
1: folie. A třetí tip, zamyslete se taky nad tou cestou zpátky. Protože my jsme se tady probírali limity tekutin na našem letišti, jenže opravdu na každém letišti i v Evropě je to jinak. Takže počítat už rovnou dopředu i s tou cestou zpátky.
0: Říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková, která byla dnes naším hostem. Deniso, děkuju za rozhovor.
1: Já moc děkuju za pozvání.

0: Je 13 hodin, přejeme krásné odpoledne. Na rádiu Praha pro vás máme další zprávy. Ve studiu už je Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. Preventivní vyšetření na nádorová onemocnění ženám nově nabízí pražská nemocnice na Františku. Dálnice D6 před Prahou je do večera kvůli opravě zavřená. V Čechách hrozí v sobotu i v neděli odpoledne a večer silné bouřky. Dnes má být jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nemocnice na Františku v Praze rozšiřuje péči o ženy se zvýšeným genetickým rizikem nádorových onemocnění. Součástí nové péče jsou například pravidelná preventivní vyšetření. Nemocnice zároveň pomáhá testovat i další členy rodiny, říká doktorka Zuzana Bělčiková z onkologické kliniky.
3: Pacientka můžeme nabídnout také preventivní chirurgické výkony, zahrnující preventivní odstranění prsních žláz, vaječníků a vejcovodů. Součástí péče je také komplexní dispenzarizace, která zahrnuje sledování dalších oblastí.
1: Silničáři na Kladensku uzavřeli 9-kilometrový úsek dálnice D6 ve směru na Prahu. Auta tam neprojedou mezi sjezdy číslo 25 u Stochova a 16 u Velké Dobré. Dělníci tam opravují silnici. Omezení by mělo trvat přibližně do 18. hodiny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Dálnici jsme uzavřeli kvůli havarijnímu stavu dálnice u Družce. Dopravu tady odkláníme jen směrem na Prahu na exitu 25 Stochov. S opravami začneme hned, jak zeslábne provoz.
1: Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali také před vysokými teplotami. Ty na většině území vystoupají nad 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou přesáhnout 34 stupňů. Výstraha před horky platí ode dneška do odvolání. Soud v chorvatském Splitu poslal do vazby prvního důstojníka z katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Zůstat ve vazbě má nejméně měsíc. Vyšetřovatelé 33-letého muže podezírají, že neměl zapnutý radar a nepřizpůsobil rychlost plavidla hustotě provozu, píše to deník Jutarnej list. Plachetnice se po nárazu potopila. Při nehodě přišli o život 4 z 8 českých občanů na palubě.
5: Ředitel Úřadu pro námořní bezpečnost Siniša Orlič potvrdil chorvatské stanici HRT, že ministerstvo dopravy zavede změny ve zkouškách potřebných ke získání oprávnění pro řízení plavidel na Jadranu, včetně těch rekreačních. Podle Orliče chystané změny nesouvisí přímo s nedělní tragickou nehodou a úřady prý vnímají současný systém jako zastaralý už nějakou dobu. Vyšetřovatelé se mezitím připravují na vyzvednutí potopené plachetnice z mořského dna. Zadržený první důstojník vinu odmítá a podle své hajkyně plně spolupracuje s úřady. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: České softbalistky přišly definitivně o šanci probojovat se do finálové fáze mistrovství světa, které se uskuteční příští rok. Rozhodlo o tom dnešní vítězství Itálie nad Kubou 10-0, po níž mají reprezentantky jistotu, že obsadí v domácí základní fázi 5. místo a nezapojí se do víkendových bojů o jedno ze dvou postupových míst. S turnajem se Češky rozloučí dnes v 19 hodin duelem s Kanadou. Češky mají po 4 zápasech bilanci 1 výhry a 3 porážek.

0: Bude jasno, během dne přechodně polojasno a teploty tropických 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A jak to vypadá na silnicích, to už nám řekne Vojta Šilhan. Vojto, zdravím tě.
3: Hezké odpoledne, zdravím i já. Čerstvá nehoda se stala v Liberecké ulici směrem z centra. V levém pruhu havarovala dvě osobní auta a průjezd je výrazně zpomalený. Stojí se kvůli tomu už od výjezdu z Bubenečského tunelu. Počítejte zhruba 25 minut navíc. Plní se i další výjezdy z Prahy. Třeba na D7 směr Chomutov přibrzdíte za odbočkou na Horoměřice asi na 10 minut a na D1 za křížením s Pražským okruhem začíná fronta, která pokračuje až k omezení na Šmejkalce. Tady počítejte zhruba 25 minut. Stojí se taky na jižní spojce směrem k Černému mostu u sjezdu k Vídeňské v Krči porouchané auto blokuje levý pruh a kolona začíná už na Barandovském mostě, i tam je to asi na 25 minut. V obou směrech pak na spojce naberete 10 minut, v okolí Europarku stojí se od Lanového mostu a z druhé strany od Běchovic. No a v centru jsou tradičně plné Vilzonova a Legerova, tam počítejte 10 minut navíc a trpělivost i v Bělohorské na Vypichu, v obou směrech počítejte okolo 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Je 13 hodin 5,5 minuty, nádherný páteční den. Dnes je taky 19. června a v odpolední Praze vám stále přinášíme aktuální informace, sledujeme situaci na silnicích v Praze a okolí a taky stále skvěle hrajeme. A v příštích minutách se právě o muziku postará Naked. Je skupina Maroon 5. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: 13 hodin 16,5 minuty, přejeme krásné páteční odpoledne. Tak co pro vás máme dál? Tak já musím říci, že je to pozvánka, která potěší nejednoho příznivce něčeho hodně zmraženého a studeného. Ano, po oba nadcházející víkendové dny se v Praze na výstavišti v Holešovicích koná od 10 do minimálně 18 hodin další ročník Prague Ice Cream Festivalu pro všechny milovníky zmrzliny. Desítky zmrzlinářů uspokojí chutě i těch nejnáročnějších návštěvníků. Připravují gelato, točené zmrzliny, sorbety i speciální edice, třeba pro vegany. K dispozici je dětská nebo sportovní zóna, čekají vás koncerty a další zábava pro celou rodinu. No a pro více informací mrkněte do tipu na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Čerstvá nehoda se stala v Liberecké ulici směrem z centra. V levém pruhu tady havarovala dvě osobní auta a průjezd je výrazně zpomalený. Stojí se kvůli tomu už od výjezdu z Bobenečského tunelu. Počítejte zhruba s 25 minutami navíc. Plní se i další výjezdy z Prahy. Na D7 směr Chomutov přibrzdíte za odbočkou na Horoměřice asi na 10 minut. A na dálnici D1 za křížením s Pražským okruhem začíná fronta, která pokračuje až k omezení na Šmejkalce, tady počítejte zhruba 25 minut. Stojí se taky na jižní spojce směrem k Černému mostu. U sjezdu k Vídeňské v Krči je porouchané auto, blokuje levý jízdní pruh a kolona začíná už na Barandovském mostě. Je to asi na 25 minut, v obou směrech pak na spojce naberete 10 i v okolí Europarku. Stojí se od Lanového mostu a z druhé strany od Běchovic. No a v centru jsou tradičně plné Vilznova a Legerová, tam počítejte 10 minut navíc a trpělivost i v Bělohorské na Vypichu. V obou směrech je to zhruba s 10-minutovým zpožděním. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In The Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Je s vámi páteční odpolední Praha a Denisa Žižková přináší zprávy v 2:30.
1: Dobré odpoledne. Armáda, politici i rodina dnes před budovou generálního štábu v pražských Dejvicích uctili památku generála Heliodora Píky, oběti komunistické justiční vraždy. Od popravy československého vojáka a legionáře v neděli uplyne 77 let. Řečníci ve svých proslovech připomněli Píkovu lásku k vlasti, odvahu i smysl pro spravedlnost. Věnce a květiny k jeho pamětní desce položili mimo jiné zástupci prezidentské kanceláře nebo senátu. Pražský magistrát koupí za 43 milionů korun od dvou vlastníků společnost, která vlastní budovu v Chmelové ulici v Záběhlicích. Schválili to městští zastupitelé. Město plánuje do získaného objektu rozšířit centrum perinatální duševní péče, zaměřené na duševní zdraví žen v období těhotenství a po porodu. Má tam vzniknout denní stacionář a lůžková část. Policie v 7 evropských zemích, včetně České republiky, provedla koordinovanou operaci proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát Chorásán, což je větev hnutí Islámského státu působící převážně ve střední Asii. Policisté identifikovali lidi podezřelé z teroristické činnosti, pocházející z Čečenska nebo středoasijských zemí, a pozatýkali několik osob. Uvedla to dnes Evropská policejní agentura Europol. Na akci se podílel také americký federální úřad pro vyšetřování. Do týmu basketbalistek USK Praha se po roce vrací Gabriela Andělová. 30-letá reprezentační rozehrávačka přestoupila k českým šampionkám ze španělského Leganés, kde strávila minulou sezonu. Pražský klub o jejím příchodu informoval na svém webu. Počasí by mělo být dnes jasné, přechodně polojasné, teploty až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme také aktuální dopravní informace. Vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Vojta Šilhan. Vojto, jak to vypadá?
3: Hezké odpoledne. V Praze zůstává velmi, velmi hustý provoz v Liberecké směrem z centra. U čerpací stanice MOL je po nehodě neprůjezdný levý jízdní pruh a kolony stojí až k Bubenečskému tunelu. Regulují kvůli tomu vjezdy do Blanky a minimálně 10 minut čekejte v Radlické i v Patočkově ulici. Na dálnici D1 směrem do Brna čekejte kolony na výjezdu z Prahy. Brzdice začíná už za napojením z Pražského okruhu a popojíždět budete až k omezení na Šmejkalce na 24. kilometru. Celkově naberete zhruba 30 minut. Na jižní a štěrboholské spojce popojíždí kolony v obou směrech u Průmyslové. Od Černého mostu je to na 10, směrem k Černému mostu zhruba na 15 minut. 10 minut se popojíždí také ve Vlzonově od Florence k muzeu a taky na Nuselském mostě až do Legerovy ulice. No a na výjezdu z Prahy čekejte zdržení na D7 směrem do Chomutova. 10 minut budete stát od odbočky na Horoměřice až ke sjezdu na letiště. Tak šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Zpěvačka Barbara Kanizová. Baskovala v ulicích Berlína, několik let byla součástí projektu Kozub a Krhut a známou se stala díky ostravskému divadlu Mír. A letos si poprvé zahraje na prestižním festivalu Colors of Ostrava. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 2:30 a na Rádiu Praha je před námi další téma. Méně pesticidů i fosforu je v přehradě Švihov, kterou lidé znají spíš jako žilivku. Výsledky šetrnějšího hospodaření představilo dnes Povodí Vltavy a my vám k tomu za chvíli nabídneme další podrobnosti. A ty nejbližší songy zajistí Olivia Rodrigo. A taky skupina Jelen. Máš větší srdce a hlavu psí. Ať je vám s námi nejlépe.

0: byla Adele na rádiu Praha, přejeme krásné páteční odpoledne. Voda v přehradě Švihov na řece Želivce se podle hygieniků čistější. A to díky šetrnějšímu hospodaření zemědělců v jejím okolí. Projekt na omezení pesticidů v povrchové vodě spustilo povodí Vltavy s ministerstvem zemědělství v roce 2019. Výsledky představili dnes přímo u přehrady a naše reportérka Věra Hájková byla u toho. Věrko, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak jak výrazně kleslo množství pesticidů v přehradě?
1: Povodí Vltavy pravidelně monitoruje hodnoty pesticidů ve vodě a podařilo se snížit jejich přísun o 27%. Do projektu šetrnějšího hospodaření vstoupilo dobrovolně v roce 2019 18 zemědělských podniků, které obhospodařují v okolí přehrady na více než 12 000 hektarů. Za to, že některé látky na ochranu rostlin vůbec nepoužívají a některé ve sníženém množství dostávají kompenzace od ministerstva zemědělství, ročně se pohybují v součtu mezi 50 až 60 miliony korun. Projekt na Švihově je podle ministerstva zemědělství úspěšný a proto ho spustilo taky na dalších přehradách, jako je Římov, Vrchlice a Opatovice.
0: Jak to hodnotí sami zemědělci?
1: No tak zástupci některých podniků dnes byli na setkání u přehrady. Mluvila jsem například s jednatelem podniku z Dolních Kralovic Vítem Havlem. Ten mi říkal, že jim to tedy přineslo více papírování a plánování, ale že sami vnímají potřebu ochrany vody jako velmi nezbytnou, a to hlavně kvůli budoucím generacím. Taky mi tedy říkal, že museli změnit osevní plány a uspůsobit pěstování tomu, že nemohou některé postřiky používat a bez nich některé plodiny prostě nerostou. Kompenzace za to všechno jsou ale podle něj dostačující.
0: Jirko, prozrad ještě, jak to teď vypadá s množstvím a kvalitou vody v přehradě?
1: No tak o tom jsem mluvila přímo s ředitelem povodí Vltavy Petrem Kubalou. Podle něj i přesto, že od začátku roku se Česko potýkalo se suchem, tak naštěstí v minulých týdnech přece jenom něco napršelo a naplněnost přehrady se pohybuje mezi 80 až 90%, což je velmi dobré. Kvalita vody je podle něj z hlediska hlídaných parametrů absolutně v pořádku. My jsme byli taky přímo u hráze a já musím říct, že mě až překvapilo, jak je voda krásně čistá a průzračná.
0: Říká reportérka Věra Hájková. Věrko, díky za informace. Hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my se od vody přesuneme na silnice. Tam sledujeme vše důležité pro vás, kteří se na silnice chystáte nebo už tam jste. V Praze zůstává hustý provoz poměrně hodně v Liberecké směrem z centra. U čerpací stanice MOL je po nehodě neprůjezdný levý jízdní pruh. Kolony stojí až k Bupenečskému tunelu. Regulují kvůli tomu vjezdy do Blanky a minimálně 10 minut tak čekejte v Radlické i Patočkově ulici. Na jižní a Štěrboholské spojce pojíždějí kolony v obou směrech u Průmyslové. Od Černého mostu je to na 10, směrem k Černému mostu zhruba na 15 minut. A 10 minut se popojíždí také ve Vilznově od Florence do centra a taky na Nuselském mostě až do Lgerovy ulice. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: fajn. Vedle mě už stojí ve studiu Rádia Praha Vašek Miller, přináší zprávy ve 14 hodin. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a dobré odpoledne. Dělníci začali stavět navazující úsek metra D od Olbrachtovy po Nové Dvory. Zakázku na propagaci výstavby Vltavské filharmonie zrušili zastupitelé hlavního města. Spojené státy i Írán odřekli dnešní pokračování mírových rozhovorů ve Švýcarsku. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, přechodně oblačno, zataženo s bouřkami nebo přehánkami, bouřky ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty 33 až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily více než 2,5 leté zpoždění. Dělníci za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Náklady jsou podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka přes 30 miliard korun.
3: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku a to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
1: První vlaky by podle současných plánů měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé polovině roku 2032. Pražští zastupitelé zrušili zakázku na komunikaci a propagaci výstavby Vltavské filharmonie. Měla stát 104 milionů korun bez DPH a to si většině zastupitelů zdálo příliš mnoho. Výstavba filharmonie má stát celkem přes 11,5 miliardy korun. Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka z Hnutí STAN měla část peněz jít na oslovení dárců, kteří stavbu podpoří.
4: Je takový nějaký pravidlo, že když chcete získat nějaký jako finanční prostředky ze soukromého sektoru, tak potřebujete zhruba nějakých jako 9-10% na vysvětlování jako komunikaci.
1: Projednání zakázky navrhla skupina opozičních zastupitelů z Hnutí ANO. Hlasovali pro něj ale i koaliční zastupitelé, včetně náměstka Hlaváčka. Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali taky před vysokými teplotami. Ty na většině území vystoupají nad 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou přesáhnout 34 stupňů. Výstraha před horky platí ode dneška do odvolání. Plánované mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem dnes nebudou. Oznámilo to ministerstvo zahraničí ve Švýcarsku, kam měly obě delegace přijet. Válka začala v únoru. Ve středu podepsali lídři obou zemí takzvané islamabádské memorandum. Teď jde o to přeměnit ho v 60-denní lhůtě na trvalý mír.
5: Bílý dům zdůvodnil nepřítomnost viceprezidenta J.D. Hovence ve Švýcarsku logistikou. Teherán se zatím nevyjádřil, ale podle televize Al-Mayadin blízké hnutí Hezbollah souvisí odřeknutí íránské delegace s pokračující ofenzivou Izraele na jihu Libanonu, při které zemřeli od začátku března podle tamních úřadů skoro 4000 lidí. Izraelská ofenziva může americko-íránské memorandum ohrozit, protože klid zbraní na všech frontách je vůbec prvním bodem dokumentu podepsaného ve středu ve americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu včera stažení vojáků z jihu Libanonu odmítl. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Na fotbalové mistrovství světa pokračuje druhé kolo základních skupin. V 21 hodin českého času nastoupí Spojené státy proti Austrálii. O půlnoci se utkají Skotsko a Maroko, ve 2 hodiny a 30 minut ráno Brazílie a Haiti a program uzavře od 5 ráno duel Turecka s Paraguají. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně oblačno až zataženo s bouřkami nebo přeháňkami.

0: Bouřky budou ojediněle i silně s přívalovými deštěm. Noční a ranní teploty 21 až 19 stupňů, přes den vystoupí na 33 až 35. Bouřky mohou být doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Máme pro vás aktuální dopravní informace. Jak to teď aktuálně vypadá, to nám řekne Vojta Šilhan.
3: Pěkné odpoledne. Začneme pozitivně. V Liberecké ulici se situace zlepšila. Policisté po dřívější nehodě dostali porouchané vozidlo do odstavného pruhu a výjezd z Prahy se začíná uvolňovat. Stále ale fronta je až od Bubenečského tunelu, už se ale dává do pohybu, tak trpělivost. Stále regulují vjezdy do komplexu Blanka, 10 minut navíc naberete v Povltavské, Patočkově a Radlické. Na jižní spojce ve směru k Černému mostu zdržení zhruba 15 minut mezi Spořilovskou a Průmyslovou. V opačném směru počítejte 10 minut navíc od Běchovic k Europarku. Zhruba 10 minut strávíte i na Vilzenově od Florence k muzeu. Hustý provoz pak registrujeme i Věčné a Legerově ulici, tam je to taky na zhruba 10 minut. Výrazně se plní Pražský okruh směrem k letišti, z dálnice D5 až k Ořechu se fronta sune asi 25 minut a na dálnici D1 se vytvořila dlouhá kolona na výjezdu z Prahy do Brna. Brzdit se začíná už na 10. kilometru sjezdu na Říčany a sunout se budete až k omezení na Šmejkalce, kolona má zhruba 14 km, pojedete asi 35 minut. Tak šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Máme 6,5 minuty po 14. hodině a vaším parťákem je stále páteční odpolední Praha. A v ní třeba taky kapela One Republic. Nebo Ellie Goulding. Příjemný poslech vám přeje Vláďa Malošík.
4: Odpolední Praha.

0: Připomínám, že se můžete stále zapojit do hlasování do vinilu. O vaše hlasy tentokrát bojují dvě londýnské hvězdy 90. let. Blondětá Dido s LPčkem No Angel a proti ní stojí kapela začátku dekády London Beat s deskou In The Blood. A k hlasování použijte opět náš Facebook facebook.com/radio.praha. Vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádio Praha pustíme v pondělí po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou. A přidáme aktuální dopravní informace. V Liberecké ulici se situace zlepšila. Policisté po dřívější nehodě dostali porouchané vozidlo do odstavného pruhu a výjezd z Prahy se začíná uvolňovat. Stále ale fronta je až od tunelu, už se ale dává do pohybu. Stále regulují vjezdy do komplexu Blanka. 10 minut navíc naberete v Povltavské, Patočkově a Radlické. Na jižní spojce ve směru k Černému mostu je zdržení zhruba 15 minut mezi Spořilovskou a Průmyslovou. V opačném směru počítejte s 10 minutami navíc od Běchovic k Europarku. Zhruba 10 minut strávíte i ve Vlznově od Florence k muzeu. Hustý provoz registrujeme i Věčné a Legerově. Tam je to taky zhruba na 10 minut. Výrazně se plní Pražský okruh směrem k letišti. Z dálnice D5 až k Ořechu se fronta sune asi 25 minut. A na dálnici D1 se vytvořila dlouhá kolona na výjezdu z Prahy do Brna. Brzdit se začíná už na 10 kilometru u sjezdu na Říčany a sunout se budete až k omezení na Šmejkalce. Kolona má zhruba 14 kilometrů a pojedete jí asi 35 minut. Tak trpělivost a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je téměř 14:30 odpoledne, pátek pokračuje na Rádiu Praha také dalšími zprávami, které přináší Václav Miller.
1: Dobré odpoledne. Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop odmítá jakékoliv pochybení při pořízení 3 družstevních bytů. Ty nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví. Kvůli tomu ho včera pražští zastupitelé odvolali z pozice předsedy kontrolní komise hlavního města. Prokop je připravený za své pochybení zaplatit případnou pokutu. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejdříve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun. Cena za litr klesne o 43 haléřů a řidiči ho tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů. Benzín taky mírně zlevní. Čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. To je o 11 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Noční izraelské nálety na Libanon zabily nejméně 18 lidí, informovala o tom libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda tvrdí, že na několika místech na jihu země útočila na ozbrojence militantního šíitského hnutí Hizballáh a jeho infrastrukturu. Podle agentury AFP jde o první mrtvé izraelské vojáky od středečního podpisu dohody mezi USA a Íránem. Ta počítá se zastavením bojů i v Libanonu. Zítra bude polojasno až jasno, přechodně oblačno až zataženo s bouřkami nebo přehánkami, bouřky ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už Vojta Šilha na aktuální dopravní informace.
3: Hezké odpoledne. Velké zdržení čekejte na výjezdu z Prahy po D1 na Brno. Kolona začíná už u sjezdu na Říčany a táhne se k omezení na Šmejkalce. Aktuální zdržení zhruba 35 minut, ta kolona má asi 14 kilometrů. Také Pražský okruh je ucpaný ve směru k D1. Fronta popojíždí od sjezdu na Karlovy Vary a rozjede se až u Ořechu, tam je to zhruba na 25 minut. A pokud přijíždíte z Plzně po D5, zpomalíte už za Loděnicí. Nehody komplikují situaci v Novopatské a Kbelské. Na výjezdu z Prahy. První se stala před nájezdem na D8 u Kbelského letiště, druhá pak těsně před nájezdem na D10. Kvůli nim se provoz velmi zpomaluje a kolony začínají výrazně narůstat, buďte na to připraveni. V centru pak naberete 10 minut navíc v ulicích Ječná, Legerova a Wilsonova. Plná je také Bělohorská u Vypichu v obou směrech a před vjezdy do tunelů také čekejte fronty. 15 minut naberete v Patočkově, Povltavské i Radlické. Trpělivost a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: 14 hodin a téměř 33 minuty, takový je aktuální čas, vydařené páteční odpoledne vám všem. Dnes je 19. června, do historie tohoto data se už za pár minut vrátíme s Petrem Jungmanem. Ještě nejbližší hity, s nimi už čekají Tame, Impala a Jenny. I Zed, Marin Morris a Grey. Tě vám s námi nejlépe.

0: svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. První Spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce spoury římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
1: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
0: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
2: Viszontlátásra.
0: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport. Americký výrobce polovodičů a integrovaných obvodů Onsemi oznámil před 2 lety investici do rozšíření výroby ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm ve výši 2 miliardy dolarů, což byla největší zahraniční investice v historii České republiky. Závod v Rožnově pod Radhoštěm je významným centrem firmy pro vývoj a výrobu.
3: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
0: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
3: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
0: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: A podíváme se taky na silnice, jak to aktuálně vypadá. Čerstvá nehoda teď komplikuje provoz ve Strakonické směrem z centra. Levý pruh po nehodě blokují 3 osobní a 1 nákladní auto. Začínají se tvořit dlouhé kolony až k Mrázovce. Zatím je to na zhruba 15 minut, ale očekávejte nárůst zdržení. Výjezdy z Prahy po Kbelské pak taky komplikuje nehoda těsně před nájezdem na D8. Kolony začínají už na Novopatské a je to asi na 25 minut. Na jižní spojce pomalu popojíždí kolona směrem k Černému mostu už od sjezdu na Chodov a táhne se po celé délce městského okruhu až k Běchovicím. Pojedete asi 40 minut. Výrazné zdržení taky čekejte na pražském okruhu, kde jedničce mezi sjezdem na Karlovy Vary a Ořechem je to na půl hodiny. A výjezd po dálnici D1 na Brno je taky ucpaný, fronta začíná na 10. kilometru a pomalu se sune 14 kilometrů k omezení na Šmejkalce. Zdržení je zhruba 35 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: Rádio Praha.
1: Čas duše
0: léčí. Hity, doprava, informace.
1: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí.

0: Je 15 hodin, s vámi Rádio Praha, teď se zprávami. Ve studiu už je připravený Václav Miller.
1: Dobré odpoledne. Lídr pražského ANO Prokop hájí nákupy svých bytů jako legální, zachybuje připraven zaplatit pokutu. Pražští zastupitelé podpořili návrat sochy vojevůdce Radeckého na Malostranské náměstí. A Česko letos nesplní závazek 2% výdajů na obranu, uvedl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, přechodně oblačno, je zataženo s bouřkami nebo přehánkami. Bouřky ojediněle i silné s přívalovým deštěm, teploty 33 až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lídr pražského hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální. Za své pochybení v majetkovém přiznání je připravený zaplatit pokutu. Řekl to při vysvětlování svých majetkových poměrů. Prokop přiznání neuvedl své tři družstevní byty. Taky řekl, že nákup bytu v projektu na Břevnově byl nešťastný. Policie ho prověřuje kvůli kauze kolem bývalého ředitele nemocnice v motele Miloslava Ludvíka, který v domě koupil sousední byt. Socha vojevůdce Radeckého by se měla vrátit na Malostranské náměstí. Podpořili to pražští zastupitelé. Metropole požádá ministerstvo kultury o vydání originální sochy, která je uložena v lapidáriu Národního muzea. Podobizna Josefa Václava Radeckého z Radče byla na náměstí do roku 1919. Její návrat by měl připomenout významnost českého šlechtice, říká zastupitel Jiří Pospíšil z TOP 09.
3: Radecký je mimořádně významná osobnost našich dějin. Byl to Čech, příslušník české šlechtické rodiny, který se sám vypracoval a patřil k nejvýznamnějším vojevůdcům 19. století. Byl protivníkem Napoleona, byl guvernérem Lombardie a tak dále.
1: Návrat sochy nepodpořila například opoziční zastupitelka Kristýna Drápalová z uskupení Praha sobě, která řekla, že by mu měla předcházet větší odborná a architektonická debata. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejdříve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
4: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
1: Zákonodárci na Kubě jednomyslně schválili rozsáhlé reformy, které povedou k privatizaci značné části socialistické ekonomiky. Mají umožnit třeba proměnu státních podniků na soukromé obchodní společnosti nebo vstup soukromých bank do státem ovládaného finančního sektoru. Investovat těmi budou moct i zahraniční subjekty, včetně Kubánců, kteří emigrovali. Agentura Reuters uvádí, že opatření Karibský ostrov zavádí pod tlakem amerických sankcí. Čeští fotbalisté mají po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa volný den. Hned po zápase v Atlantě cestovali na svou základnu do Dallasu, kde se budou připravovat na závěrečné utkání skupiny s Mexikem. Jak bude vypadat tréninkový plán, říká trenér reprezentace Miroslav Koubek.
5: No tak hraje se už za 5 dní, není tam celý týden. Čiže ty tréninky budou spíš taktického rázu, než nějakého zátěžového rázu. Technická cvičení, taktická cvičení, tak spíš ten směr.
1: Češi k postupu do playoff musí s největší pravděpodobností porazit Mexiko v noci ze středy na čtvrtek našeho času. Právě Mexičané si výhrou nad Jižní Koreou 1-0 zajistili první místo ve skupině. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně oblačno, až zataženo s bouřkami nebo přehánkami. Bouřky budou ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Noční a ranní teploty 21 až 19 stupňů, přes den vystoupí na 33 až 35 a bouřky mohou být doprovázené tím přívalovými srážkami s odhrny kolem 40 mm, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už Vojta Šilhan a aktuální

0: Ní dopravní informace.
1: Hezké odpoledne, začíná odpolední špička a nevypadá to vůbec dobře. Nehoda stále komplikuje provoz ve Strakonické směrem z centra. Levý pruh po nehodě blokují 3 osobní a 1 nákladní auto. Úplně ucpaná už je kvůli tomu Dobříšská a zpomalený je provoz také v tunelech. Kvůli regulaci čekejte zhruba 20 minut navíc v Poltavské, v Holešovičkách, Radlické nebo i Patočkově. Výjezd z Prahy Pokbelské je taky ucpaný, kolony začínají už na Vopatské a je to asi na 25 minut. Na jižní spojce pomalu popojíždí kolona směrem k Černému mostu už od sjezdu na Chodov a táhne se po celé délce městského okruhu až k Běchovicím. Pojedete to asi 40 minut. Opačným směrem se výrazněji zdržíte v úseku od Vídeňské až na Barandovský most. Tam zdržení zhruba 25 minut. Výrazné zdržení taky čekejte na Pražském okruhu, kde je jedničce mezi sjezdem na Karlovy Vary a Ořechem je to na půl hodiny. Při cestě od Plzně po D5 se kolona začíná za Loděnicí. A výjezd po D1 na Brno je taky ucpaný. Fronta začíná na 10. kilometru a pomalu se sune 14 km k omezení na Šmejkalce, zdržení zhruba 40 minut. Buďte trpěliví a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré odpoledne, společně si stále užíváme pátek a teď máme 6,5 minuty po 15. hodině. V odpolední Praze se k nám v příštích minutách přidá taky kapela Linkin Park.

a také Fatboy Slim. Já jsem Láďa Malošík a přeji vám skvělý den i poslech.

0: Fatboy Slim na Rádiu Praha. Je krátce po čtvrt na čtyři, přejeme pěkné páteční odpoledne. V těchto dnech se v Praze koná opět plno zajímavých, ale taky degustačních akcí. Třeba na letní perlení na Střeláku se dnes a zítra, tedy v sobotu, můžete vydat na Střelecký ostrov. Zítra v sobotu se koná na Smíchovské náplavce asijský food festival, a to od 11 do 20 hodin. No a pokud v neděli narazíte na Karlínské, nebo vyrazíte na Karlínské náměstí, čeká vás tam od 11 do 20 hodin Karlínský Street Food Festival. Tak hezkou zábavu a dobrou chuť.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: Situace na silnicích v Praze a okolí je lidově řečeno mizerná. Ostatně potvrdí mi to i Vojta Šilhan. Vojto, jak to vypadá?
2: Hezké odpoledne, jak už si naznačil, vypadá to hodně špatně, a to zejména kvůli nehodě ve Strakonické směrem z centra. Tam je levý pruh stále blokovaný a v důsledku toho se ucpává výrazným způsobem do Břížská, ale taky tunely regulace už jsou opravdu hodně, hodně přísné a třeba v takové patočkově postojíte i půl hodiny před vjezdem do tunelu. Podobně na tom budete v ulici v Holešovičkách, po Vltavské a nebo také Radlické. Výjezdy z Prahy jsou ucpané také Pokbelské a Novopatské, tam je to zhruba na nějakých 35 minut. No a v důsledku té nehody na Strakonické stojí také jižní, potažmo Štěrboholská spojka ve směru k Barandovskému mostu. Tam už u Vídeňské se začíná brzdit, v opačném směru se zase brzdí od Spořilova a ta kolona se táhne až k Běchovicím. V obou směrech na jižní spojce ztratíte zhruba 30 minut. No a plný je také výjezd z Prahy po D1, tam se brzdí na 10. kilometru u Říčan a zhruba 40 minut popojíždí kolona až k omezení na Šmejkalce. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Right Snap.
1: Je s vámi Rádio Praha, to byla Rozalin a vedle mě už ve studiu je připravený Václav Miller, přináší zprávy v 15:30.
2: Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek Solbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily více než 2,5 leté zpoždění. Přípravné práce zahájila stavební firma Subterra letos v dubnu, poté co s ní podepsal dopravní podnik hlavního města Prahy smlouvu za zhruba 30 miliard korun bez DPH. České televizi by se kvůli plánovaným změnám financování mohl příští rok rozpočet propadnout až o 1 750 000 000 korun. Česká televize o tom informovala na svém webu. Kromě propadu o 1,3 miliardy po přesunu financování na státní rozpočet nebude televize navíc moct ani čerpat z rezerv. Poplatky se minulý rok podle vedení zvýšily právě i kvůli vyčerpaným rezervám. Navrhované změny, které plánuje vláda, tak vrací médium až do roku 2008. Policie dnes vyhlásila pátrání po karvinském primátorovi Janu Wolfovi. Vyplývá to z policejní databáze z pohřešovaných osob. Politik je obviněný v korupční fotbalové kauze za ovlivňování zápasů ve prospěch městského klubu. Jan Wolf veškerá podezření odmítá. Jeho náměstek Lukáš Rašik ze Socdem policejnímu pátrání nerozumí, protože primátor je na dovolené. Hormuzským průlivem propluly nejméně 4 tankery s odkazem na server Marine Traffic, to uvádí agentura Reuters. Průlivem ve čtvrtek proplulo 25 lodí. Je to nejvíc od poloviny dubna, kdy hormuzský průliv zablokovali íránské a americké síly. Prezidenti Spojených států a Íránu ve středu podepsali na dálku memorandum. To mimo jiné počítá s obnovou plavby přes hormuzský průliv. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, přechodně oblačno až zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Bouřky ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty 33 až 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A Vojta Šilhan má pro nás aktuální dopravní informace.
3: Hezké odpoledne, doprava v Praze i dál zůstává hodně hustá. Na velkých tazích čekejte zdržení. Hlavně na D1 na výjezdu do Brna kolona začíná už u Říčan na 10. kilometru a sunout se budete asi 40 minut k omezení na Šmejkalce. Plný je i Pražský okruh směrem k D1 a příjezd z D5 od Plzně. Kolony se táhnou k Ořechu, naberete asi 35 minut. Po nehodě ve Strakonické pak stojí Dobříšská směrem z centra a taky výrazně regulují vjezdy do tunelů. Půl hodiny stojíte v Patočkově a Radlické, o něco mírnější je situace na Povltavské a v Holešovičkách. 20 minut ztratíte obousměrně i na Průmyslové a taky v Bělohorské u Vypichu. Na magistrále stojí Vilzonova směrem k muzeu a Legerova směrem do centra, tam je to asi na 15 minut a minimálně půl hodiny ztratíte na Jižní a Štěrboholské spojce směrem na Černý most. Kolony jsou od Spořilova až k Běchovicím. V opačném směru postojíte zhruba 20 minut mezi Dolními Počernicemi a Europarkem. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
0: Hostem pořadu K věci bude odborník na kybernetickou bezpečnost Aleš Špidla z Cevro univerzity. Štěpánka Duchková se ho zeptá, jak se účinně bránit takzvaným kyberšmejdům a proč podle něj kybernetická bezpečnost není otázkou zákonů, ale pudu sebezáchovy. K věci Štěpánky Duchové. Dnes v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Je po 15:30 a pokračuje páteční a dnes taky už 19. červnové odpoledne. Cyklistický závod po vzoru francouzské Tour de France můžete zítra vidět v Praze a Středočeském kraji. Dnes jeho organizátoři otevřeli závodní vesničku pro veřejnost v parku na Pankráci. Je tam i náš reportér a za chvíli se s ním spojíme. A na rádiu Praha zaspívá Miles Smith.

0: Je krátce po 3:15 přejeme krásné páteční odpoledne. S vámi je stále Rádio Praha. Vesničku cyklistického závodu Litap můžete navštívit na pražském Pankráci. Organizátoři otevřeli v 15 hodin, právě tam je zázemí zítřejšího závodu. Na místě je náš reportér Petr Kastner. Petře, zdravím tě.
1: Hezký den. V místním parku jsou desítky lidí, závodníci si sem chodí vyzvedávat startovní čísla, ale program je tady taky pro veřejnost. Lidé jezdí například na dvojici cyklotrenažerů před sebou, přitom mají obrazovku, kde vidí postavu cyklisty a můžou tak soutěžit mezi sebou. V 18 hodin pak zájemci můžou přijít na besedu se slovenským cyklistou Peterem Saganem. Právě tady na Pankráci zítra závodníci startují. První vlna vyjede přesně v 11 hodin dopoledne.
0: Kudy zítra závod povede?
1: Závodníci pojedou 58, 105 a 135 kilometrů dlouhé trasy. Vyrazí z Prahy směrem na jih přes Modřany, Jílové u Prahy a v případě toho nejdelšího okruhu zajedou až do Štěkovic a přes Bratřínov a Měchenice se vrátí zpět do metropole. Lidé musí tak počítat s dopravními uzavírkami po celé trase závodu.
0: Petře, přibliž nám, co je to, nebo co je závod Litap zač?
1: Litap je závod pro veřejnost, patří do celosvětové série závodů pod hlavičkou Tour de France a podle organizátorů si tak lidé můžou užít atmosféru známého francouzského závodu. Na zhruba 3,5 tisíce závodníků můžou lidé zítra podpořit na některém z 21 fanouškovských míst na trase závodu. Kromě veřejnosti zítra vyjede na trať taky zmíněný cyklista Peter Sagan nebo olympionici Metoděj Jílek a Martina Sáblíková.
0: Tak tolik reportér Petr Kastner. Petře, díky za informace a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: No a na silnicích zůstáváme nikoli ale kvůli cyklozávodu, ale kvůli aktuální situaci. To sleduje Vojtěch Šilhan. Vojto, jak to vypadá?
2: Hezké odpoledne, stále to ještě nevypadá úplně růžově, doprava v Praze je velmi hustá, na velkých tazích čekejte zdržení hlavně na D1, na výjezdu do Brna, kolona začíná u Říčan na 10. kilometru dálnice a sunout se budete zhruba 40 minut až k omezení na Šmejkalce na 24. kilometru. Plný je taky pražský okruh směrem k D1 a příjezd z D5 od Plzně, kolony se táhnou až k Ořechu a tam naberete asi 35 minut. No a po nehodě ve Strakonické je hodně ucpaná na ulice Dobříšská směrem z centra a výrazně se reglují vjezdy do tunelů. Půl hodiny postojíte třeba v Patočkově nebo Radlické a podobná situace je také v Povltavské. 20 minut ztratíte obousměrně na Průmyslové a v Bělohorské u Vypichu. Na magistrále stojí Vilzonova směrem k muzeu a Legerova směrem do centra, tam je to zhruba na 10 minut a minimálně půl hodiny ztratíte na jižní, potažmo Štěrboholské spojce směrem na Černý most. Kolony jsou od Spořilova až k Běchovi a navíc se ve frontě stala nehoda, která ještě více provoz zpomaluje. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Je před námi 16. hodina na rádiu Praha, taky zprávy a Vašek Miller ve studiu. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a dobré odpoledne. Zakázku na propagaci výstavby Vltavské filharmonie zrušili zastupitelé hlavního města. Počet kybernetických podvodů narůstá, škody šplhají do desítek milionů. Libanonský Hizballáh a Izrael uzavřeli podle agentury Reuters příměří. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, přechodně oblačno, zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Bouřky ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty 33 až 35 stupňů.

0: Lipské navrhla skupina opozičních zastupitelů z hnutí ANO. Hlasovali pro ně ale i koaliční zastupitelé, včetně náměstka Hlaváčka. Ze statistik policie České republiky vyplývá, že počet kybernetických podvodů letos výrazně vzrostl. Útočníci stále více zneužívají umělou inteligenci a škody se šplhají do desítek milionů. Podle odborníka na kybernetickou bezpečnost Aleše Špidly z CERU univerzity je velmi důležité, abychom vnímali varování, která se objevují v médiích.
1: A říct si, no, ale teď mi se to může taky stát. Největší lež, kterou ten člověk se ukolebává, je mně se to nemůže stát.
0: Více se dozvíte v 18.45 v pořadu K věci. Izrael a proíránské libanonské hnutí Hezbollah se podle Reuters dohodli na příměří. Agentura se odvolává na nejmenovaného amerického představitele, podle kterého začal dočasný klid zbraní platit 15 hodin. Později to údajně potvrdili izraelské i libanonské zdroje. Kvůli trvajícímu konfliktu na jihu Libanonu odložili zástupci Spojených států a Íránu dnešní mírové jednání ve Švýcarsku. Už ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian memorandum o porozumění, které má zajistit mimo jiné právě příměří na všech frontách na Blízkém východě. Izrael i přesto včera dál útočil na jih Libanonu. Soud v chorvatském Splitu poslal do vazby prvního důstojníka z katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Zůstat ve vazbě má nejméně měsíc. Vyšetřovatelé 33-letého muže podezírají, že neměl zapnutý radar a nepřizpůsobil rychlost plavidla hustotě provozu, píše deník Jutarní list. Plachetnice se po nárazu potopila. Při nehodě přišli o život 4 z 8 českých občanů na palubě.
2: Ředitel Úřadu pro námořní bezpečnost Siniša Orlič potvrdil chorvatské stanici HRT, že ministerstvo dopravy zavede změny ve zkouškách potřebných ke získání oprávnění pro řízení plavidel na Jadranu, včetně těch rekreačních. Podle Orliče chystané změny nesouvisí přímo s nedělní tragickou nehodou a úřady prý vnímají současný systém jako zastaralý už nějakou dobu. Vyšetřovatelé se mezitím připravují na vyzvednutí potopené plachetnice z mořského dna. Zadržený první důstojník vinu odmítá a podle své obhájkyně plně spolupracuje s úřady. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Teniska Marie Bousková postoupila poprvé v kariéře na okruhu WTA do semifinále na travnatém turnaji. V Nottinghamu porazila Němku Máriovou po setech 7-5-6-0. Do semifinále v Nottinghamu postoupila také Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička porazila Australánku Taliu Gibsonovou 7-5-6-4. V Berlíně si pak o postup do finále zahraje Linda Nosková, která vyřadila Španělku Badosovou poměrem 2-0 na sety. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně oblačno, zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Noční a ranní teploty tropické 21 až 19 stupňů, přes den vystoupí na 33 až 35. Bouřky mohou být doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Jak to vypadá teď po 16. hodině, to už je otázka na Vojtu Šilhana.
5: Hezké odpoledne. Na dálnici D1 směrem do Brna čekejte kolony na výjezdu z Prahy. Brzdice začíná už za napojením. Z pražského okruhu popojíždět budete až k omezení na Šmejkalce na 24. kilometru. Celkově naberete asi nějakých 35 až 30 minut. Čerstvá nehoda se stala na příjezdu do Prahy po D4 ze Strakonic. Před nájezdem na pražský okruh havarovalo osobní auto s motorkou a kolony jsou zatím na zhruba 10 minut. Další čerstvá nehoda se udála v ulici 5. května na výjezdu z jižní spojky. Levý pruh po srážce blokují 4 osobní auta a spojka se kvůli tomu začíná hodně plnit. Aktuálně se stojí už u Krče a Thomayerovy nemocnice. A stále regulují také vjezdy do tunelů. Okolo 25 minut naberete v ulicích Patočkova, Povltavská, Radlická i v Holešovičkách. Hodně hustý provoz je taky na Kbelské. V obou směrech čekejte 20 minut navíc. A v Bělohorské směrem z centra komplikuje provoz v křižovatce na Vypichu nepojízdné auto. I tam naberete asi 15 minut. Trpělivost a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je bezmála 6 minut po 16. hodině a v páteční odpolední Praze vás vítá Vláďa Malošík. Máme pro vás další pečlivě vybrané songy, o ty se v příštích minutách postará třeba Holly Humberstone.

0: Dnes a zítra se v Praze koná Pivo na náplavce. Tradiční festival přiváží na náplavku Rašínova nábřeží přes 40 mikro a mini pivovarů. Pokud přijdete, čeká vás bohatá gastronomie a živá hudba, taky food zóna s nabídkou od street food klasik až po veganské překvapení. Vstup na festival i doprovodný kulturní program je zdarma. Užijete si taky pivní blešák pro milovníky a sběratele pivních tácků, etiket nebo zátek. Pivo na náplavce potrvá dnes ještě do 21. hodiny a zítra od 10 do 21 hodin. Detaily najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly. Praha je nej.
2: Praze roste strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes působí jako tichý svědek pražské historie.
0: A teď už opět aktuální dopravní informace na rádiu Praha je přináší Vojtěch Šilhan.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy po D4 ze Strakonic je aktuálně zastavený provoz už v ulici Strakonická těsně před křížením s Pražským okruhem. Po srážce osobního auta s motorkou tam přistává vrtulník. Doprava je odkláněna přes most na Baně. Zatím je alternativní trasa sjízdná plynule. Na dálnici D1 směrem do Brna čekejte kolony na výjezdu z Prahy. Brzdit se začíná už u Říčan na 10. kilometru a popojíždět budete 14 kilometrů až k omezení na Šmejkalce zhruba 40 minut. Další nehoda se udála v ulici 5. května na výjezdu z jižní spojky. Levý pruh blokují 4 osobní auta a spojka se kvůli tomu začíná plnit. Aktuálně se stojí u Krče a Tomajerovy nemocnice zhruba 20 minut. Výjezdy do tunelů se stále regulují okolo 30 minut. Naberete v ulicích Patočkova, Povltavská a Radlická. V Holešovičkách už je situace o něco klidnější. No a v Bělohorské směrem z centra komplikuje provoz v křižovatce na Vypichu nepojízdné auto. I tam naberete zhruba 15 minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
4: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
6: Dido.
4: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Pravidelně se do studia dnes vkrádá Vašek Miller, aby nám nabídl další zprávy. Ty následující na Rádiu Praha jsou v 16:30.
1: Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop odmítá jakékoliv pochybení při pořízení 3 družstevních bytů. Ty nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví, kvůli tomu ho včera pražští zastupitelé odvolali z pozice předsedy kontrolní komise hlavního města. Prokop je připravený za své pochybení zaplatit případnou pokutu. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že nejdříve je potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun. Cena za litr klesne o 43 haléřů a řidiči ho tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů. Benzín také mírně zlevní. Čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán se už nebude moct znovu o úřad ucházet. Prezident Tamáš Šujok podepsal novelu ústavy, která omezuje funkční období předsedy vlády. Nově smí být u moci pouze 8 let. Orbán stál v čele Maďarska nepřetržitě od roku 2010. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, přechodně oblačno, zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Bouřky ojedinělé i silné s přívalovým deštěm, teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Jak to teď aktuálně vypadá, to nám řekne Vojta Šilhan.
3: Hezké odpoledne. Velmi opatrně jeďte, pokud přijíždíte po D4 ze Strakonic do Prahy. Těsně před křížením s okruhem je silnice uzavřená. Po těžké nehodě tu zasahují hasiči a na místě byl i vrtulník záchranné služby. Odklon je vedený přes most do Baní a z Braslav a čekejte velké zdržení. To čekejte i na výjezdu z Prahy po D1 na Brno. Kolona začíná už u sjezdu na Říčany a táhne se k omezení na Šmejkalce. Aktuální zdržení zhruba 35 minut. Také pražský okruh je ucpaný ve směru, kde je jedničce, fronta popojíždí od sjezdu na Karlovy Vary a rozjede se až u Ořechu, tam je to na 25 minut a pokud přijíždíte z Plzně po D5, se zpomalíte už za Loděnicí. Na jižní spojce ve směru k Černému mostu zdržení zhruba 15 minut mezi Spořilovskou a Průmyslovou, v opačném směru počítejte 10 minut navíc od Běchovic k Europarku a taky dalších 10 minut před Barandovským mostem. Zhruba 10 minut strávíte i na Wilsonově od Florence k muzeu, hustý provoz registrujeme Věčné a Legerově, plná je taky Bělohor u Vypichu v obou směrech a před vjezdy do tunelů také čekejte fronty 15 minut, naberete v Patočkově, po Vltavské i Radlické. Tak šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po 16:30, pěkné odpoledne, už za okamžik vám nabídneme opět trochu inspirace pro volný čas a taky si zahrajeme další skvělé kousky, ten Rádio Praha přináší Eva Farná. A taky Gwen Stefani. Hezký poslech vám všem.

0: Takhle zpívala Eva Farná na Rádiu Praha ve 3/4, nebo téměř ve 4:45. I páteční odpolední Praha má pro vás pražské tipy a taky dnes je připravil Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jestli máte rádi zmrzlinu, tak byste neměli chybět na výstavišti v Holešovicích. Během soboty a neděle tam bude Ice Cream Festival a ten se vám rozhodně během těchto horkých dnů může hodit. Ochutnáte tam klasickou zmrzlinu, ale i ovocné sorbety od tuzemských i zahraničních výrobců. Nebudou tam chybět ani veganské zmrzliny. V Malešickém parku zase bude psí den. Těšit se tam můžete na desítkový psí trojboj, volení nejkrásnějšího, nejmenšího, největšího i nejchlupatějšího psa Prahy 10 nebo na soutěž o nejzajímavější psí kostýma. A asijský food festival bude na Smíchovské náplavce. V sobotu si tam dopřejete jídlo z Vietnamu, Japonska nebo Tajska. Rýže i nudle se tam budou připravovat na mnoho způsobů. No a budou tam i dezerty a osvěžující drinky. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A doplníme také aktuální dopravní informace. Vše důležité pro nás sleduje Vojta Šilhan.
2: Dobré odpoledne. Velmi opatrně jeďte, pokud vyjíždíte po D4 z Prahy do Strakonic. Těsně za sjezdem z Pražského okruhu je silnice zúžená do jednoho pruhu po vážné nehodě. Zasahovali tam hasiči a také vrtulník a kolona se táhne až z Pražského okruhu. Aktuálně je to zhruba na nějakých 25 minut. Podobné zdržení čekejte na výjezdu z Prahy po D1 na Brno. Tam začíná kolona už u sjezdu na Říčany. Táhne se až k omezení na Šmejkalce. Už to není zas tak hrozné, zhruba na 35 minut. Pražský okruh je ucpaný ve směru k D1. Fronta popojíždí od sjezdu na Vary a rozjede se až u Ořechu. Tam je to na nějakých 25 minut. Na jižní spojce ve směru k Černému mostu zdržení zhruba 15 minut mezi Spořilovskou a Průmyslovou. V opačném směru počítejte 10 až 15 minut navíc od Běchovic k Europarku. Zhruba 10 minut strávíte také v centru na Wilsonově od Florence k muzeu a hustý provoz je také Věčné a Legerově. Tam naberete také zhruba 10 minut navíc. Plná je taky Bělohorská u Vypichu v obou směrech a před vjezdy do tunelu čekejte fronty. 15 minut naberete v Patočkově, po Vltavské, Radlické i v ulici v Holešovičkách. Tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: 16 a téměř 47 minut k tomu. Rádio Praha je stále s vámi a bude tomu tak i po zprávách v 17 hodin, kdy se s vámi od mikrofonu pozdraví už můj kolega Petr Zajíček. Stál skvělý den a nadcházející víkend a stále dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
4: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Tak to byl Ray Dalton na Rádiu Praha. Je přesně 17 hodin, další zprávy už jsou připravené a ve studiu Vašek Miller. Hezké odpoledne, Vašku.
1: Dobré odpoledne.
2: Dělníci začali stavět navazující úsek metra D od Olbrachtovy po Nové Dvory. Propad rozpočtu České televize by kvůli vládnímu návrhu mohl v příštím roce dosáhnout až 1,75 miliardy korun. Italský ministr zahraničí Tajani zrušil cestu do Spojených států. Prezident Trump podle něj urazil Itálii. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, přechodně oblačno až zataženo, s bouřkami nebo přeháňkami. Bouřky ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty 33 až 35 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem

0: například pravidelná preventivní vyšetření. Nemocnice zároveň pomáhá testovat i další členy rodiny, říká doktorka Zuzana Bielčiková z onkologické kliniky.
1: Pacientka můžeme nabídnout také preventivní chirurgické výkony, zahrnující preventivní odstranění prsních žláz, vaječníků a vejcovodu. Součástí péče je také komplexní dispenzarizace, která zahrnuje sledování dalších oblastí.
0: České televizi by se kvůli plánovaným změnám financování mohl příští rok rozpočet propadnout až o 1,75 miliardy korun. Česká televize o tom informovala na svém webu. Po přesunu financování z poplatků na státní rozpočet přijde televize o 1 miliardu 300 milionů a dostane se tak na úroveň příjmů z roku 2024. Tehdy ale ještě mohla využít skoro 0,5 miliardy korun ze svých rezerv, které příští rok už nebude mít k dispozici. V roce 2027 taky končí zákonem garantovaná úprava pro média veřejné služby na odpočet DPH. To by pak v roce 2028 prohloubilo výpadek financí televize ještě o dalších 400 milionů. Vláda chce Českou televizi a Český rozhlas financovat ze státního rozpočtu od ledna. Italská premiérka Giorgia Meloniová vyjádřila překvapení nad podle ní zcela vymyšlenou historkou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten předtím řekl italské televizi La Sette, že ho Meloniová na summitu G7 prosila o společnou fotku. Dodal, že souhlasil, protože mu bylo Meloniové líto. Italská premiérka na to reagovala v prohlášení na Instagramu.
2: Nevím, proč se americký prezident takto chová vůči svým spojencům. Ostatně neděje se tak poprvé. Mrzí mě, že nemá stejné odhodlání s nepřáteli Západu a Spojených států.
0: Italský vicepremiér a ministr zahraničí Antonio Tajani označil Trumpova slova za urážku Itálie a zrušil nadcházející cestu do Spojených států. Motocyklový jezdec Filip Salaš byl druhý v tréninku na domácím velkou cenou České republiky v Brně v kategorii Moto2. Jediný český účastník mistrovství světa tak postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace. V Brně nestačil jen na Davida Alonza z Kolumbie, který byl o 0,18 sekundy rychlejší. A v Praze bude zítra polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně oblačno a je zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Noční a ranní teploty 21 až 19 stupňů, přes den vystoupí na 33 až 35 stupňů Celsia. Bouřky mohou být doprovázené s přívalovými srážkami, souhrny kolem 40 mm, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A teď už dopravní informace a Vojtěch Šilhan.
5: Hezký podvečer. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na okruh z 10. kilometru počítejte s kolonou do omezení na Šmejkalce. Navíc v koloně na 12. kilometru stojí porouchaná dodávka v pravém pruhu. Je to celé zhruba na nějakých 40 minut až na 23. kilometr. Ucpané jsou i okolní trasy Mnichovice, Dolní Lomnice, Petříkov. Plní se také kunratická spojka Schodova k Vídeňské. Na jižní spojce ve směru na Barandovský most se popojíždí od sjezdu na Pankrác zdržení 20 minut. Je ucpaný sjezd na Strakonickou. V té se směrem z centra na výjezdu z Prahy popojíždí z Lahovického mostu před druhým sjezdem na Lipence. Se tam srazila motorka a osobní auto. Udržujte uličku v koloně. Zpoždění zhruba půl hodiny, dá se to objíždět od okruhu přes Zbraslav a Baně a zpět se vrátíte u Cukráku. V ulici 5. května směrem z centra se za nájezdem z jižní spojky srazila 4 auta, blokují levý pruh a jednočástečně i prostřední. Je tam krátká kolona, zdržení 10 minut, ovšem brzdí to i spojku, tvoří se kolona. A na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalu od Spořilova k Průmyslové zhruba na 15 minut. Šťastně dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A to už je hudební menu po 17. hodině. Two Colors. Charlie XCX. A Bruno Mars. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám ze studia Rádia Praha příjemný, když tedy tropický pátek 19. června.

0: Máme 16:15, než se opět podíváme na dopravu, tak připomínám, že při pátku vám dnes večer jako vždy nabídneme po 9. hodině, tedy přesně řečeno po 21. hodině, náš pravidelný páteční hudební speciál Rok je náš, takže 55 minut přesně rockové muziky z domova i ze světa a za mikrofonem bude samozřejmě průvodce Ilja Kučera mladší. A jaká je tedy situace v dopravě, tak to nám popíše Vojtěch Šilhan.
1: Hezké odpoledne, pomalu, ale jistě se to začíná uklidňovat, ale i tak velmi opatrně, pokud vyjíždíte po D4 do Strakonic těsně před křížením s Pražským okruhem, je silnice zúžená do jednoho pruhu po těžké nehodě, tam zasahovali hasiči i vrtulník, tak jeďte opatrně. Velké zdržení čekejte na výjezdu z Prahy po D1 na Brno, kolona tam začíná už za sjezdem na Říčany a táhne se až k omezení na Šmejkalce, aktuální zdržení zhruba 35 minut. Také Pražský okruh je stále ucpaný ve směru k D1. Fronta popojíždí od sjezdu na Karlovy Vary a rozjede se až u Ořechu, tam je to zhruba na 25 minut. Na jižní spojce ve směru k Černému mostu zdržení zhruba 15 minut mezi Spořilovskou a Průmyslovou a v opačném směru počítejte 10 minut navíc od Běchovic k Europarku a dalších 10 minut navíc pak před Barandovským mostem. Zhruba 10 minut strávíte i na Wilsonově od Florence k muzeu, hustý provoz je také Věčné a Legerově, i tam je to zhruba na 5 až 10 minut. Plná je taky Bělohorská u Vypichu v obou směrech a před vjezdy do tunelů čekejte fronty. 10 až 15 minut naberete v Patočkově, Povltavské i Radlické. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Tak to byly Simply Red z 90. a skvělý Mick Hucknall u mikrofonu. Jsou tady krátké zprávy a Vašek Miller.
1: Nejsilnější odborový svaz Kovo povede dál jeho dosavadní předák Roman Ďurčo. Dnes na sjezdu v Praze do funkce znovu zvolili odboráři a odborářky. Předsedou bude Ďurčo na dalších 5 let. Řekl, že jednou z priorit svazu je teď posílit členskou základnu. Místo předsedy odborů se pak stali Rudolf Procházka a Josef Polášek. Svaz Kovo je v Česku nejpočetnější, je v něm 65 tisíc odborářů. Policie v 7 evropských státech, včetně Česka, provedla operaci proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát Chorásán. Tato odnož hnutí Islámský stát působí převážně ve střední Asii. Policisté během akce identifikovali lidi podezřelé z teroristické činnosti pocházejících z Čečenska nebo středoasijských zemí. Několik jich také pozatýkali. Soud v chorvatském Splitu poslal do vazby prvního důstojníka z katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Zůstat ve vazbě má nejméně měsíc. Plachetnice se po nárazu potopila. Při nehodě přišli o život 4 z 8 českých občanů na palubě. Hormuzským průlivem propluly nejméně 4 tankery. S odkazem na server Marine Traffic to uvádí agentura Reuters. Průlivem ve čtvrtek proplulo 25 lodí. Je to nejvíc od poloviny dubna, kdy hormuzský průliv zablokovali iránské a americké síly. Prezidenti Spojených států a Íránu ve středu podepsali na dálku memorandum. To mimo jiné počítá s obnovou plavby přes hormuzský průliv. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, přechodně oblačno až zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Bouřky ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď dopravní informace. Při pátku samozřejmě problémy nejenom v Praze, ale i na výjezdech z Prahy. Podrobnosti má Vojtěch Šilhan.
3: Hezké odpoledne. Je potřeba říct, že situace v Praze se pomalu začíná po odpolední špičce uklidňovat. Třeba u vjezdu do tunelu už se zpoždění počítá jen na jednotky minut. Platí to o Radlické, Patočkově i Povltavské. Ale horší situace stále je ve Vilzunově a Legerově ulici. V nich kolony jedou zhruba 10 minut. V ulici 5. května směrem z centra za nájezdem z jižní spojky řeší hromadnou nehodu, blokují levý pruh. Je tam kolona od Kačerova asi na 15 minut, ovšem brzdí to i jižní spojku v obou směrech. Postojíte od sjezdu na Krč 20 minut a podstatně horší je teď situace ve směru k Barandovskému mostu. Kolona popojíždí i z Lanového mostu až do ucpaného sjezdu na magistrálu. Také výjezd z Prahy po Strakonické už se rozjíždí. Po dřívější nehodě jsou opět průjezdné oba pruhy a fronta se dává do pohybu na Lahovickém mostě i v Dobřížské ulici. Tak trpělivost a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: V Praze dnes odstartoval 3denní festival Metronom. Ten letos vsází na mnohem prostornější areál v Letňanech, kam se přesunul z Holešovického výstaviště. Jak to na místě samotném vypadá a kdo jsou letošní headlineři, dozvíte se od nás už za pár minut.

0: Have a nice day, tak to byly Bon Jovi na Rádiu Praha. 3 dny, 3 pódia a na nich 33 koncertů. Přesně to ode dneška nabízí pražský hudební festival Metronom. 10. jubilejní ročník láká na jména jako třeba Sting, Nick Cave nebo Tom Odell. No a na letišti v Letňanech už máme reportéra Jirku Štefla. Jirko, příjemný pátek.
1: Krásné odpoledne tobě, Petře, i našim posluchačům.
0: Tak festival má letos premiéru právě v Letňanech na letišti. Jak se proměnil, prozrať?
1: Tak je to znát hlavně na rozloze celého areálu. Metronom se přesunul z městského parku na výstavišti v Holešovicích, kde už loni ten festival působil trochu spíš tuzemsky než světově, a to i přesto, že na něm vystoupila třeba zpěvačka Alanis Morissette. Ten areál tady v Letňanech má kapacitu kolem 50 tisíc návštěvníků a to je pro Metronom opravdu obrovský skok. Asi tím nejdůležitějším milníkem byl vstup společnosti Live Nation do toho festivalového dění, do té festivalové účasti. Právě v Česku Live Nation pořádá ty největší koncerty velkých zahraničních hvězd. Zatím se tady fanoušci spíš tak trochu snaží zorientovat, okolí toho areálu není ani moc plné pro osobní automobilovou dopravu, jak můžeme znát třeba z těch velkých koncertů, ať už to byly Imagine Dragons nebo třeba Bruce Springsteen. No a dá se očekávat, že ta automobilová doprava ale s tím večerem s těmi headlinery naroste hlavně zítra a v neděli. No a je doporučené, aby sem fanoušci jezdili především metrem.
0: Jirko, představ nám prosím trochu blíž letošní headlinery.
1: Tak co se týká headlinerů, tak se zdá, že festival vsadil na známá osvědčená jména, ale jsou to jména, která rozhodně jen tak neumrzí. Ty už si je zmiňoval, dnes se po pár měsících do Česka vrátí písničkář a výborný kytarista Tom Odell. Těšit se můžeme na 90-minutový koncert plný jeho největších hitů, ale třeba i novinek z loni vydané desky Wonderful Life. Dalším jménem, které opravdu nepotřebuje představovat, tak je Nick Cave. Ten areál se svojí kapelou rozezní zítra večer. No a co víme, tak to bude 2,5hodinový koncert, takže žádný zkrácený festivalový set. No a v neděli to pak bude zpěvák a kytarista Sting. No a určitě za mnou slyšíte, je to i ten důvod, proč do toho mikrofonu trochu řvu, protože neslyším vlastního slova, tak ten areál tady v tuhle na té jedné ze 3 stagí teďka rozezněla česká skupina Gufrau, tedy držitelé ceny Anděl z letošního roku.
0: My tě slyšíme dobře, tak to je dobře. Ještě Jirko, jsou organizátoři připraveni, musím se zeptat samozřejmě na aktuální vlnu veder.
1: No musím říct, že ten letošní ročník Metronomu je opravdu pro odvážné. Celou tu dobu jste tady vlastně na sluníčku, teploty nad 30 stupni, opravdu to počasí se tady řeší hned po těch hudebních vystoupení asi nejvíc. Organizátoři se snažili ten areál trochu počasí přizpůsobit, jsou tady nějaké stany, ale co si budeme, Petře, povídat, je to prostě areál letiště. Můžete si sem vzít třeba nějaký malý opalovací krém, ale vodu si už musíte koupit tady na místě. Osvěžit se můžete i u takzvaných nožítek. No a ptal jsem se i záchranářů, zatím tady žádný případ, že by se tady udělalo někomu špatně zhorka, neřešili, tak doufejme, že to vydrží až do té neděle, ale zítra zase mají přijít bouřky, tak uvidíme, jak ten areál bude vypadat zítra.
0: Přesně tak, tolik aktuální informace z 10. jubilejního ročníku pražského festivalu Metronom. Od Jirky Štefla děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den, pátek. Praha žije festivaly.
0: A žijeme i dopravou, každých 15 minut aktualizace a teď tedy ty nejaktuálnější informace má Vojta Hešelhan.
2: Hezký den. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna na výjezdu z hlavního města stále čekejte dlouhou kolonu na výjezdu. Brzdí se na 14. kilometru u sjezdu na Velké Popovice a popojíždí se asi 25 až 30 minut k omezení na Šmejkalce na 24. kilometru. Situace horší zůstává také ve Vilzonově a Legerově, v nich jsou stále kolony zhruba na 10 minut. Také Pražský okruh je ucpaný v obou směrech k letišti kvůli regulaci vjezdu do tunelu, postojíte okolo 20 minut. Směrem k D1 od nájezdu k D5 až k Ořechu pojedete minut 25. V ulici 5. května pak směrem z centra za nájezdem z jižní spojky řeší hromadnou nehodu, blokují levý pruh a brzdí to hlavně jižní spojku v obou směrech. Postojíte od sjezdu na Krč 20 minut a ve směru na Barandovský most kolona popojíždí z Lanového mostu až do ucpaného sjezdu na magistrálu za Spořilovem. Tam navíc stojí v prostředním pruhu nepojízdné osobní auto, které ještě komplikuje provoz. Ale výjezd z Prahy a po Strakonické už se rozjíždí. Po dřívější nehodě jsou opět průjezdné oba pruhy a fronta se dává do pohybu jak na Lahovickém mostě, tak v Dobříšské ulici. Šťastnou cestu. Rádio Praha.
3: Doprava každých 15 minut.
4: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha. Mažu stopy.

0: Tak tolik Mille Vanille na Rádiu Praha, je právě 18 hodin, je čas na další dnešní zprávy, které připravil Vašek Miller. Vašku, vítej ve studiu, hezký podvečer.
1: Díky Petře a hezký podvečer. Šéf pražského ANO Prokop hájí nákupy svých bytů jako legální, zachybuje, připraven zaplatit pokutu. Většina států Evropské unie požaduje zpřísnění migrační politiky. Za Česko se k ním připojil i předseda vlády Andrej Babiš. Izrael a Hizballáh uzavřeli po měsících bojů příměří. A v Praze bude zítra polojasno až jasno, přechodně oblačno až zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Bouřky ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty 33 až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop odmítá jakékoliv pochybení při pořízení 3 družstevních bytů. Ty nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví. Kvůli tomu ho včera pražští zastupitelé odvolali z pozice předsedy kontrolní komise hlavního města. Prokop je připravený za své pochybení zaplatit případnou pokutu.
3: Nevykrucuji se, když udělám chybu, přiznám ji. Ale nic jsem netajil, hypotéku na jeden z bytů jsem přiznal a stejně tak, jako jsem přiznal tyto všechny 3 družstevní byty v mém majetkovém přiznání tady na magistrátu v rámci podepsaného etického kodexu.

0: Problém je v tom, že stále přichází do Evropy ilegálně 800 tisíc migrantů, i když ta migrační vlna je podstatně nižší než předtím, ale nedaří se ta repatriace.
1: Nejsilnější odborový svaz Kovo povede dál jeho dosavadní předák Roman Ďurčo. Dnes na sjezdu v Praze do funkce znovu zvolili odboráři a odborářky. Předsedou bude Ďurčo na dalších 5 let. Řekl, že jednou z priorit svazu je teď posílit členskou základnu. Místo předsedy odborů se pak stali Rudolf Procházka a Josef Polášek. Svaz Kovo je v Česku nejpočetnější, je v něm 65 tisíc odborářů. Izrael a šíjické militantní hnutí Hezbollah uzavřeli příměří. Klid zbraní vstoupil v platnost v pátek odpoledne. Podle agentury Reuters to potvrdila izraelská armáda a zdroj z americké administrativy. Izrael a Hezbollah na sebe vzájemně útočili od března, kdy izraelská a americká armáda zaútočili na Irán, spojence Hezbollahu.
2: Příměří předcházel rozsáhlý izraelský útok na jihu Libanonu, při kterém podle libanonského ministerstva zdravotnictví zemřeli nejméně 40 lidí. Izraelská armáda tvrdí, že útočila na infrastrukturu Hezbollahu a přišla o 4 vojáky. I přes vyhlášení příměří v pátek odpoledne zněly jihem Libanonu další exploze. Na blížící se rakety z Libanonu zase v Izraeli několikrát upozornili sirény. Utichnutí bojů v Libanonu je součástí dohody o příměří, kterou uzavřely Spojené státy a Irán. Další detaily měly delegace obou zemí dojednat ve Švýcarsku. Teherán a Washington ale páteční schůzku zrušili poté, co Izrael ráno zaútočil na Libanon. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: České volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách s Japonskem 0-3 na sety. V Manile tak reprezentantky zatím ve 3 zápasech nezískaly ani set. Před Japonskem podlehly i Italkám a Američankám. Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti Dominikánské republice. A čeští kordisté Michal Čupr, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Matyáš Pavlík obsadili na mistrovství Evropy v Šermu ve Francii 10. místo. V souboji o 9. příčku české kvarteto podlehlo Nizozemsku 28-45. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně oblačno až zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Noční a ranní teploty tropické 21 až 19 stupňů, přes den vystoupí na 33 až 35. Bouřky mohou být doprovázené přívalovými srážky s úhrny kolem 40 mm, nárazy větru okolo 75 km za hodinu a kroupami.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jak to vypadá v dopravě po 18. hodině, prozradí Vojtěch Šilhan.
5: Hezký podvečer. Ve Strakonické směrem z centra je nadále silný provoz a kolony. Poprvé se brzdí v Malé Chuchli. Kolona nesouvisle pokračuje až pod Cukrák ke 2. sjezdu na Baně. Je to teď celkově na 40 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště chvílemi regulují provoz v Cholupickém tunelu. Je to kvůli ucpanému sjezdu na Strakonickou a kolona je od sjezdu na Písnici. V ulici 5. května směrem z centra za nájezdem z jižní spojky odklízejí následky nehody. V levém pruhu havarovalo osobní auto s autobusem. Je tam kolona na necelých 15 minut, ovšem výrazně to zpomaluje jižní spojku z obou směrů. Popojíždí se od sjezdu na Krč 15 minut. Podstatně horší je situace ve směru k Barandovskému mostu, tam se stojí už z Lanového mostu. Zpoždění přes 20 minut, navíc za sjezdem na Spořilov se řeší nehoda. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 zůstává velmi silný provoz, popojíždí se od dálnice D5 za Ořech asi 20 minut. A v centru stále zůstává plná Wilsonova. Od Bulhara k muzeu pojedete asi 10 minut. Dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Pražský update. Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
3: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
4: V dnešním pražském updateu uslyšíte pravidelný páteční pořad K věci. Štěpánka Duchková si tentokrát pozvala odborníka na kybernetickou bezpečnost Aleše Špidlu z Cevro univerzity. Letecký záchranář Marek Dvořák se kromě zachraňování lidských životů věnuje i osvětě v dávání první pomoci. Dozvíte se více. A už za chvíli se vrátíme ke včerejšímu zasedání pražského zastupitelstva. Já jsem Petr Zajíček a toto je pražský update. Já vám přeji příjemný páteční večer.
3: Pražský update. Kultura, události a

0: reportáže z hlavního města.
1: Pražský update.
0: To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.
1: A Pražský update.

0: Pražští zastupitelé zrušili zakázku na komunikaci a propagaci výstavby Vltavské filharmonie. Měla stát 104 milionů korun bez DPH. Výstavba samotné filharmonie má potom stát přes 11,5 miliardy.
1: Cenu projektu na propagaci Vltavské filharmonie kritizoval při diskuzi například opoziční zastupitel Adam Scheinher z uskupení Praha sobě.
2: V historii města není projekt, a to včetně největších projektů jako výstavba metra D, výstavba městského okruhu, což jsou projekty desetinásobně větší než Vltavská filharmonie, a na jejich komunikaci nejdou vůbec takové částky.
1: Projednání zakázky na propagaci filharmonie navrhli zastupitelé z klubu ANO. Podle jednoho z předkladatelů Patrika Nachera je částka příliš vysoká v době, kdy Praha šetří v jiných oblastech.
3: Teď tady dá 100 milionů na PR-ové služby, tak si to prostě zaslouží jak si zrušit, zařadit, debatovat a hledat, jak k tomu vlastně vůbec došlo a jak je možné, že někdo byl ochoten tak do toho dát takovéto peníze.
1: Pro zrušení projektu hlasovali i koaliční zastupitelé, včetně náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka z Hnutí STAN. Vysoká cena na kampaň podle něj byla mimo jiné kvůli složitosti projektu.
4: V tom území jako probíhá tě staveb víc, pořád bude probíhat Libeňský most, bude probíhat Hlávkův most a vlastně i rekonstrukce Strahovského tunelu. Jo, čili tu věc je potřeba připravit nejenom v té úrovni projektu, ale i vysvětlovat a komunikovat.
1: Část peněz měla jít taky na organizaci sbírky a oslovování dárců.
4: Je takový nějaký pravidlo, že když chcete získat nějaký jako finanční prostředky ze soukromého sektoru, tak potřebujete zhruba nějakých jako 9-10% na vysvětlování jako komunikace.
1: Náměstek Hlaváček by měl zastupitelům předložit k prověření taky ostatní zakázky spojené s Vltavskou filharmonií. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
5: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A jak to vypadá v pražské dopravě, řekne Vojtěch Šilhan.
6: Hezký podvečer, na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna stále čekejte kolonu na výjezdu z hlavního města, brzdí se na 18. kilometru za sjezdem na Velké Popovice a popojíždí se asi 20 minut k omezení na Šmejkalce. Stále vážná je taky situace v centru ve Vlzunově a Legerově, v nich stále kolony jedou zhruba 10 minut. Pražský okruh je ucpaný v obou směrech, k letišti kvůli regulaci vjezdu do tunelu postojíte okolo 20 minut, směrem k D1 od nájezdu z D5 až k Ořechu taky zhruba 20 minut. V ulici 5. května směrem z centra za nájezdem z jižní spojky řeší hromadnou nehodu, blokují levý pruh a brzdí to i jižní spojku, v obou směrech postojíte zhruba 20 minut. No a čerstvá nehoda se udála také na Průmyslové, na křižovatce s Černokosteleckou ve směru z centra, blokují tam dvě osobní auta jízdní pruhy a tvoří se kolona, zatím je to ale jenom na 5 minut, takže trpělivost a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
7: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: co dnes hýbalo Prahou. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Zachraňuje lidské životy, ale také šíří osvětu a vzdělává širokou veřejnost v tom, jak správně dávat první pomoc. Jeden takový kurz s Markem Dvořákem podstoupila i naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Halo, stávej, stávej, stávej, slyšíš mě?
3: Ukazuje nám názorně na figuríně záchranář Marek Dvořák základy první pomoci.
2: Pokud nereaguje, je to člověk bez vědomí. Bezvědomí je závažný zdravotní problém. V tuhle chvíli vytáčím linku 155, dávám si telefon na hlasitý. Pokládám si telefon vedle hlavy toho nemocného, abych slyšel, co mi říká operátor. A poslouchám ty instrukce. Řekne mi, zakloňte mu hlavu. To znamená, jednu pod bradu, druhou na čelo, projdu záklon hlavy, tak aby měl ten člověk volný dýchací cesty. Podívám se, jestli dýchá, to znamená, slyším cítit proud vydechovaného vzduchu, vidím, že se zvedá hrudník.
3: Podle něj jsou pouze tři situace při záchraně člověka, ve kterých je potřeba kromě stlačování hrudníku přidat taky vdechování z úst do úst, pokud se dotyčný topil nebo dusil, anebo když jde o dítě.
4: Nejhorší, co můžete udělat, je pro toho člověka skočit. To je až úplně poslední možnost, kdy opravdu už jako jste vyčerpala všechny předchozí. Dobrý je, aby k tomuto nutí vůbec nedošlo. To je většinou na straně toho člověka. To znamená, opět vracíme se k tomu nepřecenit své schopnosti, znát své limity. Vždycky o mě musí někdo vědět, nikdy neplavat sám. Pokud vidíme, jak se někdo topí, topení je tichá záležitost, to většinou to nebývá tak, jak to je v televizních seriálech, že někdo mává rukama, křičí, plácá kolem sebe a volá o pomoc. To nutí je velmi tichá záležitost. Ten člověk ztrácí rezervy, postupně se vyčerpává a ve chvíli, kdy už by chtěl křičet o pomoc, tak už to nezvládne fyzicky a prostě tiše zmizí pod hladinou. Ve chvíli, kdy vidíte někoho, jak se topí, dobrý je dát o tom vědět někomu, kdo je kompetentní. To znamená, pokud je to tak, jak jsme tady, my jsme dneska v Podolí v bazénu, tak tady jsou plavčíci. Dát vědět plavčíku, je to člověk, který na to má výcvik a ví přesně, co má udělat. Ví, jak poskytnout první pomoc, ví, jak toho tonoucího vytáhnout. Pokud jste v tom sama, tak zase využít těch možností, abyste k tomu člověku nemusela, protože on bojuje o život. Ve chvíli, kdy se k němu přiblížíte, tak tady platí to přísloví, tonoucí se i z tébla chytá. On vás opravdu, on nebude brát ohledy, chytne se vás, vyšplhá po vás a bohužel vás potopí pod tu vodu a budete tam topící se dva. To znamená něco mu hodit, něco, co plave. Ideálně záchranný kruh, klacek, petlahev na fouklou vzduchem, třeba připojenou na něčem, na nějakém provázku, který jste schopná zatáhnout. A nebo se k tomu člověku přibližovat a mít tohle v ruce. Prostě dbát vždycky na svou bezpečnost a potom teprve jí zasahovat.
3: Dodává lékař a influencer Marek Dvořák. Jeho nová kniha s názvem Už letím mapuje 30 příběhů přímo z terénu Markovy profese leteckého záchranáře. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: come home. Posloucháte páteční pražský update na Rádiu Praha, no a před námi už je souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Vašek Miller.
1: V Praze tento týden se zpožděním více než 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Přípravné práce na nové etapě začaly v dubnu poté, co dopravní podnik podepsal smlouvu za zhruba 30 miliard korun bez DPH se sdružením vedeným firmou Saptera. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Pražští zastupitelé zrušili zakázku na komunikaci a propagaci výstavby Vltavské filharmonie. Měla stát 104 milionů korun bez DPH a to se většině zastupitelů zdálo příliš mnoho. Výstavba filharmonie má stát celkem přes 11,5 miliardy korun. Praha dá pražským službám 850 milionů korun na modernizaci spalovny odpadů v Malešicích. Díky projektu nazvaném Fénix by mělo být možné lépe využívat zbytky po spalování odpadu, omezit jejich ukládání na skládky a získávat z nich stavební materiály i cenné kovy. V noci ze čtvrtka na pátek to schválili pražští radní. A pražský magistrát odkoupí od České tiskové kanceláře za zhruba 78 milionů korun areál bývalého autoprovozu ve Štěrboholech. Dnes noci to schválili také městští zastupitelé. Národní zpravodajská agentura v minulosti areál o rozloze asi 7000 metrů čtverečních využívala pro svůj autoprovoz, teď ho pronajímá. Pro odkup hlasovalo 37 z 50 přítomných zastupitelů. V Praze bude zítra polojasno až jasno, přechodně oblačno, zataženo s bouřkami nebo přeháňkami, bouřky ojediněle i silné s přívalovým deštěm, teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď pražská doprava a Vojtěch Šilhan.
3: Hezký podvečer. Ve Strakonické směrem z centra na výjezdu z Prahy zůstává už jenom kratší kolona od okruhu až k cukráku. Fronta se ještě trochu rozjíždí po dřívější nehodě, zpoždění maximálně ale 10 minut. Situace se velmi rychle zlepšuje. Na jižní spojce směrem na Barandovský most popojíždí kolona z Lanového mostu za sjezdem na Spořilov, nakládají na odtah porouchané auto z prostředního pruhu. V ulici 5. května směrem z centra na úrovni Oby následky nehody odklidily, ovšem nová nehoda se stala směrem do centra, je tam pouze kratší kolona. S kratším zdržením ještě počítejte na Bělohorské ulici v obou směrech u křižovatky na Vypichu postojíte 5 až 10 minut a v Cínovecké ulici směrem z Prahy se stala čerstvá nehoda dvou osobních aut v prostředním pruhu. Začíná se tvořit kolona, která začíná už ve Kvelské, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
2: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: tak má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. První spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce spoury římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
1: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
0: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
2: Viszontlátásra.
0: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport. Americký výrobce polovodičů a integrovaných obvodů Onsemi oznámil před dvěma lety investici do rozšíření výroby ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm ve výši 2 miliardy dolarů, což byla největší zahraniční investice v historii České republiky. Závod v Rožnově pod Radhoštěm je významným centrem firmy pro vývoj a výrobu.
3: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
0: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
3: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
0: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Za pár okamžiků pravidelný páteční podvečerní pořad k věci Štěpánka Duchková a její host. Ještě předtím se podíváme na dopravu. A jak to vypadá, nám řekne Vojtěch Šelhan.
1: Doprava v Praze je po odpolední špičce už výrazně klidnější, ale i tak ještě na několika místech postojíte. Nejdéle aktuálně ve Kbelské ulici směrem z centra je to kvůli nehodě na Cínovecké těsně před D8 a zejména kamiony v pravém pruhu stojí už skoro od proseku. Následky nehody už ale v provozu nepřekáží, takže trpělivost, to ono se to za chvíli rozjede. Zdržení ještě čekejte na výjezdu z Prahy po D11 na Hradec Králové za sjezdem na Úvaly a Jirny, který je zavřený, je v levém pruhu nepojízdné vozidlo a tvoří se kvůli tomu kolony, ale jak říkám, provoz už není tak silný a zdržíte se maximálně 10 minut. No a v centru Prahy je tradičně stále ještě ucpaná Wilsonova a Legerova, v těch postojíte 10 minut. A co se týče výjezdu z Prahy, tak hlavně na Bělohorské počítejte u křižovatky na Vypichu ještě s 5 minutami navíc. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Věci Štěpánky Duchové.
3: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Kybernetické hrozby se mění každý den. Jak se jim bránit a proč je největším rizikem sám člověk? I na to se budu ptát našeho dnešního hosta, jejím odborník na kyberbezpečnost z CEVRO Univerzity, Aleš Špidla. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: K věci.
3: Kybernetická bezpečnost není otázkou zákonů, ale půdu sebezáchovy. A teď jsem citovala vaše slova. Proč na to ale stále skáčeme?
4: Tady je obrovský problém v tom, že lidé jako domácnost, tak běžní občané, mají pocit, že tady tyto věci se jich netýkají. Jo. Že je to záležitost firem, záležitost úřadu. Ale u toho pudu sebezáchovy, ten pud sebezáchovy musíme mít od jednotlivce až po unie, až v podstatě po celý svět, protože jsme totálně promořeni digitálníma technologiema a jsme na nich absolutně závislí. Můj oblíbený dotaz je, když přednáším někde na konferenci, zvedněte ruku, kdo máte doma víc počítačů než lidí. Se přihlásí 4-5 lidí a pak jim řeknu, dobře, připočítejte ještě mobily, připočítejte chytré ledničky, televize, vysavače, a jeden můj známý se dopočítal 90 zařízení ve své domácnosti, které se dá říct chytrá zařízení, to jsou všecko počítač.
3: A to je tedy ten důvod, proč tak snadno někdy i inteligentní člověk s širokým přehledem skočí na lep online podvodníkovi?
4: Ten důvod je v tom, že má pocit, že se mu to nemůže stát. Jo, to je ta největší lež, kterou si nosíme v sobě. Mně se to nemůže stát. Stane se to opravdu, i znám ze svého okolí i odborníky na kybernetickou bezpečnost, kteří na to skočili, a to z toho důvodu, že ten útočník je dostane pod obrovský tlak. Tlak, který spočívá v tom, že najednou vám někdo řekne, že přijdete o všechny svoje úspory. Jo? A v ten moment začnete prostě panikařit a začnete klikat na všecko, na co se dá, a sdělíte ty svoje údaje. Je známý případ, který byl i zveřejněný, kdy policisté zjistili, že nějaká paní prostě vkládá svoje bankovky do toho bankomatu a posílá to prostě nějakému tomu kyberšmejdovi, a chtěli v tom zabránit a málem je utloukla kabelkou, protože byla přesvědčena o tom, že činí dobře.
3: A jaká jsou základní pravidla, když už tedy se mi toto stane a já to zjistím, tak jaká jsou základní pravidla, jak to ještě zastavit?
4: Úplně první pravidlo je, nikomu nevěřte. Nikomu nevěřte. Druhé pravidlo je, třeba si uvědomit, že ten člověk, který mi volá a představí se mi jako policista nebo představí se mi jako bankéř, banky a policie nikdy nic takového neřeší přes telefon. Druhé pravidlo je, ověřím si. Většinou se ti kyberšmejdi představují jako pracovník České národní banky. A na vašem účtu někdo požádal o úvěr, nebo proběhla tam nestandardní transakce, tak bych se zeptal, a v které bance? Proč oni říkají, já jsem z České národní banky? Protože lidé si představují, že ta Česká národní banka je nad všemi bankami. Ano, v podstatě ano, je to regulátor, ale ten útočník nemá ani tušení, v které konkrétní bance já ten účet mám. Proto se představuji jako Česká národní banka, aby nemusel identifikovat tu moji konkrétní banku. Takže se zeptám, a který účet myslíte? Když už s ním chci povídat, ale vůbec nejlepší řešení je to prostě zamáčknout, zrušit ten hovor. V okamžiku, kdy mi ale ty peníze utečou, tak je třeba okamžitě to hlásit bance a policii, protože jestliže uběhne nějaký čas, tak ty peníze už nenajdete. Pokud to v ten okamžik nahlásíte, tak ta transakce se dá zastavit ještě.
3: Může se stát, nebo jsou případy, že ten útočník úplně takzvaně vybílí účet někomu?
4: Mám ve svém okolí případ, kdy holka, ajťačka, prostě dostala se pod tlak, dostala se do paniky, dala přístupové údaje, tak jí vysáli 300 tisíc. A ještě si na ní půjčili dalších 300 tisíc, takže udělali škodu 600 tisíc. Jako pokud máte přístupové údaje, tak není problém, říká se tomu minutová půjčka. Tu půjčku máte do minuty, opravdu.
3: Tam je ještě jeden moment, kdy, jak jste zmínil to, volají vám tedy z té České národní banky a řeknou vám, že vám ještě za malou chvíli zavolá policista, protože ti už to řeší a skutečně vám zavolá policista. Já si vůbec neumím představit, jak mohou být ty gangstři internetoví takto sehraní.
4: To už má biznisovou organizační strukturu. Tam jsou vedoucí, tam jsou mravenečci, jo, kteří připravují ty útoky. Jsou tam psychologové. To je normální korporátní struktura. To není tak, že tam někde sedí v šeřelé místnosti šmudla s kapucí na hlavě. Má kolem sebe několik vypitých Red Bullů. To už tak vůbec nefunguje. To je normální biznis se svojí organizační strukturou.
3: Útočníci dnes zneužívají umělou inteligenci, která dokáže napodobit hlas dětí nebo vnoučat. A teď, jak má třeba ten senior po tom zvednutí telefonu poznat, že nemluví se skutečným příbuzným?
4: To je velmi těžké, protože opravdu ty hlasy a dokonce i videa jsou v podstatě k nerozeznání. Možná to, co my tady teďka děláme, je ten apel, nevěřte nikomu a zavolejte tomu vnoučkovi zpátky. Protože to už nezvedne ten syčák, to už zvedne ten vnuček. To je to samé, i na mě zkoušeli takové to, ahoj tati, ztratil jsem mobil, toto je moje nové telefonní číslo, kontaktuj mě přes WhatsApp. Jako dobrý pokus, že jo, zrovna na mě. Ale to první, co bych udělal, hned jsem věděl, že to je podvod, ale první, co bych udělal, tak bych tomu synovi zavolal zpátky. A teď vám někdo zvedne ztracený telefon a je to váš syn. Nikomu nevěřit.
3: Jak můžou děti nebo vnoučata efektivně zabezpečit telefon nebo počítač toho prarodiče, aniž by jim brali soukromí?
4: Tak v prvé řadě tam musí být vztah důvěry, jo, protože ten senior svěří to svoje zařízení s tím, že ho pustí, toho vnuka, vnučku pustí dovnitř do nastavení bezpečnosti, nastavení soukromí. Tam musí být vztah důvěry. Jestli nevěřím vnukovi, tak si najdu nějakého odborníka, který mi to nastaví. Další z mých oblíbených dotazů na těch konferencích, kdy přednáším i odborníkům, kdy jste naposledy udělali IT audit u svých rodičů. Ví vaši sousedi, čím se živíte, že jste odborníci. Běžte mezi ně. Já bydlím v Žilochovicích a tam jsme ve spolupráci s majitelkou Bystra uspořádali akci Kudy šmejdi, kyber šmejdi. Pro sousedy. Celá řada z nich byla překvapená, čím se vlastně živím, i když mě několikrát viděli v televizi a slyšeli v rádiu.
3: Vy děláte školení i pro seniory. Na co oni se vás nejčastěji ptají? Nebo čím vás překvapí?
4: První základní dotaz je, proč to tak je. Jak je to možné, že se něco tak zlého děje?
3: Co jim na to říkáte?
4: Protože to jde. protože to jde a vynáší to. Kdyby to nevynášelo, tak ti kybersíčáci jdou dělat něco jiného. Ale vynáší to, pořád se někdo chytá na to. Jenom za první kvartál, jenom v České republice, škoda 880 milionů, neberte mě za slovo. Ale celkově mířili ti kyberšmejdi na 4 miliardy. Takže 4 miliardy minus těch 800 milionů korun se podařilo zachránit.
3: Ptají se vás, proč tomu někdo nezabrání?
4: Proč tomu někdo nezabrání? Zabrání tomu musí v prvé řadě oni sami. Tou svojí obezřetností, to, tím, že se ptají kolem sebe. Já jsem přednášel v jednom seniorském rezortu a byla tam velmi čiperná paní, nejstarší ze všech. Měla, myslím, 93 let. Nejvíc se ptala. A po skončení té přednášky za mnou přišla a říká: pane inženýre, podívejte se mi prosím tady na mobil, mě to zabezpečoval syn. Mám to správně? Tak jako na detailní analýzu tam nebyl prostor, tak jsem se podíval jenom na ta úplně nejzákladnější nastavení. Říkám, jo, vážená paní, máte to správně. Kolik má syn roku? Říká, no 70.
3: No.
4: Víte, takže to není až tak úplně ten generační problém. Navíc nejvíce tady těm finančním, těm bankovním podvodům podléhají lidé střední generace. To není o těch seniorech. Oni často ani to internetové bankovnictví nemají.
3: Jakou máte třeba zpětnou vazbu od vyšetřovatelů? Jak jsou úspěšní při dopadení online útočníků?
4: Tam je to je velmi složité dopadnout ty útočníky a chce to souhru jak těch odborníků, těch na ten kyberprostor nebo na tu kyberkriminalitu, tak i těch klasických vyšetřovatelů, jo, kteří prostě chodí, naslouchají, jo, kde se co děje, ale jsou to nižší jednotky procent.
3: A ty peníze se lidem nevrátí nikdy?
4: Když už uběhne nějaká doba.
3: Řeknu pro naše posluchače, právě náš host, expert na kyberbezpečnost Aleš Špidla, zakroutil hlavou, jakože ne.
4: Dobře. Tady je problém v tom, že opravdu tam běží čas. Když si uvědomíte, takové to, i mi se to občas stane, ne sice co se týká těch podvodů, ale prostě udělám nějakou věc, odklepnu enter a v ten moment vím, že jsem to neměl. Jo? O něco přijdu, o nějaké soubory nebo něco. Tak v ten moment, když si to ten člověk uvědomí, tak v ten moment to musí hlásit. Hlásí to své bance a hlásí to i na policii. U toho hlášení policii je důležité to, že určitě ten člověk není osamocenou obětí. To znamená, ta policie potom, čím víc lidí jim to nahlásí, tak dokáže směřovat přímo k těm sičákům podle nějakých indicí, podle nějakých sady telefonních čísel, podle chování, podle typu toho nátlaku.
3: Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu K věci a děkuji vám za to, že jste nás postrašil, protože to je důležité.
4: To je v bezpečnosti. Já jsem kdysi vymyslel bonmot, že tam platí vyděsit a vyfakturovat. Ale některé firmy si to vzaly jako obchodní model.
3: Já vám děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
4: Děkuji za pozvání.
3: Naším dnešním hostem byl odborník na kyberbezpečnost z CEVRO univerzity, Aleš Špidla. To je pro dnešek vše. Těším se za týden opět naslyšenou.
2: K věci. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.
5: To nejlepší z 90.
2: Každou sobotu na Rádiu Praha.
5: Zóna 90.
0: A jsou tady zprávy na 19. hodinu. Ve studiu se mnou opět kolega Vašek Miller. Vašku, příjemný páteční večer.
6: Dobrý večer. Ministerstvo spravedlnosti chce omezit, kdo uvidí do registru, který odhalil střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Česko podle premiéra Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. Maďarský prezident podepsal novelu omezující mandáty premiéru. Orbán už se o post v čele vlády ucházet nemůže. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, přechodně oblačno, je zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Bouřky ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty 33 až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
6: Ministerstvo spravedlnosti odstranilo z novely zákona o evidenci skutečných majitelů zmínku o boji proti střetu zájmů a korupci. Zjistil to náš zpravodajský server iRozhlas. Omezí tak důvody, kdy budou moc novináři, neziskové organizace nebo akademická obec do registru nahlížet. Resort působnost zúžil jen na případy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Ministerstvo to hájí jako technickou úpravu. Pracovní komise Rady vlády pro boj s korupcí ale varuje, že změna povede k netransparentnosti. Novelu v pondělí projedná vláda. Evidence skutečných majitelů je důležitá třeba pro určení, kteří lidé ovládají tuzemské společnosti. Databáze v minulosti objevila i střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO kvůli holdingu Agrofert. O přístupu veřejnosti do registru by podle návrhu nově rozhodovalo právě Ministerstvo spravedlnosti. V Česku dnes padly teplotní rekordy na zhruba desetině stanic, které měří více než 30 let. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 36 stupňů Celsia. Rekordní hodnoty měly třeba taky v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Nad 30 se budou teploty pohybovat o víkendu na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou opět přesáhnout 34 stupňů. Výstraha před horky platí ode dneška do odvolání. Česko ani v letošním roce nesplní výdaje na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to uvedl v Bruselu, kde se účastní summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat mimo jiné protizdušnou a protidronovou obranu.
7: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
8: My říkáme, procenta nejsou svaté, je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám, Trump je strašně příjemný člověk, takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
7: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovaly do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. Na to ale část hlášených

0: odráží vůli voličů. Přesto novelu podepsal. Po dosažení osmiletého limitu tak nově mandát maďarského premiéra automaticky zaniká. Podle agentury AFP ale nejde o definitivní překážku pro případný návrat Viktora Orbána. Opatření by totiž v budoucnu mohla zrušit další ústavní změna. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Jediný šéf zámořské basketbalové NBA Beat Krejčí z Portlandu nechybí v reprezentační nominaci na červencové zápasy kvalifikace mistrovství světa. Národní tým nastoupí ve Švédsku a doma se Stonskem. O možné účasti dalších opor Tomáše Satoranského a Jana Veselého z Barcelony rozhodne český tým až po skončení finále španělské ligy. Ve výběru trenéra Luboše Bartoně naopak chybí zraněný kapitán Vojtěch Hruban z Nymburka. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně oblačno až zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Noční a ranní teploty 21 až 19 stupňů, přes den vystoupí na 33 až 35. Bouřky mohou být doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, nárazy větru okolo 75 km za hodinu a kroupami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A po zprávách jako vždy doprava a Vojtěch Šilhan.
4: Hezký a teď už večer. Doprava v Praze je po odpolední špičce výrazně klidnější, ale i tak ještě na několika místech postojíte. Lehounce se zdržíte ve Kbelské ulici směrem z centra, je to kvůli dřívější nehodě na Cínovecké těsně před D8 a zejména kamiony v pravém pruhu asi malou chvíli postojí, ale kolona se rozjíždí, následky nehody už jsou odklizené, tak trpělivost. Zdržení ještě čekejte na výjezdu z Prahy po D11 na Hradec Králové. Zase zdem na úvaly stojí v levém pruhu na 10. kilometru porouchané vozidlo. Místo je označené šipkou a naberete tam zhruba 10 až 15 minut navíc. Kratší kolona ještě popojíždí taky na Pražském okruhu za nájezdem z D5 ve směru k D1. K Ořechu pojedete ale maximálně 10 minut. Trpělivost naopak mějte v centru ve Vilzonově. Ta stojí od Bulhara k muzeu. V opačném směru ztratíte v Legerově ulici asi 5 minut. A poslední informace je z Bělohorské směrem z centra. Před Vypichem čekejte 5 až 10 minut navíc. Tak krásný víkend a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Tak Eva Farná v posledních dnech třikrát vyprodala dělíček, tedy respektive fotbalový stadion na Slavii. No a my si dáme v této hodině v duetu s Mirajem. Bude tady Olivia Rodrigo. A taky její kolegyně Lady Gaga. A ze studia Rádia Praha vám příjemný páteční večer přeje Petr Zajíček.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: girlfriend everywhere.
1: Jaká skladba bude tou první původní, která zazní na nových svatovických Varhanech, vybrali přímo posluchači. V hlasování Českého rozhlasu Vltava rozhodli, že dnes večer ve světové premiéře na unikátní nástroj zazní Fantazie na chorál svatý Václave od Iva Bartoše. Hned poté v katedrále zahrají rozhlasoví symfonici.
2: Jak ten název napovídá, jedná se o fantazii, to znamená, že skladatel tak má volnou ruku při práci s tím notovým a s tím hudebním materiálem.
3: Chorálem svatý Václave se podle Aleny Maršíkové Michálkové z hudební redakce Českého rozhlasu Vltava Ivo Bartoš inspiroval hned v několika částech 9-minutové skladby.
2: Tam má nějaký majestátní úvod, pak tam má část, kde cituje svatováclavský chorál a celá ta jeho skladba tak vrcholí monumentální fugou právě na jeden z motivů z toho svatováclavského chorálu. Celé se to stupňuje a zahušťuje a pak v té úplně závěrečné části tak slyšíme velmi zrychlený motiv toho svatováclavského chorálu a zároveň do tohoto zrychleného motivu svatováclavského chorálu tak je v pomalých tónech citována celá melodie svatováclavského chorálu.
3: Skladba tak dá vyniknout pestrosti jednotlivých rejstříků nových svatovíckých varhan. Ivo Bartoš porazil dva další finalisty, Karla Martínka a Mikuláše Piňose. Soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovícké varhany už před 7 lety.
2: Sešlo se okolo 60 skladeb, nejen z České republiky, ale i z různých zemí světa. Dokonce jednu skladbu tak zaslal 11-letý účastník z České republiky, takže ten věkový rozptyl tam byl opravdu velmi veliký. Porota tak vybrala 3 skladby, přičemž udělila Ivo Bartošovi uznání poroty za propracovanost té kompozice a pak ještě ocenila čestnými uznáními další 2 skladby.
3: Bartošovu skladbu večer provede varhanice Jiřina Marešová. Tou dobou už budou kolem varhaního mobilního hracího pultu uprostřed hlavní lodi katedrály připraveni hráči Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Těm patří právě páteční večer z cyklu Svatovícký varhaní oktáv.
4: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camille Saint-Saëns, francouzského skladatele, kterou jsme relativně nedávno hráli v Obecním domě.
3: Ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek připomíná, že v katedrále se s orchestrem poprvé v pozici šéf-dirigenta představí německo-japonský dirigent Elias Grandi. I přesto bude část programu ryze česká.
4: Pro nás, pro všechny, je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů. A proto Dvořákovy biblické písně.
5: Hospodin jest můj pastýř.
3: Cyklus Svatovítský varhaní oktáv bude pokračovat i o víkendu. V sobotu v katedrále uvede Opera Národního divadla v Praze monumentální glagolskou mši Leoše Janáčka. V neděli program završí koncert s Českým národním symfonickým orchestrem, na kterém vystoupí i houslista Pavel Šporcl nebo Hradišťan. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Praha žije hudbou.
7: Každé pondělí na Rádiu Praha.
8: Na Rádiu Praha.
9: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

Tak to byla Lady Gaga na Rádiu Praha. A teď už připomínám, že můžete stále hlasovat na Facebooku Rádia Praha o tom, co budeme hrát po víkendu, tedy v pondělí 22. června večer po 21. hodině v pořadu Vinyl. Které LPčko z 90. tentokrát si dáme? Buď to může být Dido a její album z roku 99 No Angel, anebo naopak si dáme z počátku 90. let album London Beat In the Blood, kde je obrovský hit I've Been Thinking About You. Tak co nakonec vyhraje? Zatím jsem se podíval před malou chvílí na Facebook, vede docela zásadně, má jednou tolik hlasů Dido a album No Angel. Takže pokud byste raději London Beat, tak rozhodně neváhejte a také zahlasujte na Facebooku Rádia Praha. Čas na hlasování, připomínám všem, jako vždy, je až do pondělní 12. hodiny.

0: Tak to byl Snap a velký hit z první poloviny 90. Rhythm is a Dancer. Teď už metropolitní tipy, které připravil do vysílání Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jestli máte rádi zmrzlinu, tak byste neměli chybět na výstavišti v Holešovicích. Během soboty a neděle tam bude Ice Cream Festival a ten se vám rozhodně během těchto horkých dnů může hodit. Ochutnáte tam klasickou zmrzlinu, ale i ovocné sorbety od tuzemských i zahraničních výrobců. Nebudou tam chybět ani veganské zmrzliny. V Malešickém parku zase bude psí den, těšit se tam můžete na desítkový psí trojboj, volení nejkrásnějšího, nejmenšího, největšího i nejchlupatějšího psa Prahy 10 nebo na soutěž o nejzajímavější psí kostýma. A asijský food festival bude na Smíchovské náplavce, v sobotu si tam dopřejete jídlo z Vietnamu, Japonska nebo Tajska. Rýže i nudle se tam budou připravovat na mnoho způsobů, no a budou tam i dezerty a osvěžující drinky. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Léta vedla ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou a později mužskou v Kuřimi. Je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon v České republice a také šéfkou probační a mediační služby. Gabriela Slováková bude v pořadu Až na dřeň mluvit nejen o příbězích žen, které prošly věznicí a které zaznamenala ve své knize Kriminálnice. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Love Somebody a Maroon 5 na rádiu Praha. Teď je tady 20. hodina, čas na další dnešní zpravodajskou relaci, kterou opět připravil Vašek Miller. Vašku, hezký páteční večer.
1: Díky Petře a též přeji a dobrý večer. Dělníci začali stavět navazující úsek metra D od Olbrachtovy po Nové Dvory. Pražští zastupitelé podpořili návrat sochy vojevůdce Radeckého na Malostranské náměstí. Šéf Evropské rady Košta na summitu v Bruselu hájil kontakty svého týmu s Kremlem. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, přechodně oblačno až zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Bouřky ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty 33 až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek Solbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily více než 2,5leté zpoždění. Dělníci za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Náklady jsou podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka přes 30 miliard korun.
3: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku a to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
1: První vlaky by podle současných plánů měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé polovině roku 2032. Socha vojevůdce Radeckého by se měla vrátit na pražské Malostranské náměstí. Podpořili to pražští zastupitelé. Metropole požádá Ministerstvo kultury o vydání originální sochy, která je uložena v lapidáriu Národního muzea. Podobizna Josefa Václava Radeckého z Radče byla na náměstí do roku 1919. Její návrat by měl připomenout významnost českého šlechtice, říká zastupitel Jiří Pospíšil z TOP 09.
4: Radecký je mimořádně významná osobnost našich dějin. Byl to Čech, příslušník české šlechtické rodiny, který se sám vypracoval a patřil k nejvýznamnějším vojevůdcům 19. století. Byl protivníkem Napoleona, byl guvernérem Lombardie a tak dále.
1: Návrat sochy nepodpořila například opoziční zastupitelka Kristýna Drápalová z uskupení Praha sobě, která řekla, že by mu měla předcházet větší odborná a architektonická debata.

0: Roli v případném budoucím vyjednávání by měla hrát skupina E3, tedy Německo, Francie a Velká Británie. Podle Antonia Košty ale Evropa potřebuje mít už nyní přímé diplomatické kanály na komunikaci s Ruskem. A neměla by spoléhat pouze na prostředníky. Čas na samotné vyjednávání s Moskvou ale podle Košty ještě nenastal. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Řidička v Dolním Rakousku omylem najela do restaurace, kde byla skupina českých školáků. Jednoho z nich podle stanice ORF zranili střepy skla. Úraz mu ošetřili záchranáři, kteří pak z místa odvezli i lehce poraněnou starší řidičku do nemocnice v Sankt Peltnu. Vozidlo museli hasiči vyprostit z výlohy restaurace. Podle stanice ERF ženě nejspíš sklouzla noha z brzdy na plynový pedál. Fotbalovou Spartu posílí maďarský brankář Christian Hedik. 23-letý gólman přichází z West Hamu. Naposledy ale působil na hostování v klubu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně oblačno až zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Noční a ranní teploty 21 až 19 stupňů, přes den vystoupí na 33 až 35 stupňů Celsia. Bouřky mohou být doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, nárazy větru okolo 75 km za hodinu a kroupami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A jak to vypadá po 20. hodině v dopravě, tak v Praze už je celkem klidno, tak se podíváme za Prahu. Při pátku jsou tam ještě komplikace. D11, pokud vyjíždíte z Prahy na Hradec, na 4. kilometru leží kus pneumatiky, aktuálně v levém pruhu, takže opatrně tady v těchto místech D11, směrem tady z Prahy na Hradec, 4. kilometr. A ještě D1 z Prahy na Brno, tady se musíte obrnit trpělivosti, je tam stále kolona na půl hodiny před opravovaným mostem Šmejkalka, tedy zhruba od 15. 24. kilometru. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: A to už je hudební menu po 20. hodině. Bude tady Alex Warren, Matt Simons, a třeba Leony a Colum Scott. Baby, won't you stay for a minute, stay for the pain, dance on the fire, drown. Tak tolik nabídka muziky, no a teplé počasí láká k vodě, zároveň ale vytváří podmínky, které prospívají toxickým snicím. Jak ještě před koupáním zjistit, zda je voda bezpečná a kdy je lepší zůstat na břehu, tak to se od nás dozvíte v další reportáži už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Hold On a Wilson Phillips na Rádiu Praha. Vyšší teploty lákají k rybníkům a přehradám. Odborníci ale upozorňují, že s teplými dny se zvyšuje i riziko výskytu sinic. Ty mohou produkovat toxiny, škodící lidskému zdraví a v některých případech ohrozit i psy. Zelená voda podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd nemusí nutně znamenat důvod k obavám. Opatrnost je ale na místě, stačí pozorně sledovat hladinu nebo si udělat jednoduchý test.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodě sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
1: Když vlezete pomaličku pod kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co pije?
1: Škála těch toxinů v sinici je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
3: Ještě existují takzvané bentické sinice, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
2: Právě tento typ sinice stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků, spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
1: Rozhodně přírodní voda je příjemná, když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha. Hey,

Tak tolik Nickelback na Rádiu Praha a teď už pozvánka k našemu dalšímu vysílání po 21. hodině. Jinými slovy, co tady uslyšíte po zprávách zhruba za půl hodiny, tak bude tady náš pravidelný páteční speciál hudební, a to rokový samozřejmě. Rok je náš. Ilja Kučera mladší bude za mikrofonem a co tentokrát vybral, já aspoň naznačím některé skvělé formace z rokových, tedy, které tady budou po 21. hodině. Tak třeba vynikající Status Quo nebudou chybět. Taky Svíti, Vypsaná fixa, aby tady byla taky česká muzika, Motorhead, legendární Deep Purple, možná ještě legendárnější Deep Purple, nebudou chybět. Když se vrátím ještě na českou scénu, Vladimír Mišík, nemenší legenda z českých Luhů a Hájů, no a těšit se můžete třeba ještě na Toma Pettyho a v úplném závěru dnešního pořadu Rok je náš, tady budou Green Day a další. Takže opravdu je na co se těšit. Vynikající rocková muzika, 55 minut po zprávách po 21. hodině.

0: Freddy a Innuendo. Skladba, která vedle Bohemian Rhapsody patří mezi ty nejdelší od Queenu. 6 minut 21 vteřin má Innuendo. Skladba, která také dala název celému albu skupiny Queen, 18. řadovému albu, které vyšlo 30. ledna roku 1991. Tedy v době, kdy Freddy už byl opravdu hodně, hodně nemocný. Ale ještě, myslím, byl u předávání Brit Awards za tuhle tu skvělou desku. No každopádně letos oslavíme Freddyho hned dvakrát. 5. září letošního roku si připomeneme tedy den, kdy se Freddy přesně před 80 lety narodil. Takže kdyby s námi ještě byl, bylo by mu 80. A na to zároveň ještě 24. listopadu si připomeneme tedy 35 let. Už je to 35 let dlouhých od jeho předčasného odchodu do hudebního nebe. Takže hned dvě výročí letos spojená s vynikajícím Freddie Mercurym. Ale pojďme k dalšímu tématu. V nelegálním zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy připravují chovatelé odvoz zbývajících dvou pum amerických a jedovatého ještěra korovce. Českému rozhlasu se podařilo zjistit, že by zvířata měla putovat do farmaparku pod Lichnicí v Pardubickém kraji. A park ve Zvoli je známý i tím, že loni tam odsud utekl lev, kterého museli policisté zastřelit, a několikrát utekly i pumy.
1: Přicházíme ke krásnému výběhu. Ten je dřevěný a kovový, jsou tady mříže, tamhle jsou jakési vyvýšené stupínky, dva.
2: Ano, snažili jsme se, aby měli co největší pohodlí, takže aby si mohli lehnout, odpočívat a měli dost prostoru.
1: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek, kolik má přibližně metrů?
2: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy, s tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu, ve které má na spaní zateplenou a může se tam odpočívat.
1: Máte postaveno, ale bez stavebního povolení. Dodatečné máte slíbené od úřadu, jak jste říkal, za pár dnů.
2: Ano, ano, jednáme jak s veterinou, s ministerstvem životního prostředí i se stavebním úřadem.
1: Pak tedy přijdou úředníci a budou výběh kolaudovat.
2: Tak, přesně tak.
1: Andrea Hajková, manželka, co říkají úředníci, kdyby ta kolaudace mohla být?
3: Nemáme od nich žádný termín, už to řešíme zhruba 3/4 roku, táhne se to, mají toho hodně, takže nevíme bohužel termín.
1: Na místo se přijel podívat i majitel pum Tomáš Machač. K převozu, pane Machači, budete potřebovat od veterinářů povolení.
4: Samozřejmě, nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu, následně teda krajská veterinární správa vystaví povolení k převozu a my můžeme zvířata převést.
1: Ještě říkala veterinární správa, že je potřeba kolaudační razítko.
4: Ano, na to v současné době čekáme.
1: Farma Park pod Lichnicí je v obci Nový Dvůr, patřící pod Třemošnici v Pardubickém kraji. Je povolený jako soukromý zájmový chov. Otevřeno pro návštěvníky tedy nemají. Příslušný stavební úřad nám mimo mikrofon potvrdil, že se případem zabývá, stejně jako veterináři. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
5: Chovatel dosud nezažádá o veterinární osvědčení k přesunu obou pum. Neoficiálně víme o jeho záměru zvířata přesunout do zařízení v Pardubickém kraji. Nicméně provozovatel tohoto zařízení dosud místně příslušnou krajskou veterinární správu nezažádal o schválení chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči, mezi něž puma patří.
1: Zoopark ve Zvoli řeší také v přestupkovém řízení úřad v Černošicích, a to hned dvakrát. Po zjištění veterinářů ohledně pokračujícího chovu zvířat vyžadujících zvláštní zákonnou péči, což je porušení zákona na ochranu zvířat, a také kvůli loňskému útěku lva, kterého museli policisté zastřelit. Pokuty mohou dosáhnout až několika desítek tisíc korun. Z Nového Dvora Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Na Rádio Praha jsou připravené další dnešní zprávy, zprávy na 21. hodinu a ve studiu už je Vašek Miller. Vašku, příjemný páteční večer.
1: Dobrý večer.
2: Zakázku na propagaci výstavby Vltavské filharmonie zrušili zastupitelé hlavního města. Šéf pražské ANO Prokop hájí nákupy svých bytů jako legální, zachybuje připraven zaplatit pokutu. Polsko odebere ukrajinskému prezidentovi Zelenskému nejvyšší polský řád kvůli odkazu na nacionalisty. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, přechodně oblačno až zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Bouřky ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty 33 až 35 stupňů.
3: Radio Praha. Zprávy.
2: Pražští zastupitelé zrušili zakázku na komunikaci a propagaci výstavby Vltavské filharmonie. Měla stát 104 milionů korun bez DPH a to se většině zastupitelů zdálo příliš. Výstavba filharmonie má stát celkem přes 11,5 miliardy korun. Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka z Hnutí STAN měla část peněz jít na oslovení dárců, kteří stavbu podpoří.
4: Je takový nějaký pravidlo, že když chcete získat nějaký jako finanční prostředky ze soukromého sektoru, tak potřebujete zhruba nějakých jako 9-10% na vysvětlování jako komunikaci.
2: Projednání zakázky navrhla skupina opozičních zastupitelů z Hnutí ANO. Hlasovali pro něj ale i koaliční zastupitelé, včetně náměstka Hlaváčka. Pražský lídr Hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop odmítá jakékoliv pochybení při pořízení 3 družstevních bytů. Ty nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví. Kvůli tomu ho včera pražští zastupitelé odvolali z pozice předsedy kontrolní komise hlavního města. Prokop je připravený za své pochybení zaplatit případnou pokutu.
5: Nevykrucuji se, když udělám chybu, přiznám ji. Ale nic jsem netajil, hypotéku na jeden z bytů jsem přiznal a stejně tak, jako jsem přiznal tyto všechny 3 družstevní byty v mém majetkovém přiznání tady na magistrátu v rámci podepsaného etického kodexu.
2: Někteří z necelých 300 klientů probačních programů je budou muset asi opustit, upozorňují neziskové organizace. Jde především o individuální i skupinové terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem. Ministerstvo spravedlnosti na ně letos pro dospělé klienty nedostalo žádné peníze. Pro mladistvé vypsalo v dubnu dodatečnou dotaci. Pokračuje ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
6: Probační program je primárně zaměřený na to, aby ten člověk si uvědomil svoji vinu, přijal za to odpovědnost. 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový a nejrizikovější, nerecidivují.
2: Ministerstvo spravedlnosti taková data k dispozici nemá, sbírat je začalo až letos. Peníze na příští rok přislíbilo, mají být ale jen pro prokazatelně přínosné programy. Jak je bude hodnotit, zatím neví. Polský prezident Karol Navrocký odebere ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice. Důvodem je, že Zelenský jednu z ukrajinských jednotek za její úspěchy pojmenoval po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ale za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je přesto symbolem boje za nezávislost. Varšava předtím žádala Kyjev, aby rozhodnutí změnil. Nejvyšší polské vyznamenání získal Zelenský v roce 2023, mimo jiné za mimořádné zásluhy o prohloubení přátelských vztahů mezi Polskem a Ukrajinou. Motocyklový jezdec Filip Salaš byl druhý v tréninku na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa tak postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace. V Brně nestačili na Davida Alonza z Kolumbie, který byl o 18 sekundy rychlejší. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně oblačno až zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Noční a ranní teploty 21 až 19 stupňů, přes den vystoupí na 33 až 35 stupňů Celsia. Bouřky mohou být doprovázené přívalovými srážkami, suhrny kolem 40 mm, nárazy větru okolo 75 km za hodinu a

Food Soldier of the Syndicates zahájila kanadská kapela Crown Lands naše další setkání ve vysílání Rádia Praha v pořadu Velok je náš. Pročiž vás jako obvykle vítá a dobrý poslech přeje Ilja Kučera mladší a slibuje 55 minut rockové muziky tuzemské i zahraniční, archivní i aktuální. Novinkou jsme začali, tak teď si odskočíme do minulosti. Am I Ever Gonna See Your Face Again? Tak se jmenuje písnička kapely Andy Scott's Sweet z roku 1990.

kapela Status Quo a písnička The Bubble. A teď bude následovat první dnešní tuzemská novinka. Pod názvem Ideál vydala v pořadí 11. album kapela Vypsaná Fixa. Turné bude následovat na podzim. No a my si jako ukázku poslechneme z téhleté nové desky písničku.

Ve skladbě Bad Woman to byla vzpomínka na kapelu Motorhead a Lemmyho Killmastera. A teď pro změnu jedna novinka zahraniční. Pod názvem Carry the Light vydal nové studiové album Peter Frampton, britský kytarista, zpěvák a skladatel. Na této desce, kde přizval také spoustu zvučních hostů, je zajímavá jedna věc, že to je po dlouhých 16 letech plné autorské album, které Peter Frampton napsal, složil, zkomponoval. A na produkci tohoto alba se podílel i jeho syn Julian. No a jako ukázku si poslechneme píseň Barry Treasure. Rádio Praha.

0: písničkou Drop the Weapon, to byla kapela Deep Purple. A teď zase na chvilku k nám na tuzemskou scénu. Za Vladimírem Mišíkem a kapelou ETC s poměrně sympatickou výzvou. Jen se směj.
1: Rádio Praha. Rock je náš.

názvem Isolation právě teď vychází album mezinárodní kapely domestikované v Praze, která si říká 333. Je to album skutečně pojaté velmi velkoryse a vznikalo několik let a podílala se na něm celá řada zvučných jmen zahraničních hostů. Namátkou třeba Glenn Hughes nebo bubeník Deep Purple Ian Peace nebo Chris Jagger, mladší bratr Micka Jaggera, frontmana Rolling Stones. A my si jako ukázku poslechneme skladbu Hard to Handle právě v podání Glenna

0: Ve skladbě Fool It Again to byla vzpomínka na Toma Pettyho. A teď si dopřejeme trochu současného razantního amerického blues rocku. Přichází kytarista a zpěvák Joe Bonamassa, a to z písní Evil Mama.
1: Rádio Praha, rock je...

0: Svou novinkou Look For Your Mind nás kapela Lemon Sing doprovodila až k okamžiku, kde je na čase se loučit. Proč za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na slyšenou opět za týden, kdy rok bude opět náš.
1: Rádio Praha. Rok

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
3: Dido.
0: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.
4: Je 22 hodin.
5: Dělníci začali stavět navazující úsek metra D od Olbrachtovy po Nové Dvory. Pražští zastupitelé podpořili návrat sochy vojevůdce Radeckého na Malostranské náměstí. Šéf Evropské rady Košta na summitu v Bruselu hájil kontakty svého týmu s Kremlem. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, přechodně oblačno až zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Bouřky ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty 33 až 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
5: Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily více než 2,5 leté zpoždění. Dělníci za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Náklady jsou podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka přes 30 miliard korun.
6: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku a to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
5: První vlaky by podle současných plánů měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé polovině roku 2032. Socha vojevůdce Radeckého by se měla vrátit na Malostranské náměstí. Podpořili to pražští zastupitelé. Metropole požádá Ministerstvo kultury o vydání originální sochy, která je uložená v lapidáriu Národního muzea. Podobizna Josefa Václava Radeckého z Radče byla na náměstí do roku 1919. Její návrat by měl připomenout význam českého šlechtice, říká zastupitel Jiří Pospíšil z TOP 09.
7: Radecký je mimořádně významná osobnost naší dějin. Byl to Čech, příslušník české šlechtické rodiny, který se sám vypracoval a patřil k nejvýznamnějším vojevůdcům 19. století. Byl protivníkem Napoleona, byl guvernérem Lombardie a tak dále.
5: Návrat sochy nepodpořila například opoziční zastupitelka Kristýna Drápalová z uskupení Praha sobě, která řekla, že by mu měla předcházet větší odborná a architektonická debata. Evropská unie podle předsedy Evropské rady Antonia Košty nemá ve vztahu k Rusku hrát roli mediátora. Je jednoznačně na straně Ukrajiny. Měla by ale mít své diplomatické kanály. Košta tak po skončení summitu Evropské rady hájil kontakty svého týmu s ruskými představiteli.
8: Iniciativa Koštova týmu vyvolala na summitu napjatou atmosféru a šéf Evropské rady za to sklidil kritiku části lídrů. Podle nichž ke kontaktu s Kremlem neměl mandát od členských států. Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že zásadní roli v případném budoucím vyjednávání by měla hrát skupina E3, tedy Německo, Francie a Velká Británie.
9: Dieses E3 Format ist zustande gekommen.
8: Podle Antonia Košty ale Evropa potřebuje mít už nyní přímé diplomatické kanály na komunikaci s Ruskem. A neměla by spoléhat pouze na prostředníky. Čas na samotné vyjednávání s Moskvou ale podle Košty ještě nenastal. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Řidička v Dolním Rakousku omylem najela do restaurace, kde byla skupina českých školáků. Jednoho z nich podle stanice ORF zranili střepy skla. Úraz mu ošetřili záchranáři, kteří pak z místa odvezli i lehce poraněnou starší řidičku do nemocnice v Sankt Peltnu. Vozidlo museli hasiči vyprostit z výlohy restaurace. Podle stanice ORF ženě nejspíš sklouzla noha z brzdy na plynový pedál. Fotbalovou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hegyi. 23-letý gólman přichází z West Hamu. Naposledy ale působil na hostování v klubu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu. Zítra bude v Praze polojasno až jasno odpoledne a večer místy přechodně oblačno až zataženo s bouřkami nebo přeháňkami. Noční a ranní teploty 21 až 19 stupňů, přes den vystoupí na 33 až 35 stupňů Celsia. Bouřky mohou být doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, nárazy větru okolo 75 km za hodinu a kroupami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

zdmi Klementina se ukrývá několik století pražské historie. Klementinum v centru Prahy je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším historickým komplexem ve městě. Rozkládá se na ploše více než 2 hektarů a jeho historie sahá až do 16. století. Najdete tu slavnou barokní knihovnu, astronomickou věž i místo, kde se už více než 250 let sleduje počasí. Klementinum původně sloužilo jezuitům a svého času patřilo dokonce mezi největší jezuitské koleje na světě. Dnes je ale hlavně jedním

Pořad 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Vítejte v Leonardu Plus. Ukrajinské úřady denně hlásí oběti na životech v řadách civilistů. A zvláště v příhraničních regionech často umírají třeba i mladí lidé, děti po útocích ruských dronů. Jenom během nocí těch útoků bývají stovky, často v regionech blíže fronty. Pokračující ruská invaze znamená velký psychický tlak, zvláště na vojáky, kteří čeli přímo, ale i na jejich rodiny. Cenná je proto pomoc terapeutů, kteří pomáhají čelit následkům války pro duševní zdraví. Hostem Leonarda Plus je proto Anna Michalčuk, ukrajinská psychoterapeutka. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání a přivítání v Českém rozhlasu.
0: Pořadem vás provede Martina Mašková. Leonardo Plus. Vy jste studovala v České republice, ještě dřív, než jste studovala psychoterapii na Ukrajině, je to tak?
1: Je to tak. Jsem bydlela v České republice od roku 2010. Na začátku jsem tady studovala rok češtinu, pak bakaláře na Univerzitě Jana Amose Komenského z řízení lidských zdrojů a následně jsem se přihlásila na České vysoké učení technické v Praze a tam jsem studovala řízení inovačních projektů.
0: To znamená, že vlastně vzdělání, no původním vzděláním jste manažerka, ale táhlo vás to k terapii.
1: Přesně tak. Docela mě potěšilo, když jsem viděla studijní program Univerzity Jana Amose Komenského a tam bylo psychologie osobnosti, psychologie vývoje, psychologie práce. 80% toho programu byla psychologie.
0: Takže ta hlavní motivace k doplnění toho oboru byla práce s lidmi, nebo měla být. A tohle je taky práce s lidmi, ale v jiném gardu.
1: Přesně tak. Mě asi od 14 let zajímala lidská duše. Četla jsem různé filozofické knihy. A přemýšlela jsem o tom, jak můžu s tím začít pracovat. A trvalo mě docela dlouho, než jsem se odvážila a opravdu šla do toho výcviku a uvěřila to, že ten můj sen, být psychoterapeutka a pracovat s lidskými duši, je možný a teď ten sen žiju.
0: Vy jste, pokud vím, vlastně z lékařské rodiny. Tatínek je na frontě, myslím, vojenský chirurg.
1: Je to tak.
0: A manžel je na frontě.
1: Manžel je taky na frontě a je taky můj kolega, je to taky psychoterapeut.
0: Čili jste prodělali ten výcvik ve stejnou dobu. Vy jste tedy žila plus minus 13 let tady v České republice, ale rozhodla jste se vrátit do Kyjeva. V jaké souvislosti nebo s jakou motivací?
1: V podstatě od začátku plnohodnotné ruské invaze jsem cítila v sobě veliký hněv a touhu vrátit se. Dokonce jsem rozmýšlela o tom, jestli se nepřidám přímo k armádě. Táta mě rozmluvil s tím, že asi budu užitečnější v jiných místech. A to už jsem byla přihlášena na ten terapeutický výcvik. A jako každý člověk, který byl v Evropě tou dobou, jsem si představovala, že ty bomby padají prostě všude. A potřebovala jsem nějakou zaminku k tomu, abych tam přijela a ten výcvik se stál tou zaminkou. A pak tou zaminkou stála zamilovanost do mýho manžela budoucího.
0: Vlastně žijete tak trochu mezi tím zázemím a frontou na pomezí. Jak psychicky náročné to je, protože my budeme mluvit o tom, jak pracujete s klienty, ale zároveň i tohle přece musí být určitý jako psychický tlak pro vás samotnou.
1: Je to tak, Martino, je to velký psychický tlak i pro mě, ale je takový jako kdyby v pozadí, neviditelný. Je to jako kdyby jste na sobě měla takovou těžkou deku. Podpráhový takový stres, který v podstatě, protože mě doprovází, když žiju v Kyjevě, mě neustále doprovází rozhodování o to, jak lépe můžu přežít. Že musím mít zbáleno například zavazadlo.
0: Pořád.
1: Pořád. Zavazadlo s vodou, nějakými svačinami, spacákem, karimatkou a tak dále. Že musím mít doma všechny zásoby k tomu, abych dokázala pracovat a poskytovat terapii lidem, i když nebude mít proud, nebo když mě vypadne internet. Jak s tím naložím?
0: Jakou psychickou podporu?

0: Já to pak šířím také i na Ukrajině, mezi svými kolegy, klienty, přátelé. A vidím tam tu odezvu, vidím dojetí, ne u všech, ale dejme tomu u 70% lidí, to vyvolá nějaké hezké pocity. To je jedna věc, to je ta morální podpora. A druhá věc je to, že já sem jezdím v podstatě se vyspat. A hrozně hezky tady spím, protože když nevíte, jestli se dneska večer vyspíte, když už mám za sebou několik těch kombinovaných útoků, který jsem přežívala třeba i v krytu, tak zažíváte neustále něco, čemu se říká latentní násilí. Samotné očekávání toho, že se násilí stane, vyčerpává. Tady pocit ohrožení přispívá k tomu, že vlastně byl bezpím. A když přijedu do Prahy, tak najednou začínám hezky spát. Naposledy pamatuju si, když jsem vystoupila na hlavním nádraží, byla jsem hodně dojatá a přišlo mi, že poznávám ten vzduch, jak to tady voní. A měla jsem dojem, jako kdybych roztánula, jako kdyby ty ledy zešly z mých ramenů. To vlastně byla moje první návštěva od té hrozné zimy, co jsem zažila. Já jsem celou zimu vlastně prožila v tom Kyjevě a zažívala jsem ty útoky i ten nedostatek tepla, proudu a vody. Takže Česko bylo najednou prostě
1: oáza.
0: Oáza. Jo, měla jsem dojem, že jsem přijela a přátelé a kamarádi mě rovnou takhle chytili a vzali na ručičky. A byla jsem hodně ohřáta jak fyzicky ve vaně, tak i vlastně lidsky.
1: Hostem Leonarda Plus je psychoterapeutka Anna Michalčuk.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Na všechno, o čem mluvíme v tomto pořadu, se díváme společně s mým hostem, s Anou Michalčuk, optikou psychoterapeutky. Jaký psychický tlak tedy znamenají ty útoky na hlavní město pro tamní obyvatele? Co to v praxi znamená pro život a psychické zdraví obyvatel Kyjeva?
0: Každý si s tím vyspořádává jinak, někdo líp, někdo hůř. Znamená to celou řádu takových obyčejných každodenních omezení, jako například, že během poplachu nejezdí metro, nemůžete být venku od 12 do 5 do rána, nefunguje navigace například. To jsou taková jednoduchá omezení, ale pak i ten neustálý pocit, jak jsme se bavili předtím, toho ohrožení, to je ten stres, který se kumuluje jak v těle, tak i v psychice. A lidi potřebují více úsilí vyvinout k tomu, aby přežili, aby si rozplanovali ten svůj den a mají méně sil na to, aby se propojovali. Takže i když já třeba jsem během té hrozné zimy, která byla letos, našla v sobě úsilí natáhnout tu ruku pro pomoc ke svým přátelům, rodině i tak dále, často jsem zažívala to, že ten člověk na druhé straně vlastně nemá sílu mě odpovědět. Nemá sílu taky. Ale ta osobní setkávání hodně pomáhají a hodně pomáhá to uvědomění toho, že život pokračuje, že my stále vybíráme ten život. Jak to vám ještě říct? Po těch útocích hodně často mívám pocit, je to v podstatě zážitek násilí. Je to zážitek toho, že někdo mě chtěl zavraždit.
1: Co vám samotné pomáhá podporovat, posilovat tu odolnost? A to myslím jak v profesním ohledu i v tom osobním ohledu.
0: Mně hodně pomohlo zpracovat ty své zážitky z té zimy a vůbec ty války na Ukrajině díky tomu, že jsem vytvořila jednu lekci na téma odolnost, kterou jsem tady prezentovala v Praze, kterou budu prezentovat i dále. Ten pocit, že vlastně moje utrpení má smysl a může vlastně posilit někoho jiného, je jedním takovým silným bodem. Ale obecně moje osobní odolnost a i to, co říkám jiným lidem, stojí na mnoha pilířích a čím víc jich je, tím odolnější vlastně jste.
1: A možná bychom potřebovali příklady?
0: Tak například připravovat se na to nejhorší. Takže moje domácnost je zařízena takovým způsobem, že kdyby vypadla voda, vypadl proud, neměla jsem plyn, tak já vždycky mám nějaké světílka nebo nabíjící stanici nebo plynovou bombu, se tomu říká, k tomu, abych si mohla uvařit. Další věc, zakládám na hřejivých vztazích s lidmi. Když je mi špatně, vím, že třeba teďka úplně nemám sílu se s někým propojit, ale jako kdybych, víte, jako v dětství musíte spolknout sirup nebo tabletu, prostě se namotivuju k tomu tu ruku natáhnout, protože vím, že potom mi bude líp. Psychoterapie taky hodně pomáhá. Místo, kde já můžu mluvit o sobě, o tom, co zažívám, o svém utrpení. A další věc je hledání podobných příběhů a podobných lidí, kteří taky zažívali nějaký diskomfort

0: omezení a inspirace skrz to, jak oni to prošli. Takže já hledám takové lidi, jak třeba v českých celosvětových dějinách, tak i v ukrajinských dějinách. Jeden z mých oblíbených inspirací je ukrajinský filozof Ihor Kozlovský, který byl mučen a byl v ruském zajetí více než 2 roky a poslouchám jeho lekce a to mě hodně podporuje.
1: To je za současné války. Za současné války. Posloucháte Leonardo Plus, mým hostem je psychoterapeutka Anna Michalčuk. Vaše, abych řekla, hlavní odborná práce ve vztahu k Ukrajině, pokud tomu dobře rozumím, tak je péče o manželky nebo partnerky vojáků. Co to obnáší? Jakému tlaku oni čelí?
0: Ano, já jsem dobrovolní krizová interventka v jedné nekomerční organizaci na Ukrajině, která se zabývá péčí o manželky vojáků. Každá žena, která se tam obrátí a nechá svůj kontakt, má nárok na 3 bezplatné, absolutně bezplatné konzultace, může přijít k nám do takzvaných hřejivých kruhů, do těch kruhů může chodit neomezeně a také tam v rámci péče a pomoc při těhotenství.
1: To je offline, předpokládám, ne online.
0: Online. Protože ty ženy jsou v různých okolnostech, jsou po celém státě Ukrajiny, velký stát, i ty odborníci hodně často bývají v zahraničí. Online pro Ukrajinu a pro ukrajinskou terapii je opravdu velkou záchranou a prokázal se jako dostatečně efektivní. Jo, kdyby nebýt toho online, tak vlastně jsme všichni na tom daleko hůř. Čemu oni čelí, jste se mě ptala, Martin.
1: Ano, jakému tlaku čelí, co nejčastěji řeší, tam se vší diskrétností, že nemůžeme sdílet nějaká osobní, vysloveně osobní věci, ale typově, jakým problémům čelí?
0: Já bych řekla, že jeden z takových největších problémů je to, že čelí nepochopení ze strany společnosti. Protože ukrajinská společnost stále v sobě má třeba muže, které si vybrali vyhýbat povinné službě, nebo utéct, nebo ženy, se kterými ty manželky vojáků se setkávají, často se bojí jejich osudu. Proto vlastně, když ty manželky vojáků chtějí pozdílet, že jsou naštvaný, nebo rozčarovaný, nebo smutný, a prožívají v podstatě ztrátu toho manželského života a rodinného. To okolí je neumí s tím přijmout a podpořit. To okolí je buď odmítá, zmenšuje a tak dále.
1: A čím to je?
0: Já si myslím, že je to strachem. Dost často lidi se bojí toho, co ty ženy zažívají, protože neumějí si to představit. Jedna věc a druhá věc, občas je to i studem, protože například je tam manželka vojáka a pak je tam manželka člověka, který se rozhodl té armádě vyhnout. A ona vlastně, ty dvě, ta, co má toho vyhýbajícího se manžela, může zažívat stud v kontaktu s tou manželkou vojáka.
1: No v jaké situaci jsou ty rodiny, které vlastně přišly o manžela buď, že padl na frontě, nebo že tam pořád je, třeba už několik let, nebo zkrátka je nějakým způsobem mimo domov kvůli válce.
0: Ty ženy čelí tomu, že na sobě musí táhnout tu domácnost kompletně sami, děti, popřípadě staré rodiče, popřípadě se musí někam úplně přestěhovat. Můžou být z okupovaného území, anebo ta fronta, ona se blíží a dosah těch dronů se zvětšuje, takže ta vlastně nebezpečná zóna, ne kill zóna, ale ta nebezpečná zóna se neustále rozšířuje. Takže i tomuto ty ženy čelí.
1: Já si vzpomínám, když jsem byla ve Slovensku, tak ještě v té době, když jsem tam měla možnost mluvit s rodinami, tak tam jako plus minus bylo možné žít, ale pak jsem zaznamenala v zimě poté, to byla zima 2025, že vlastně už ta místní vojenská správa žádala, aby pokud možno rodiny s dětmi šly blíž do vnitrozemí, protože to začíná být nebezpečné. Já nevím, jak moc se podle vaší zkušenosti nebo zkušenosti vašich klientek změnila situace potom, co začaly používat ty drony na optických vláknech. Je to nějaký psychologický posun, nebo je to tak plus minus stejné, že i ty konvenční drony?
0: Pro ženy vojáku to v podstatě se nemyslím, že mělo velký dopad, to spíš mělo dopad přímo pro vojáky, kvůli tomu, že jestli já chápu správně, já nejsem vojenský odborník, tam se jedná o to, že ty drony na optickém vláknu jsou hůř identifikovatelné, není možné je potlačit zásobem radioelektronního boje, ale oni nedolítají tak hluboko do toho tylu. To se týká přímo té kill zóny.
1: Naši kolegové zaznamenali, jak to vypadá, jaká je situace v Chersonské oblasti a popisují tam, v jakém dennodenním ohrožení jsou řidiči MHD. Vlastně musí mít takové ty čujky, ty přístroje, které detekují, že se blíží dron. Já vím, že vy jste mi říkala, že, což teda zase se ptám v tom kontextu vaší jako erudice psychoterapeutické, že prostě jako lidé, kteří jsou zvyklí na to, že se tohle děje, tak vlastně jsou citliví už jenom na ten samotný bzučivý zvuk, že něco letí tohohle typu a ono to zní, vy jste říkala, jako komár? Že...
0: Přesně tak, buď jako motorka, ty větší drony zní jako motorka, anebo jako komár, anebo cokoliv, co v podstatě má motor. Cokoliv, co má motor, vyvolává v nich náhle zbystření.
1: Zase to vrátím těm manželkám vojáků, které prostě žijí, jasně, čím blíž těm válečným zónám, tak tím větší riziko. Zase ve vší diskrétnosti, co s vámi řeší? Co je předmětem té vaší odborné péče o ně?
0: Truchlení v podstatě. Truchlení pro ten jejich život, který se nestal. A přijetí toho faktu, že nevědí, kdy válka skončí. A ty pocity, které nemají kam dát. A hodně často vyčerpání a unávu.
1: Prakticky, v jaké situaci jsou ty rodiny finančně? Ono, když je muž v armádě, tak mají nějaký příspěvek? Nebo...
0: Když je ten muž v armádě, tak ty děti a ta manželka můžou mít slevy například na energie. Čím blíž je k té frontě, tím vyšší má peněžní zabezpečení. Tam no, v ukrajinské armádě je to tak, že máte fixovanou výplatu, která činí 15-20 tisíc korun. Teďka to nějak navyšovali, takže asi je to spíš jako těch 15. A plus k tomu dostávají ještě tuším cca 50 tisíc navíc, pokud jsou blízko té kill zóny, toho boje.
1: Ale zase to zase není tak moc. Já jsem se ptala proto, když mluvíme o těch psychických tlacích na rodiny, tak jestli jako pociťují i nějakou finanční tíseň, když se... Jestli ty tlaky třeba případně jsou i finanční, proto se ne vždycky.
0: Ne vždycky, popravdě to není první věc, kterou jdou se mnou řešit. Jo, spíš je tam jakoby takovou červenou linkou to nepochopení, truchlení a unava.
1: A teď jsou situace, kdy se muži vracejí, třeba kvůli zranění, stanou se z nich váleční veteráni. Co to obnáší, jak náročné to pro vaše klientky je?
0: Obnáší to seznámit se s absolutně novým člověkem. S člověkem, který je něčím, co jste nikdy předtím neviděla a nepotkala. Protože voják, který se vrátí z té fronty, to, co na té frontě je adaptivní, pro naši společnost může vypadat nepříjemně, provokativně. On možná se zavírá, nechce o těch věcech mluvit, ona se o něj chce nějakým způsobem postarat a on to vnímá jako rozrušení. Dost často ty ženy taky čelí tomu, že pokud ten manžel tam byl hodně dlouhou dobu, tak v podstatě už neumí žít ten civilní život. On je zvyklý na to, že má rozkaz. On je zvyklý na to, že ví, že má předurčený, co má a kdy dělat. Takže on se musí na novo učit, objednávat se k lékaři, já nevím, vymyslet, co budou dělat dneska večer a tak dále. Další věc je to, že on přijede v podstatě jako méně citlivý, ona po něm chce nějaké to emoční propojení, nějakou blízkost, ale on zatím toho nějakou dobu není schopen.
1: A co v tom krajním případě, kdy se návrat nepodaří? Trauma třeba z toho, že mu zabili kamaráda a není schopen tu emoci spojit s něčím jiným, takže dokonce domácí násilí, alkohol.
0: Děje se to taky, což si vzpomínám, že bylo takové jedno z mých rozčarování. Já jsem i stále toužím potom více pracovat přímo s veterány a s vojáky a když jsem si představovala, že do té práce jdu, tak jsem si představovala, že za mnou přijde takový sokol. Vysoce morální člověk s obdivuhodnými hodnotami, ale tam jsou prostě obyčejní lidi a moje práce je od toho i pomáhat i třeba lidem, se kterými nesouhlasím, se kterými se moje hodnoty liší i tak dále.
1: Protože prošli něčím, čím my jsme neprošli.
0: Třeba prošli, kvůli tomu, že prošli něčím, čím jsme my neprošli, to je taky jako jedna věc a je tam spousta takové bolesti a uraženosti na to, že my to tady nechápeme a pocit opuštění, jako kdyby na něj všichni zapomněli. To se může taky projevovat ve vztahu s tou manželkou, anebo ten člověk vlastně byl v něčem neúplně zrálý ještě před tou válkou a ta válka jako zvětšovací sklo to vlastně zesílila. A teď s tím musíte naložit nějakým způsobem. Díky bohu na Ukrajině je dostatečně, nevím jestli dostatečně, ale docela dost neziskových organizací, kteří se věnují rehabilitaci pro ty vojáky a jejich zpětné integraci do společnosti.
1: Co obnášel váš výcvik? Co všechno, v jakou výbavu potřebuje mít psychoterapeut, který potom už pracuje s klienty. Vím, že i během výcviku pracuje s klienty, takže vy jste už aktivní psychoterapeut.
0: Je to tak. Jsem vlastně psychoterapeut ve výcviku. Když ten výcvik už mám dokončený, mně chybí jenom pár formalit, určitý dokumenty, které musím dodělat k tomu, abych dostala bezprostředně ten certifikát. Ale ten výcvik je 5-letý, takzvaně komplexní a jsou tam stovky a stovky hodin terapie a v různých podobách, v podobě osobní terapie, skupinové terapie, supervize, různé specializace a tak dále. Já jsem taky ještě i parová terapeutka, takže to je taky jako vlastně proto ty manželky vojáku, kromě toho, že jsem sama manželka vojáka, tak ta parová terapie mě zajímá ještě z hlediska toho, že vztahy jsou můj dlouhodobý zájem.
1: A je to výhoda být manželkou vojáka pro tu práci, nebo je to malinko i handicap, protože bolí to, co bolí vaši klientku, tak může trochu bolet i vás, nebo si uvědomíte na tom svoji situaci?
0: Já to vnímám jako silnou stránku, možná proto, že se cítím docela dost jako při síle aktuálně a vidím na těch ženách, že když jim řeknu, že jsem taky manželka vojáka, jako kdyby s nich něco jako spadlo. Že před nima se děje někdo, kdo s nima tu zkušenost sdílí a někdo, kdo jim víc rozumí. Kde není jenom trénovaný odborník, ale najednou je tam větší ten lidský rozměr.
1: Takže jaká pomoc pomáhá, krom toho, že ví, že sdílíte osud, tak jaký typ podpory z vašeho pohledu nejlépe zabírá v těchto situacích?
0: Já bych řekla, že určitě dát prostor během těch sezení těm pocitům. A druhá, validovat je, hodně validovat, že to, že ta žena prožívá je normální, ty okolnosti nejsou normální.
1: Dát jí pocit hodnoty.
0: Dát jí pocit hodnoty a toho, že s ní není nic špatně, že je třeba naštvaná. S ní není nic špatně, že se cítí být uražena. S ní není nic špatně, že třeba ostře reaguje na to, že někdo si pustí ruskou písničku, nebo že někdo se chlubí tím, jak se vyhýbá armádě. Že tam vzniká ta agresivní reakce, nebo s ní není nic špatně v tom smyslu, že chce třeba spát několik dní za sebou, protože je prostě přetížena. Kvalidovat ji v tomhle tom a ukázovat, že ona to vlastně zvládá, i když se jí zdá, že ne.
1: Mluvíme o ženách, ale samozřejmě v tom všem často jsou děti. Já vím, že to by byla samostatná kapitola, asi jako dětská psychika ve válce, ale pomáhají těm maminkám, jsou možná silnější, než by se zdálo, anebo je to těžké? No těžké to je každopádně, asi předpokládám, ale...
0: To asi záleží na věku toho dítěte. V některých případech to, že se dítě objeví v té rodině, může pomoct té mamince si uvědomit, že má zlepšit podmínky svého života. Ale obecně děti jsou prostě další zátěž docela často. Možná to zní trošku hrubě, to, co jsem teďka řekla, ale...
1: Když je někdo psychicky na dně, protože manžela má na frontě nebo zraněného nebo ve špatném psychickém stavu, tak je to náročnější být oporou pro děti.
0: A je to taky náročný jim vysvětlovat, kde je táta. A vidět, že i vlastně ten manžel přichází o ty zážitky, které už se nikdy nezopakují.
1: Psychoterapeutka z Kyjeva Anna Michalčuk, odbornice, která pečuje zvláště o psychické zdraví manželek vojáků. Děkujeme, že jste přišla k nám do studia i přijela z Kyjeva.
0: Děkuji vám, Martina, za pozvání.
1: Posluchačům děkuji za pozornost. Od mikrofonu se pro tentokrát loučí Martina Mašková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

Lenky Vahalové. Zpěvačka Barbara Kanizová. Baskovala v ulicích Berlína, několik let byla součástí projektu Kozub a Krhut a známou se stala díky ostravskému divadlu Mír. A letos si poprvé zahraje na prestižním festivalu Colors of Ostrava. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Víte, proč je nikotin tak návykový? Nebo proč nám funguje mozek? Za obojím stojí nenápadné síly, které drží pohromadě molekuly v našem těle a které jsou přitom tak malé, že je nikdy neuvidíme pouhým okem. Matěj Červenka je 22-letý chemik z Akademie věd, který se rozhodl tyhle exotické síly zkoumat. Výsledky, se kterými přišel, mohou jednou pomoct při vývoji nových léčiv. Nejen o výsledcích, ale i o světě očima chemika a o surfování si budeme dnes povídat. Matěj, ahoj.
3: Ahoj, Honzo.
0: Žárovky.
2: Když řeknu, že se věnuješ kation P interakcím, asi se většina posluchačů a posluchaček vyplaší, protože jim to nic neřekne. Můžeš to prosím tě přiblížit lidem, kteří měli chemii naposledy na střední škole?
3: On už ten samotný název kation P interakce hodně napovídá. Pojďme si to rozebrat slovo po slovu. Kation nebo kationt je kladně nabitá částice. Můžeme si představit například sodný kation z chloridu sodného neboli kuchyňské soli. A to slovo P v tom názvu kation P stojí za P elektronový systém, který obsahují molekuly, jako je například benzen nebo fenol, to jest aromatické molekuly. A tyhle kation P interakce jsou nesmírně důležité pro biologii a nebyli bychom bez nich schopni fungovat a spousta léčiv by bez nich taky nefungovala.
2: K čemu ještě fenol je?
3: Fenol je hrozně zajímavá látka. Je velice povrchově aktivní a dá se z ní například dělat separace DNA, ale pro nás je teda především zajímavá, protože se vyskytuje v proteinech a je to pro mě jako pro fyzikálního chemika jednoduchý systém pro studium jako molekula.
2: No, ty říkáš jednoduchý systém, ale já jsem se dočetl, že u nás se experimenty, které pro váš výzkum potřebujete, s těmito molekulovými interakcemi ani nedají uskutečnit. Jak je to možné? Proč to u nás nejde?
3: Ano, to je pravda. Nás teda, jenom abych to uvedl, zajímá, jak se ty interakce chovají ve vodě a jaký mají vliv na strukturu vodních roztoků. A my potřebujeme k takovým měřením provádět difrakční experimenty. Difrakce zjednodušeně je typ experimentu, který nám umožňuje nahlídnout do struktury látky, ať už krystalu, roztoku, nebo dokonce i odkryt celou strukturu celého proteinu. A my teda děláme přesněji neutronovou difrakci s izotopovou substitucí, to znamená, že ty experimenty jsou ještě o trochu složitější, protože potřebujeme izotopově značené sloučeniny a u nás se ty rozptylové experimenty s těma neutronama bohužel nedají dělat.
2: Těžko se to možná představuje, protože člověk si řekne, no tak nějaký experiment. V České republice nemáme na to přístroje?
3: Máme jaderný reaktor v Řeži, ale tam bohužel se nedokáže v jednu chvíli udělat dost neutronů na to, aby to uživilo ten náš přístroj. Proto musíme dojíždět do francouzského Grenoblu, kde mají jaderné zařízení, mají tam jaderný reaktor s obohaceným uranem a tam je přístroj, na kterém jsme schopni měřit naše experimenty.
2: Takže člověk docela dost cestuje, aby vůbec něco změřil.
3: Jo, cestuje zhruba jednou až dvakrát ročně na experiment takový.
2: Ty říkáš, že ty kation P interakce jsou ve vodě silnější, než si vědci doteď mysleli. To zní jako malý detail, ale proč je to vlastně tak velká věc?
3: Oni jsou ty interakce i v biologii hrozně specifický. Jenom abych uvedl ještě trochu kation P interakce, tak oni je objevili zhruba někdy na rozmezí 80. a 90. let. A když se začaly objevovat první krystalografické struktury proteinů, tak zjistili, že kladně nabitý aminokyseliny, například lysin nebo arginin, se nepárují se záporně nabitými aminokyselinovými zbytky, jak by se očekávalo, ale často se nacházejí právě u těch aromatických molekul. A tak se tím začali lidi zaobírat, a zjistilo se, že ty interakce jsou v biologii všude přítomné.
2: Takže proč je to vlastně tak velká věc, že jsme přišli na to, že taková interakce je mnohem silnější ve vodě?
3: Je to obrovský, protože nám to dává určitý jemnější porozumění těm systémům ve vodě, kde se děje většina biologie. Ale co my jsme zároveň dokázali a moc se teda o tom nemluví, je, že my jsme ty interakce byli jako schopni jako první v nějakým biomolekulovém rámci nasimulovat. A to nám potom pomůže právě dělat biomolekulové simulace pro vysvětlování biologických jevů nebo právě pro vývoj nových léků, což je ještě mnohem důležitější.
2: Jak se taková simulace dělá? Je to na počítači nebo se opravdicky dělá něco se zkumavkami v laboratoři?
3: Je to simulace počítačová. Nás zajímá, jak ty simulace dělá co nejlíp. A bohužel ty biomolekulové simulace, tak kdyby člověk je mohl dělat kvantově, tak to tak dělá, ale bohužel to nejde. Takže my musíme je zjednodušovat, zjednodušeně řečeno, abychom mohli simulovat celý proteiny a nás zajímá právě to, jak je dělat přesně v kontextu toho biomolekulového simulování.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: S Matějem Červenkou z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky si povídáme o velmi exotických molekulárních interakcích. Matěj, ty jsi nastoupil na UOCHAP, jak se tomuhle ústavu taky někdy říká, v 19. Ty bakalářku odezdáváš letos. Jak tohle člověk stihne takhle brzo?
3: Já dělám Pavla Jungwirta na UOCHABu a já jsem se s ním skontaktoval už ve třeťáku na gymnáziu. Já jsem se o něm dozvěděl, když jsme s klukama nebo se spolužákama chtěli připravit kapalnou slitinu sodíku a draslíku. Vlastně sodík a draslík jsou oba dva pevné látky a když je smíchá člověk v nějakém poměru dohromady, tak dostane kapalný kov, který vypadá zhruba jako rtuť. Ale nejzajímavější na tom je to, že když to člověk hodí do vody, tak to bouchá a hoří.
2: Já jsem se chtěl zeptat, jak vás napadlo míchat takovéhle látky, ale v okamžiku, kdy se řekne, že to bouchá, tak to by mě taky asi lákalo vyzkoušet.
3: No a Pavel mě navedl právě na jeho dlouholetého spolupracovníka Phila Masona, a který používá tuto slitinu k experimentům, které provádí. A on nás to teda naučil a pak se mě zeptal, jestli bych tam nechtěl zůstat jako na stáž. Tak jsme se domluvili, že nastoupím, až začnu na vysoké škole. A nastoupil jsem tam a začal jsem dělat právě na projektu kovové vody, ve které používáme tyto slitiny.
2: Taky jsem se dočet, že máš za sebou už i autorství článku v prestižním časopise a zároveň těch článků už máš za opaskem víc. Stíháš se někdy chovat jako klasický vysokoškolský student, co prostě občas vyrazí s kamarády, nebo se podřizuje tvůj čas vědě a laboratoři?
3: Ne, právě naopak. To, že dělám vědu na ústavu, mě často donutilo, abych neřešil tolik školu a řešil jsem tu práci a čas na kamarády a sportování a užívání se života si taky udělám. Přece jenom se o chemicích říká, že to jsou největší pařmeni, tak...
2: To mi trošku nahrává na další otázku, protože jsem se chtěl zeptat, co děláš, když potřebuješ od takového shonu vyčistit hlavu. Zmínil jsi sportování, zmínil jsi, že chemici jsou pařmeni, co tam všechno ještě máš?
3: Když si potřebuji vyčistit hlavu, tak skočím na webovou stránku, kde je větrná předpověď pro příští 2 týdny a najdu místo v Evropě, kde je teplo, vítr a skočím do auta, vezmu surf a jedu.
2: Takže si to mám představit, že windsurfuješ, je to ten správný sport, nebo kite?
3: Ano, windsurfing.
2: Jaké to je takhle jezdit? Přemýšlíš u toho nad chemií, nebo se soustředíš jenom na to, co je okolo tebe?
3: Já jsem v duši chemik a nad chemií přemýšlím v podstatě neustále. I na surfu, když se třeba potkám s někým a bavíme se o vybavení, tak mě zajímá, z čeho je to vyrobené a proč se nějaký materiál zrovna použije. Ale samozřejmě, když je člověk na vodě, tak úplně vypne a zajímá ho jenom ten samotný požitek z toho sportu.
2: Což si myslím, že je hodně potřeba s takovým zápřehem. Když jsme u toho zápřehu, tak ty jsi zmiňoval, že vyrážíte na experimenty do Grenoblu 2x do roka. Já jsem se v jednom článku dočetl, že tam pracujete klidně 16 až 18 hodin. Jak takový den vypadá v takovémhle vypětí sil?
3: Ono to dost záleží, jak moc ten experiment jde podle plánu. Vlastně ono je docela i složité ten čas na tom přístroji dostat, protože neutrony jsou neuvěřitelně drahé. Pro představu, jeden den na tom experimentu stojí zhruba $30,000. A teda člověk musí celý ten experiment vymyslet ještě předtím, než ho může udělat a nemá ani tu jistotu, když podává žádost o ten experiment, že ho dostane. A když jede na ten experiment, dostane ten čas, tak musí využít v podstatě každou minutu toho neutronového paprsku. Proto děláme často třeba 16-18 hodin, pak si přes noc necháme vzorek v paprsku a ráno se zase zbudíme, nasnídáme se, jdeme vyměnit vzorek a takhle to vlastně jde dookola zhruba týden, co jsme tam.
2: To asi člověk moc nespí, co?
3: No, když jede víc lidí na experiment, tak se třeba vyspí i díl, že se střídají směny, ale často nespí, ano.
2: A dobíš potom zase energii na windsurfu, nebo máš ještě nějaké jiné cesty, jak si odpočinout?
3: Já ještě, teďka to bude znít trochu možná nerdsky, ale ještě rád hraju s kamarády dračí doupě a právě máme na ústavu skupinku lidí, se kterou hrajeme dračí doupě a to je taky jedna z aktivit, která mi pomáhá si odpočinout od vědy a od školy.
2: To mám radost, že nám na sebe prozrazuješ takové věci. Zároveň taky o sobě říkáš, že jsi ctižádostivý. Je to pro tebe spíš motor nebo taková past?
3: Hodně mě to pohání kupředu, něco dokázat hlavně sobě, ale člověk nesmí zapomenout, proč tu vědu začal dělat na prvním místě. A to nebylo proto, aby se mu dostalo uznání, anebo publikoval co nejvíc vědeckých článků. Ale třeba pro mě to byla radost z toho se v něčem šťourat a objevovat nové věci a objasňovat zákonitosti v přírodě.
2: A to je moc hezká zpráva o tom, že lidé, kteří jsou ve vědě, tak mají ty motivace dost často čisté a prostě jenom opravdicky zajímá, jak ten svět okolo nás funguje. Zároveň já vím, že se to taky občas nepovede. Co děláš, když ti nevíde experiment, jak na to reaguješ? Jak se s takým neúspěchem popasuješ?
3: Já si myslím, že je potřeba se zvednout a jít dál, ale je vtipný, že se o tom bavíme, protože ty neutronové experimenty jsou naplánované tak, aby se nikdy nic nepokazilo. Protože člověku, když ten experiment nevíde, nemá ty data a není z toho ta publikace, tak už ten čas na tom neutronovém paprsku nikdy nedostane na ten experiment. Takže tam je velký nátlak na to, aby bylo všechno správně a všechno bylo naplánované do posledního detailu.
2: No chtěl jsem se tě zeptat, jak pracuješ s chybou, ale chápu, že minimálně v téhle oblasti to asi není úplně jednoduché, když se to nemůže nepovést. Jsou ale nějaké oblasti, kde se ti nedaří a jak na to reaguješ?
3: No tak určitě v tom modelování, v těch simulacích člověk musí vyzkoušet hodně věcí, než najde tu správnou cestu a musí prozkoušet nebo vyzkoušet mnoho slepých cest, než najde to řešení na ten svůj problém specifický. Takže určitě v tom modelování je ten pokus omyl mnohem větší, než když přijde na neutronové experimenty.
2: A pak tě žene vpřed ta zvědavost, nebo jak se vždycky zvedneš, aby si začal znovu?
3: Určitě zvědavost a chtíč vyřešit ten problém, anebo mě teda pomáhá mít v zásobě i nějaké vedlejší projekty, když se třeba zaseknu na jedné věci, tak se můžu zaměřit na něco jiného a mezi tím mi třeba doteče to řešení do hlavy nebo mi to dojde, jak jsem měl udělat tu věc, na které jsem se zaseknul.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: S fyzikálním chemikem Matějem Červenkou si povídáme o nejrůznějších interakcích, o tom, že nemůže udělat chybu, když měří v Grenoblu. Ale teď nás čeká povídání o popularizaci vědy, protože mě zaujal hodně tvůj výrok, že svět z pohledu chemika je fakt zajímavý. Tak si to vyzkoušíme. Vyber si jednu věc tady v tomhletom studiu a je jedno, jestli to je mikrofon, sklenice vody, sluchátka a řekni, co na ní jako chemik vidíš ty, co my ostatní tam nevidíme.
3: Dobře, mě tady nejbližší jako chemikově je sklo, tak já si tady vyberu tu sklenici, co tu mám před sebou. Na tom skle je zajímavé to, že to je nejspíš tvrzené sklo, neboli sodnovápenaté, které je z většiny oxid křemičitý a pak jsou tam příměsi oxidu sodného a oxidu vápenatého, proto sodnovápenaté. Ale pro mě jako chemika jsou důležitá i jiná skla, například borosilikátové, ve kterém člověk může provádět reakce při varu nebo ho i podchladit, protože je odolné vůči teplotním změnám. Ale mě teda z mého pohledu nejvíc zajímá to, co v té sklenici je, a to je ta voda a co se děje v té vodě. To je pro mě to nejdůležitější.
2: No, tím se ukazuje, že jsi přece jen z trošku jiného těsta, protože takhle koukat na sklenici s vodou asi naši posluchači a posluchačky nezvládnou. Možná i kvůli tomu, že hodně lidí má z chemie ve škole trauma. Ať už jde o názvosloví, vzorce, nebo taky kárání za různé nepovedené experimenty. Kdyby tě dneska někdo pustil do hodin chemie na střední škole, co bys udělal jinak, aby to ty studující bavilo?
3: To není vůbec snadná otázka. Já se nezabývám didaktikou chemie a nejsem na učení a pedagogiku expert, ale já bych se zaměřil na to, co mě dostalo a vtáhlo do chemie. A to bylo to, že se člověk něco učí, výklad u tabule, od učitele, ať už na základní nebo střední škole, a potom, když to vidí v akci, když je v té laboratoři, nebo to vidí i venku, třeba pro mě na základní škole, když jsme se bavili o oxidačně redukčních dějích, tak to určitě spousta lidí zná. Vezme si černý čaj, dá si do něj med a pak, když do něj nakape citron, tak ten černý čaj zesvětlá. A to se vlastně...
2: Tak to budu muset vyzkoušet. To nevím, jestli jsem někdy dělal.
3: To je vlastně oxidačně redukční děj, kde citronu je vitamin C, což je antioxidant, to znamená redukční činidlo. A ono to redukuje ty látky, které způsobují tu barvu toho čaje, nebo polyfenolické látky. A ty potom neabsorbují modrou část viditelného spektra, ale právě UV, a proto ta barva zmizí.
2: Už vidím, jak naši posluchači a posluchačky běží zkoumat, jestli to jejich čaj taky udělá. Tak vám všem přeju hodně štěstí s tímhle chemickým experimentem. Ale já bych se tě zeptal ještě na jednu možná trošku vážnější otázku. Mluví se o krizi důvěry ve vědu. Ty jako chemik bys mohl možná vysvětlit našim posluchačům a posluchačkám, že experimenty, kterým se věnuješ, mají smysl a přináší užitek. Jak bys jim to vysvětlil?
3: To je další těžší otázka, protože moje práce přímo nevede k vývoji nového léku nebo vakcíny a nebo nějakého zlepšováku, který lidem usnadní život. Ale i když dělám jenom, bude to znít směšně, základní výzkum, tak dává nám to spoustu nových znalostí a vlastně i nové zbraně, které můžeme použít právě k aplikacím, a může se to použít i právě k aplikacím ve vývoji léčiv například.
2: A nyní rychlá baterie otázek v rámci našeho dotazníku.
1: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Matěj, voda nebo kov?
3: Voda.
2: Moře nebo hory?
3: Moře.
2: Kniha nebo film?
3: Kniha.
2: Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
3: Asijská.
2: Raději odpočíváš sportem nebo na gauči?
3: Sportem.
2: A odpočíváš v přírodě nebo ve městě?
3: V přírodě.
2: A pracuješ raději o samotě nebo v týmu?
3: V týmu.
1: Žárovky.
2: No, to jsem trošku tušil, protože jsem četl, že spolupracuješ i se svojí přítelkyní, která se věnuje molekulární biologii u Davida Sabatiniho. Ty jsi ale fyzikální chemik. Tak jak se vaše obory v takovém projektu můžou potkávat a to přesně společně zkoumáte?
3: Já si myslím, že v dnešní době musí být člověk ve vědě mezioborový a musí vyhledávat mezioborové spolupráce. A mě právě zajímalo, jak ty naše znalosti o těch kation pi interakcí někde využít a přenést je trochu dál a najít právě lepší spojení fyzikální chemie a biologie, když už třeba minulý rok Nobelová cena za chemii byla za AlphaFold, což je velmi blízké tomu, co dělám já. A nás teda zajímají ty kation pi interakce, tak jsme si vybrali látku, která je člověku velmi blízká a právě užívá kation pi interakce k tomu, aby se vázala na receptory v těle, a tou je nikotin. Mm-hmm. A nás by zajímalo, co ještě nikotin může v buňce anebo v lidském těle dělat. A to je ještě hodně preliminární, nemusí to tak být, ale možná se nám podaří naleznout podrobnější mechanismus nebo vysvětlit mechanismus toho, proč nikotin může způsobovat inzulinovou rezistenci a jak souvisí nikotin s obezitou.
2: Tak to by byl slušný objev, který, myslím, hromadu našich posluchačů a posluchaček zajímá, protože se jich dost možná taky dotýká. Já bych se ale zeptal trošku osobněji. Mě zaujalo ta spolupráce s přítelkyní. Jak to vypadá úplně prakticky? Jaké to je pracovat s někým tak blízkým?
3: Tak samozřejmě moje přítelkyně je molekulární bioložka, takže ona odvádí tu špinavou práci v tkáňových kulturách mezi tím, co já sedím u počítače a mám jinou práci. Teda samozřejmě až od státnicou bych si taky chtěl zkusit nějaký biologický experiment a chtěli bychom ten projekt posunout někam dál.
2: A řekněme, v takové té praktické rovině, bavíte se o práci i doma, nebo když spolu trávíte volný čas, tak se toho tématu nemůžete zbavit?
3: Často se bavíme o práci, i o našich oborech, občas se u toho i pohádáme.
2: Jak vypadá hádka fyzikálního chemika a molekulární bioložky?
3: No, to je takový, to já si myslím, že si to dokážou lidi představit, že já jako fyzikální chemik říkám, že co by ty biologové dělali bez nás, že by jako spoustě věcem nerozuměli a potom ona z toho biologického pohledu nebo perspektivy zase, že co by ty chemici dělali bez nás, že? Takže je to takové oboustranné. Je to spíš takové jako hraní si a poštěkávání po sobě.
2: No, tak děkujeme za tenhle pohled za oponu. Takové ale jiskření asi lidé, kteří nás poslouchají, možná ani nečekají od vědců a vědkyň, ale je dobře, že nám ukazuješ, že vědci a vědkyně jsou lidé z masa a kostí. Možná na závěr, kdyby ses měl příštích 10 let věnovat nějakému jednomu velkému tématu, o kterém si řekneš, tak tohle chci po sobě fakt zanechat, co by to bylo?
3: Já si myslím, že ten projekt, který se zabývá kation-pi interakcemi, už sám o sobě je velmi velký. Psali jsme teď s Philem Masonem Gutcher grant a myslím si, že to tady zůstane s náma ještě dlouho. Ale určitě něco s větším přesahem ještě, tak mě právě zajímá spojování chemie, fyzikální chemie s tou biologií a vysvětlování biologických procesů na co nejfundamentálnější úrovni.
2: No nezbývá, než ti v tom držet palce, aby si učinil nejen velké objevy, ale taky ve zdraví z toho vyšel při těch potenciálních sporech s přítelkyní, ale i s tvými kolegy, aby se nezranil na windsurfu nebo při nějakém jiném sportu. Dnes jsme si povídali s Matějem Červenkou z Ústavu anorganické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a loučí se s vámi Jan Lukačevič, příště zase Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Praha.

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha. Rádio Praha.
1: Slyšel jste, jaký mají kati úspěch?
2: Silní lidé se silným příběhem vždycky někoho fascinují a přitahují.
1: Tak v sobotu tuhle naši kapitolu uzavřeme.
2: Tohle je prostě hrozně smutná kapitola.
1: Ale zajímavá.
2: Je dobře, že skončila.
1: Kati, příběhy diktátorů. Závěrečný díl v sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
3: Zneužívanie polície na politický boj, vydieranie či korupcia.
4: Na Slovensku začal soudní proces v tzv. Kauze očistec.
5: Jeden z nejsledovanějších korupčních procesů posledních let.
6: Obžalovaných je celkovo spolu 11 lidí.
7: V centru skupiny měl být někdejší šéf policie, dnes už vládní poslanec Tibor Gašpar.
8: Obžalovaní vinu odmítají a obhajoba tvrdí, že případ je výsledkem politicky motivovaného vyšetřování.
1: Opuštěná budova, tajné schůzky, ovlivňování, vyšetřování, klasická krimi, případ očistec, korupční megakauza na Slovensku. Kdo měl od policie zhřešit a věděl o tom Robert Fico? Ptám se Laury Kell Kalinské, investigativní reportérky serveru Aktuality.sk. Dnes je pátek, 19. června. Ahoj Lauro, vítej u nás ve Vinohradské 12. Několikrát jsme se slyšeli, teď se poprvé vidíme, díky, že jsi tady.
9: Děkujem za pozvání, ahoj.
1: Roky to trvalo, než obžaloba v jedné z největších korupčních kauz v moderních dějinách Slovenska zazněla před soudem. Proč tak strašně dlouho?
9: Trvalo to naozaj dlho, neštandardně dlho a vysvětlení je poměrně jednoduché. Ak máš príliš veľa obžalovaných a každý z nich namieta sudcu, sudkyňu a začne sa tzv. Ja to volám námietková vojna, teda kým sa poskladá ten senát a každý je s ním nejakým spôsobom uzrozumený, tak to trvá dlho.
1: Tak to trvá dlho, přes 4 roky, ne?
9: Nebo áno.
1: Opravdu veľmi dlho, tých obžalovaných je 11, sú obžalovaní mimo iné teda z podplácení, zneužití pravomocí a z účasti na zločinecké skupine, sú podezřelí teda z ovlivňování policejního vyšetřování, takhle zaobalení řečeno.
10: Predovšetkým najzávažnejšie je založenie zosnovanie zločineckej skupiny.
1: Slovenský prokurátor popisoval, že ide o závažnou korupci.
10: Závažnosť je zvýšená tým, aké funkcie títo ľudia zastávali. To sú ľudia.
1: Mezi těmi obžalovanými vyčnívá Tibor Gašpar, což je bývalý šéf policie, Češi a Češky ho budou znát jako bývalého poradce českého ministra vnitra Jana Hamáčka. Dnes je Tibor Gašpar místopředsedou parlamentu ze strany Směr Roberta Fica, premiéra Roberta Fica. Dorazil ke specializovanému soudu v Banské Bystrici, přiznává vinu Tibor Gašpar.
9: Tibor Gašpar sa zatiaľ aktívne ukazuje na súde. Veľa toho ešte nepovedal, pretože ešte nevypovedal. Mm-hmm. Necháva si ten čas asi niekde v závere. Je to taktika obžalovaného. Na to má plné právo.
11: Konzistentne komunikujem a tvrdím, že sú to nezmysly.
9: A Tibor Gašpar celý čas popiera, že by niečo spáchal, že by fungovala nejaká zločinecká skupina.
11: Necítim ani morálny, ani etický problém vo svojej osobe, lebo som nič z toho nespáchal.
9: Alebo že by sa nejakým spôsobom on v minulosti spreneveril svojmu povolaniu a poslaniu. Dokonca som zachytila taký citát, že on sa za tých neviem koľko rokov ani nestretol so žiadnym vyšetrovateľom, tak to si neviem predstaviť, že sa policajný prezident nestretne so žiadnym vyšetrovateľom. No a uvidíme, ako to bude prebiehať. A čo sa tam dozvieme.
1: Do té zločinecké skupiny, o které ty mluvíš, policisté řadí mimo jiné i Gašparova vzdáleného příbuzného,
9: ano,
1: nitranského oligarchu Norberta Bédera, což je jméno, které se objevuje mimo jiné i v kauze vyšetřování vraždy novináře Jana Kuciaka a archeoložky jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Co to je za člověka?
12: Můžem povedať len toľko, že všetko, čo som o prípade vedel a som povedal pred súdom.
9: Norbert Böder je pre Slovákov a Slovenky už pomerne známa postava.
12: Vyjadril som sa, máte to.
9: Bol známy skôr ako majiteľ alebo spolumajiteľ takej známej SBS-ky, teda bezpečnostnej služby, ktorá naozaj profitovala milióny a milióny eur zo štátnej kasy, pretože vyhrávala rôzne zákazky a mala naozaj lukratívne postavenie na Slovensku. A táto rodina Bederovcov mala a asi aj dodnes má nejaký vplyv aj na Nitru a okolie a aj vlastne na bezpečnostné zložky v štáte. pretože mala to významné postavenie. Oni už tú bezpečnostnú službu nemajú, ale Norbert Böder vlastne teraz je už skôr známy ako jeden z hlavných aktérov nielen tejto kauzy Očistec, ale aj mnohých ďalších kauz, kde sa vyskytuje a spomína jeho meno.
1: A medzi obžalovanými dále sú třeba bývalý speciálny prokurátor Kováčik nebo šéf finanční správy nebo lidi z Národní kriminální agentury, takzvané NAKA a tak dále. Zmínila si jméno Očistec.
13: Očistec.
14: Proč?
1: Proč Očistec?
9: No, Očistec sa pôvodne volala pracovná skupina policajtov a vyšetrovateľov, ktorá vznikla po roku 2020. To malo symbolizovať akúsi očistu spoločnosti, pretože do toho roku 2020 naozaj slovenská verejnosť

0: věci. Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Kybernetické hrozby se mění každý den. Jak se jim bránit a proč je největším rizikem sám člověk? I na to se budu ptát našeho dnešního hosta. Je jim odborník na kyberbezpečnost z CEVRO univerzity Aleš Špidla. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: K věci.
1: Kybernetická bezpečnost není otázkou zákonů, ale pudu sebezáchovy. A teď jsem citovala vaše slova. Proč na to ale stále skáčeme?
2: Tady je obrovský problém v tom, že lidé jako domácnost, tak běžní občané, mají pocit, že tady tyto věci se jich netýkají. Jo. Že je to záležitost firem, záležitost úřadu. Ale u toho pudu sebezáchovy, ten pud sebezáchovy musíme mít od jednotlivce až po unie, až v podstatě po celý svět, protože jsme totálně promořeni digitálníma technologiema a jsme na nich absolutně závislí. Můj oblíbený dotaz je, když přednáším někde na konferenci, zvedněte ruku, kdo máte doma víc počítačů než lidí. Se přihlásí 4-5 lidí a pak jim řeknu, dobře, připočítejte ještě mobily, připočítejte chytré ledničky, televize, vysavače. A jeden můj známý se dopočítal 90 zařízení ve své domácnosti, které se dá říct chytrá zařízení, to jsou všecko počítač.
1: A to je tedy ten důvod, proč tak snadno někdy i inteligentní člověk s širokým přehledem skočí na lep online podvodníkovi?
2: Ten důvod je v tom, že má pocit, že se mu to nemůže stát. Jo, to je ta největší lež, kterou si nosíme v sobě. Mně se to nemůže stát. Stane se to opravdu, i znám ze svého okolí i odborníky na kybernetickou bezpečnost, kteří na to skočili, a to z toho důvodu, že ten útočník je dostane pod obrovský tlak. Tlak, který spočívá v tom, že najednou vám někdo řekne, že přijdete o všechny svoje úspory. Jo? A v ten moment začnete prostě panikařit a začnete klikat na všecko, na co se dá, a sdělíte ty svoje údaje. Je známý případ, který byl i zveřejněn, kdy policisté zjistili, že nějaká paní prostě vkládá svoje bankovky do toho bankomatu a posílá to prostě nějakému tomu kyberšmejdovi, a chtěli v tom zabránit a málem je utloukla kabelkou, protože byla přesvědčena o tom, že činí dobře.
1: A jaká jsou základní pravidla, když už tedy se mi toto stane a já to zjistím, tak jaká jsou základní pravidla, jak to ještě zastavit?
2: Úplně první pravidlo je, nikomu nevěřte. Nikomu nevěřte. Druhé pravidlo je třeba si uvědomit, že ten člověk, který mi volá a představí se mi jako policista nebo představí se mi jako bankéř, banky a policie nikdy nic takového neřeší přes telefon. Druhé pravidlo je, ověřím si. Většinou se ti kyberšmejdi představují jako pracovník České národní banky. A na vašem účtu někdo požádal o úvěr, nebo probíhla tam nestandardní transakce, tak bych se zeptal, a v které bance? Proč oni říkají, já jsem z České národní banky? Protože lidé si představují, že ta Česká národní banka je nad všemi bankami. Ano, v podstatě ano, je to regulátor, ale ten útočník nemá ani tušení, v které konkrétní bance já ten účet mám. Proto se představuji jako Česká národní banka, aby nemusel identifikovat tu moji konkrétní banku. Takže se zeptám, a který účet myslíte? Když už s ním chci povídat, ale vůbec nejlepší řešení je to prostě zamáčknout, zrušit ten hovor. V okamžiku, kdy mi ale ty peníze utečou, tak je třeba okamžitě to hlásit bance a policii, protože jestliže uběhne nějaký čas, tak ty peníze už nenajdete. Pokud to v ten okamžik nahlásíte, tak ta transakce se dá zastavit ještě.
1: Může se stát, nebo jsou případy, že ten útočník úplně takzvaně vybílí účet někomu?
2: Mám ve svém okolí případ, kdy holka, ajťačka, prostě dostala se pod tlak, dostala se do paniky, dala přístupové údaje, tak jí vysáli 300 000. A ještě si na ní půjčili dalších 300 tisíc, takže udělali škodu 600 tisíc. Jako, pokud máte přístupové údaje, tak není problém, říká se tomu minutová půjčka. Tu půjčku máte do minuty, opravdu.
1: Tam je ještě jeden moment, kdy, jak jste zmínil, to volají vám tedy z té České národní banky a řeknou vám, že vám ještě za malou chvíli zavolá policista, protože ti už to řeší a skutečně vám zavolá policista. Já si vůbec neumím představit, jak mohou být ty gangstři internetoví takto sehraní.
2: To už má biznisovou organizační strukturu, tam jsou vedoucí, tam jsou mravenečci, jo, kteří připravují ty útoky, jsou tam psychologové. To je normální korporátní struktura, to není tak, že tam někde sedí v šeřelé místnosti šmudla s kapucí na hlavě, má kolem sebe několik vypitých Red Bullů, to už tak vůbec nefunguje. To je normální biznis se svojí organizační strukturou.
1: Útočníci dnes zneužívají umělou inteligenci, která dokáže napodobit hlas dětí nebo vnoučat. A teď, jak má třeba ten senior po tom zvednutí telefonu poznat, že nemluví se skutečným příbuzným?
2: To je velmi těžké, protože opravdu ty hlasy a dokonce i videa jsou v podstatě k nerozeznání. Možná to, co my tady teďka děláme, je ten apel, nevěřte nikomu a zavolejte tomu vnoučkovi zpátky. Protože to už nezvedne ten síčák, to už zvedne ten vnouček. To je to samé, i na mě zkoušeli takové to, ahoj tati, ztratil jsem mobil, toto je moje nové telefonní číslo, kontaktuj mě přes WhatsApp. Jako dobrý pokus, že jo, zrovna na mě. Ale to první, co bych udělal, hned jsem věděl, že to je podvod, ale první, co bych udělal, tak bych tomu synovi zavolal zpátky. A teď vám někdo zvedne ztracený telefon a je to váš syn. Nikomu nevěřit.
1: Jak můžou děti nebo vnoučata efektivně zabezpečit telefon nebo počítač toho prarodiče, aniž by jim brali soukromí?
2: Tak v prvé řadě tam musí být vztah důvěry, jo, protože ten senior svěří to svoje zařízení s tím, že ho pustí toho vnuka, vnučku pustí dovnitř do nastavení bezpečnosti, nastavení soukromí. Tam musí být vztah důvěry. Jestli nevěřím vnukovi, tak si najdu nějakého odborníka, který mi to nastaví. Tady další z mých oblíbených dotazů na těch konferencích, kdy přednáším i odborníkům, kdy jste naposledy udělali IT audit u svých rodičů. Ví vaši sousedi, čím se živíte, že jste odborníci. Běžte mezi ně. Já bydlím v Žilochovicích a tam jsme ve spolupráci s majitelkou Bystra uspořádali akci Kudy šmejdi, kyber šmejdi. Pro sousedy. Celá řada z nich byla překvapená, čím se vlastně živím, i když mě několikrát viděli v televizi a slyšeli v rádiu.
1: Vy děláte školení i pro seniory. Na co oni se vás nejčastěji ptají? Nebo čím vás překvapí?
2: První základní dotaz je, proč to tak je. Jak je to možné, že se něco tak zlého děje?
1: Co jim na to říkáte?
2: Protože to jde a vynáší to. Kdyby to nevynášelo, tak ti kybersíčáci jdou dělat něco jiného. Ale vynáší to. Pořád se někdo chytá na to. Jenom za první kvartál, jenom v České republice, škoda 880, zhruba 880 milionů, neberte mě za slovo, ale celkově mířili ti kyberšmejdi na 4 miliardy. Takže 4 miliardy minus těch 800 milionů korun se podařilo zachránit.
1: Ptají se vás, proč tomu někdo nezabrání?
2: Proč tomu někdo nezabrání? Zabrání tomu musí v prvé řadě oni sami. Tou svojí obezřetností, to tím, že se ptají kolem sebe. Já jsem přednášel v jednom seniorském rezortu a byla tam velmi čiperná paní, nejstarší ze všech. Měla, myslím, 93 let. Nejvíc se ptala. A po skončení té přednášky za mnou přišla a říká, pane inženýre, podívejte se mi prosím tady na mobil, mě to zabezpečoval syn. Mám to správně? Tak jako na detailní analýzu tam nebyl prostor, tak jsem se podíval jenom na ta úplně nejzákladnější nastavení Říkám, jo, vážená paní, máte to správně. Kolik má syn roku? Říkám, no 70.
1: No.
2: Víte, že to není až tak úplně ten generační problém. Navíc nejvíce tady těm finančním, těm bankovním podvodům podléhají lidé střední generace. To není o těch seniorech. Oni často ani to internetové bankovnictví nemají.
1: Jakou máte třeba zpětnou vazbu od vyšetřovatelů? Jak jsou úspěšní při dopadení online útočníků?
2: Tam je to je velmi složité dopadnout ty útočníky a chce to souhru jak těch odborníků, těch na ten kyberprostor nebo na tu kyberkriminalitu, tak i těch klasických vyšetřovatelů, jo, kteří prostě chodí, naslouchají, jo, kde se co děje, ale jsou to nižší jednotky procent.
1: A ty peníze se lidem nevrátí nikdy?
2: Když už uběhne nějaká doba.
1: Řeknu pro naše posluchače, právě náš host, expert na kyberbezpečnost Aleš Špidla, zakroutil hlavou, jakože ne.
2: Dobře. Tady je problém v tom, že opravdu tam běží čas. Když si uvědomíte takové to, i mi se to občas stane, ne sice co se týká těch podvodů, ale prostě udělám nějakou věc, odklepnu enter a v ten moment vím, že jsem to neměl. Jo? O něco přijdu, o nějaké soubory nebo něco. Tak v ten moment, když si to ten člověk uvědomí, tak v ten moment to musí hlásit. Hlásit to své bance a hlásit to i na policii. U toho hlášení policii je důležité to, že určitě ten člověk není osamocenou obětí. To znamená, ta policie potom, čím víc lidí jim to nahlásí, tak dokáže směřovat přímo k těm sičákům podle nějakých indicí, podle nějakých sady telefonních čísel, podle chování. Podle typu toho nátlaku.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu K věci a děkuji vám za to, že jste nás postrašil, protože to je důležité.
2: Víte, v bezpečnosti, já jsem kdysi vymyslel bonmot, že tam platí vyděsit a vyfakturovat, ale některé firmy si to vzaly jako obchodní model.
1: Já vám děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším dnešním hostem byl odborník na kyberbezpečnost z CEVRO univerzity, Aleš Špidla. To je pro dnešek vše, těším se za týden opět naslyšenou. K věci.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
4: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport i všem fanouškům pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Dnesní kilometry jsou přetočené, naživo se konaly v sobotu 13. června na fanouškovském sportovním festivalu Off Season. No a jejími hosty byli zlatý olympijský medailista Metoděj Jílek a zlatá paralympijská medailistka Simona Bubeňčková.
5: Krásný den, krásné dopoledne, vítáme vás na sportovním festivalu Off Season. Mám velkou radost, že je tady se mnou můj kolega Karel Janů, který se mnou kilometry pravidelně připravuje. Přivítejte ho ještě jednou potleskem.
4: Krásný den i ode mě, no a já samozřejmě velmi rád vítám šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ješka.
5: Tak my si k tomu sedneme.
4: Teď nás tedy čeká, jak už bylo řečeno, necelá hodina věnovaná dvěma obrovským hvězdám českého týmu na letošních zimních olympijských a paralympijských hrách. Tak pojďme prosím úplně všichni, kdo jste sem za námi přišli, a koukám, že vás je docela dost, velkým potleskem přivítat běžkyni na lyžích a biatlonistku, trojnásobnou stříbrnou medailistku z paralympijských her v Miláně a Cortině Simonu Bubeničkovou.
5: Přivítání. Děkujeme.
4: A prosím, obrovský potlesk taky pro olympijského vítěze v rychlobruslení z Milána a Cortiny Metoděje Jílka.
5: Děkujeme za krásné uvítání, mikrofony máme. Samozřejmě, že oba sportovci mají pro vás na ukázku i svoje olympijské a paralympijské medaile z Milana a Cortiny. Na začátek jednoduchá otázka pro vás oba a začneme třeba i s Simonou. V jakém okamžiku vám definitivně došlo, že jste po hrách v Miláně a Cortině přišli do té situace, že jste se znali, stali známými sportovními osobnostmi, že jste velkými hvězdami, zvlášť vaší generace, protože oba jste velice mladí?
6: Tak já všem přeju krásné dopoledne a jinak pro mě to došlo, mě to došlo asi až po příjezdu domů, kde mě přivítal krásně můj městys a spousta fanoušků přišla. A tam mi to asi jako definitivně došlo, že asi to je teda pravda a opravdu se to stalo všechno.
5: Metoděj.
7: Tak taky přeju krásný, hezký den všem a pro mě to asi přišlo nějak tak postupně, že nebyl jako jeden moment, kdy jsem si jako uvědomil, že prostě ten zájem o mě je velký, ale bylo to asi postupně a nějak jsem se pořád do toho dostával v průběhu těch měsíců po té olympiádě.
4: A když už jste oba dva zmínili ten velký zájem, samozřejmě ze všech stran, jsme moc rádi, že třeba jste dneska tady právě s námi a že se účastníte i natáčení kilometru Jiřího Ješka, tak co se nejvíc změnilo, Simono, v tom vašem každodenním životě? Je to ten zájem lidí kolem vás nebo třeba soukromí, musíte si ho víc hlídat?
6: No, to jsou asi přesně ty dvě věci, které to změnilo nejvíc a je to docela znát, když třeba jdu do školy a najednou jdem po ulici třeba se spolužečkama a tam lidi, tyjo, to byla ta Simona Bubeničková, fakt to byla ona, a někdo mě třeba zastaví a tak, je to milý a spíš jako úplně hustý, že jsou to i starší lidi, třeba víc mám fanoušků mezi důchodcema, mi přijde. Ale ne, je to fajn a příjemný, když takhle mě třeba poznají a pozdraví.
5: Počkej si mi, ale v tvém věku, a já to slyším od třeba lidí a holek kluků, kteří jsou přesně tak jako v tom teenagerovském věku, tak ty seš pro ně obrovskou inspirací a obrovskou hvězdou, tak cítíš právě to, že už dneska seš, jak se v angličtině říká, ten role model té svojí generace?
6: No, já to úplně asi tak necítím, nebo nevím, já to beru tak, že budu ráda, když můžu být pro někoho inspirací a budu ráda, když díky mně třeba děti začnou sportovat a i třeba začne být větší zájem o ten sport handicapovaných a ty děcka budou mít víc příležitostí se zapojit do klubu a sportovat. Asi tak to beru a budu jedině ráda, no, když budu tou inspirací.
4: A jak to teda má Metoděj Jílek a možná které skupiny věkové fanoušků oslovuje? Od těch nejmenších po ty nejstarší?
7: Tak asi od těch nejmenších po ty nejstarší. Já jsem za to hrozně rád, když právě vidím třeba i ty malé děti, který se mě, dejme tomu, nějak tak zhlížejí nebo mě vidí jak nějakého toho, dejme tomu, role modela, jak jste říkali, protože to je hrozně hezký a jsem rád, že podporuju takhle ty malé děti k tomu sportu, ať už je to jaký sport, nejen rychlobruslení, ale jakýkoliv sport, tak je důležitý, aby se všichni vlastně začali hýbat a dělali nějaký sport, který baví a naplňuje, protože to je to zdraví, no, pro to tělo.
5: Mety, olympijské zlato je pro většinu sportovců nedosažitelný sen.

0: to děje Jílek v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Teď zase jedna otázka na Simonu Bubeničkovou. Simono, kdybyste se mohla vrátit na ty letošní hry a ještě u nich naposledy zůstaneme a znovu prožít jediný okamžik z nich, tak co by to bylo?
1: Tam vůbec nejde jako vytknout jeden jediný okamžik a celých těch 14 dní bylo úplně krásných a pořád se něco dělo, tam fakt strašně rychle to uteklo a pořád bylo nad čím přemýšlet, na co se soustředit a jo, celý to bylo krásný, jako celý bych si to zopakovala.
2: A Metoděj Jílek má nějaký zážitek z Milána a Cortiny, jeden takový třeba úplně mimo sportovní, něco, na co budeš vzpomínat, když někdo ti připomene tu zlatou medaili a to dějiště v té Itálii.
3: Asi nějaký ten celý den z té olympijské vesnice, protože když jsem poprvé přijel, tak to vlastně bylo úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí na nějakých světových pohárech, mistrovství světa a tak dále. Že to bylo fakt jako hezky udělané, bylo tam hrozně moc sportovců a hrozně moc věcí, co vlastně dělat, takže nějaký ten první den asi z té olympijské vesnice. No.
2: Pojďme na začátek vašich kariér. Kdy jste si poprvé řekli, že sport nebude jenom koníček, ale že to je něco, čemu chcete podřídit velkou část vašeho života, Simi?
1: U mě to bylo asi takový přirozený. Já si třeba pamatuju na takový moment, nebo momenty, kdy mi mamka vždycky opakovala, na prvním místě bude škola a pak až bude ten sport. A já jsem si vždycky jako v duchu říkala, ne, jako na prvním místě bude ten sport a pak nějak jako by ta škola. Ne, jako škola je samozřejmě důležitá a potřebuji něco vystudovat, ale tou školou tak nějak proplouvám a vždycky ten sport byl mě tak jako blíž a měla jsem ho radši a už od malička mě to strašně naplňovalo a bavilo a asi jsem tušila, jako že budu chtít se tomu naplno věnovat a určitě jako dlouho.
2: Ty jsi kvůli závažné nemoci vlastně od dětství postupně vlastně ztrácela zrak, až ve 14 letech si o něj přišla definitivně. Je ten sport něco, co vlastně ti nahradí některé věci, o které člověk chtě nechtě s takovýmhle handicapem přijde, protože pro mě přesně ten sport bylo něco, když já jsem přišel o nohu, tak v podstatě ty momenty v životě, který jsem zjistil, že už třeba dělat nemůžu nebo je budu mít komplikovanější, tak o to víc jsem se snažil v těch sportech, kde jsem mohl vyniknout a kde mi to nepřekáželo, jsem se snažil dělat si radost. Tak je právě ten sport tou radostnou náplní tvýho života?
1: Jo, určitě, jako mám sport v podstatě každodenní náplň toho života a pro mě ten sport byl něco, co bylo jasný, že chci, aby v mém životě zůstalo, i když oslepnu a tak to i jako je a bylo. Takže sport zůstal jako přirozenou součástí mě a toho života a je to něco, na co se každý den těším a vůbec si nedokážu představit vlastně, co bych dělala, kdybych nesportovala.
0: To říká Simona Bubeničková. A jak to má tedy Metoděj Jílek? Protože vím, že taky ta škola pořád ještě neustoupila a pořád tam zůstává. Metoděj je studentem vysoké školy.
3: Je to tak, no. Pro mě taky teda vždycky byl nějak tak sport na prvním místě a dostal se třeba uvolňoval z nějaký té střední školy a jsem právě mohl trénovat a cestovat na závody. No a teďka pořád studuju na vysoké škole na Karlově univerzitě na jako obor kondiční trenér. No a snažím se to nějak kombinovat a zatím to vychází a doufám, že to tak bude do dalších pár let, aby jsem to.
0: Jsou tam nějaké úlevy nebo olympijský vítěz trošku, co, má tu pozici jinou nebo jsou naopak přísní, takhle jsem to myslel?
3: Tak určitě něco, nějakou roli v tom hraje, ale musím pořád dodělat všechny ty věci, který vlastně dodělávají moji spolužáci, takže jediný v čem, tak jsou trochu levy nějaký ty absence, že tam mám individuální plán a můžu chybět 50%, ale občas to těch 50% není, tak místo toho udělám nějakou práci a takhle no, ale vyloženě žádný velký levy tam nejsou.
2: Každý potřebuje na startu té svojí sportovní kariéry někoho, kdo je pro ně inspirací, kdo ho do toho sportu přivede. Tak Simono, kdo tobě ukázal tu krásu sportu, nebo to, že by to mohla být nádherná součást tvého života?
1: No určitě si myslím, jako u každého sportovce to byly rodiče, který prostě pokud nejsou příkladem tomu dítěti, tak to dítě nebude ten pohyb a sport brát jako tu přirozenou součást a my jsme se prostě od malička hýbali, chodili po horách, jezdili

0: na kole, v zimě na lyže. A no, pak mě rodiče přihlásili do klubu, nejdřív do plaveckého, a pak v 10 letech jsem si sama pak vybrala to běžecké lyžování, takže určitě pro mě to byly ty rodiče, to základní.
1: A metoději?
2: Tak já budu mít asi podobnou odpověď jako tady Simča, protože, jak říkala, tak za každým vlastně sportovcem vždycky stojí rodiče a bez nich by to nešlo. Takže rodiče mě vedli vždycky ke sportu už od malička a za těch pár let jsem zkusil hodně sportu a zůstalo u mě asi nejvíc to bruslení, takže tak.
3: Pojďme na další otázku na Simonu Bubeničkovou, která je tu s námi dnes na pódiu a jsme za to moc rádi. Ta kombinace běžeckého lyžování a biatlonu. Simono, čím vás to okouzlilo a od začátku byla bližší třeba střelba nebo jenom ten samotný pohyb na lyžích?
0: Doteď to asi tak mám, že mám radši to lyžování, ale ta střelba v tom biatlonu k tomu patří, ale já jsem se rozhodla kombinovat, protože to v podstatě takhle dělali všechny holky ze světového poháru. Ještě před pár lety totiž byl biatlon součástí FIS, Mezinárodní lyžařské federace, a biatlon se tak kombinoval s běžeckým lyžováním, para, běžeckým lyžováním a parabiatlonem. Před dvěma lety se to rozdělilo a už to je definitivně pod IBU, ale ty holky zůstaly u toho parabiatlonu a teď už je to teda těžší kombinovat, protože ne vždycky se ten kalendář úplně jakoby, aby se nekryl, takže občas se to kryje, ale jo, aspoň mám za tu sezónu možnost víc závodů, protože my zas úplně nemáme každý víkend světový pohár, takže takhle aspoň do budoucna mám možnost jako více těch závodů objet a jo, jako oboje mě baví, oboje to je prostě lyžování, jen v tom biatlonu je prostě ta střelba, ve které já teda ještě nejsem úplně jako 100% vystřílená.
1: Jak často trénuješ střelbu? A vůbec, jak ta střelba probíhá pro někoho, kdyby vlastně ten parabiatlon neviděl, tak jak ta střelba probíhá u vás, kteří vlastně máte ten zrakový handicap?
0: Ta střelba byla krásně vidět třeba v České televizi, když byl záznam, tak my vlastně přijedeme normálně na stav, ale s rozdílem toho, že my nevozíme ty naše zbraně na zádech, ale máme je tam už připravený, jsou to erární zbraně a rozhodčí nám přidělí nějakou zbraň, my si k ní lehneme. A normálně střílíme, ale nemíříme samozřejmě očima, ale podle zvuku, podle sluchu. Mám na sobě sluchátka a ta zbraň je laserová a ten laserový paprsek přenáší do těch sluchátek zvuk. A čím blíž jsem ve středu toho terče, tak tím ten tón je vyšší. A prostě se musím strefit do toho středu samozřejmě. Takže asi tak to funguje.
3: To říká Simona Bubeničková. Otázka. Otázka na metodě je Jilka, rychlobruslení, i když Martina Sáblíková tady prošlapala tu cestu a je samozřejmě, myslím, hodně známá, tak pořád to není takový jako úplně masový sport, tak jak se k němu člověk vůbec dostane a jak je to možné, že se v něm potom stane nejlepším na světě?
2: Tak já jsem úplnou náhodou vlastně začal jezdit na kolečkových bruslích a jelikož tam jsem zažil nějaký slušný výsledky, tak jsem se rozhodl na to lední rychlobruslení, protože tam je ta možnost té olympiády a je to trochu větší sport, takže tak jsem se k tomu dostal, no.
3: Metodě, já přidám tady krátkou osobní teďko svoji zkušenost. Moje starší dcera dělá jiné sporty, ale teď o víkendu byla na prvních závodech na kolečkových bruslích a já jsem se o ní v životě tolik nebál, jako když odstartovala do hromadného závodu na 1 kilometr. Já jsem si myslel, že nikdo nemůže z těch dětí dojet zdravý. Takhle to Metodě Jílek od malička neměl, že je to nebezpečné.
2: Každý sport je v ně jako nebezpečné, hrozí tam nějaký riziko úrazu, riziko páru nebo tak a v nějakých je to trochu víc, v nějakých trochu míň, no, takže to kolečkový patří asi k trochu nebezpečnějším sportům, ale zase není to nic extrémního a pak, když jsme v tom jako profesionálním balíku a všichni lidi jako umí bruslit a jsou na to profesionálně trénovaní, tak to není zas tak hrozný.
1: Ten kolečkový sport, to kolečkové bruslení je ve světě už docela profesionální. Jezdí se fakt velké závody při těch největších třeba běžeckých maratonech. Vím, že si někde říkal, že velký závod je třeba před den před závodem běžeckém v Berlíně při maratonu. Tak je větší celosvětově ta komunita v tom kolečkovém bruslení nebo na těch rychlých nožích?
2: Já bych řekl, že asi větší komunita celosvětové na kolečkovém rychlobruslení, jelikož je to o dost dostupnější sport než to lední. Vlastně nepotřebuje se žádná velká hala a ty nože jsou taky, jako potřebuje se nějaká velká hala, led a vlastně je to zimní sport a to kolečkový bruslení jde vlastně dělat poměrně kdekoliv a hlavně v těch nějakých, v Jižní Americe, kde vlastně léto, dejme tomu celou dobu a je tam teplo, tak tam bruslí vlastně přes celý rok.
1: Ale ta motivace přestoupit na ty nože byla trošku i olympiádou, jako dostat se jednou na ty vysněné olympijské hry?
2: Hlavně olympiádou a věděl jsem vlastně, že to jde díky tomu, že ostatní rychlobruslaři, kteří vlastně byli nějak na vrcholu, tak taky přicházeli na ten led a vycházelo jim to hlavním jako příkladem asi novodobě je Bart Swings, který je vlastně taky olympijský vítěz na hromadném startu. Myslím, že z roku 2022, takže před 4 rokama taky vyhrál. A to byl asi hlavní spouštěč, že jsem věděl, že to je možný a tak jsem přešel a vyplatilo se to.
3: Jaký sportovní vzor Simony Bubeničkové? Byl někdo takový, ke komu jste vzlížela?
0: Jo, spoustu takových je. A z těch našich českých, no, koukali jsme vždycky prostě na všechny sporty v zimě, na biatlon, na běžecké lyžování a i na rychlobruslení a olympiádu a všechny sporty jsme vždycky sledovali, takže jako těch sportovců i doteď je jako mnohem víc, jako...
1: Každý sportovec, když se dostane na ten vrchol a už má možnost opravdu přemýšlet, že já mám šanci vyhrát olympiádu nebo paralympiádu, tak si musí v hlavě taky sám sobě upřímně říct, v čem je jeho největší výhoda proti soupeřům. Máte něco takového, o čem víte a můžete to říct veřejně, že jste v tom fakt nejlepší na světě a třeba vám to jako zařídilo ty úspěchy teďko na posledních hrách v Miláně a Cortině, Mety?
2: Já jsem vycházel jako ze své přípravy nejenom ten minulý rok, ale vlastně dejme tomu celý svůj život a věděl jsem, že za poslední rok třeba na tu desítku jsem najel podle mě nejvíc kol v tempu na desítku z celého toho startovního pole a věřil jsem v to, že jsem vlastně jediný, kdo taký tempo dokáže udržet a to se vyplnilo, no. Takže asi pro mě to je nějaká ta, vychází ta konference z toho tréninku, který jsem udělal a že vím, že jsem to všechno dělal poctivě a takže potom ani není vlastně nějaký prostor na nějakou velkou nervozitu.
1: To je super, že to říkáš. Protože tady je přesně vidět, že když člověk dělá něco v tom svém oboru, něco navíc, než se běžně dělá, tak se to musí někde projevit. A já jsem přesně měl to samý v té mý kariéře, že když jsem věděl, že za ten rok najedu o, já nevím, 3-4 tisíce kilometrů víc než ty soupeři, tak že mi to dává už na startu tu jistotu, nebo ne jistotu, ale takovou jaký uklidnění, že nějakou výhodu mám. V čem je výhoda Simony Bubeničkové, když nastupuje na start? Taková ta vnitřní, co ti říká, jo, dneska bych mohla vyhrát.
0: U mě vůbec jako nevím, asi jedna výhoda, ale spíš to bude ten souvislý trénink právě, jako už ty zkušenosti, co sbírám od nějakých žákovských a dorosteneckých závodů a věřit si prostě na to, že když budu dělat to, co mám, tak nějak to musí dopadnout a když se prostě budu cítit dobře, tak už vím, co mám dělat, takže asi jen udělat to, co mám, no a s tím tréninkem to tak nějak snad přijde.
3: A když jenom navážu na to, co před chviličkou říkal Metoděj Jílek, když Metoděj jste stál na startu na olympiádě na těch 5 nebo 10 kilometrů, tak opravdu to člověk tak vnímá, jestli jsem to dobře pochopil, že to je závod o vás, že to je o tom, co jste vy natrénoval, že to je spíš, my s Jirkou si hodně bavíme o běhání a o cyklistice, takže to je spíš vlastně taková časovka individuální, že prostě vlastně Metoděj Jílek jede proti Metoději Jílkovi a pak se uvidí, na co to klapne, nebo tam ti soupeři někde v hlavě jsou.
2: No, já nad tím, je to vlastně závod sám proti sobě, ale já nad tím nějak tak nepřemýšlím, já vždycky jako přemýšlím, ale zase na druhou stranu tam jsou i ty ostatní soupeře, který musím porazit. Já chci zjet co nejlepší výkon, co dokážu, ale pak tam je ten druhý faktor toho, že tam jsou ty soupeři a i když zjedu to, co nejlepší, co dokážu, tak ten soupeř mě dokáže porazit. Takže je hrozně těžký nad tím takhle přemýšlet, ale když třeba na tu desítku jsem věděl, že nastupoval jsem tam jako největší favorit, věděl jsem, že když zajdu to nejlepší, co dokážu, tak by to mělo z největší pravděpodobností stačit na výhru, takže tak jsem nad tím asi přemýšlel. No.
1: I když je sportovec sebevědomější, když přijde na ten start s tím, že opravdu má za sebou super trénink a zůstal zdravý a že tam je velká šance na to vítězství, tak stejně každý z nás se potřebuje o někoho opřít těsně před tím startem. Je to pro tebe, Simono, trasérka, se kterou běháš, se kterým běháš, anebo je to spíš trenér třeba, který ti dá takový to poslední pomazání před tím startem, než se odebereš přímo na tu startovní čáru? Protože s trasérem, se kterým člověk absolvuje ten závod, se můžete vlastně pozbuzovat i během toho, ne?
0: Určitě, no, jako David, ten mě může pozbuzovat i na trati. Když to stíhá a to, ale...
1: Když to stíhá.
0: No, ale jako před tím startem já jsem takovej jako člověk, který je zavřený do sebe a moc úplně nikoho k sobě nepouštím a spíš jsem tak jako sama se svýma myšlenkama a těsně před startem mě akorát fyzioterapeutka proklepe nohy a já řeknu, co potřebuju a jdu na start, no.
1: Mně se líbilo, že jsi říkala, že trasér tě, když tě stíhá, stane se někdy, že přijde závod, že ty musíš pozbuzovat jeho, abyste vůbec jako dojeli do cíle spolu.
0: Jako naštěstí se to ještě nestalo, no, ale samozřejmě jsou dny, kdy třeba není úplně ve 100% formě a já se cítím jako hodně dobře, tak furt mi tak nějak stíhá, ale už vnímám, že nemá tu rezervu úplně. Ale nemůžu zase mluvit úplně za něj, no, takže nevím, jak se úplně přesně cítí, ale samozřejmě musí být ještě o level vejš, aby u toho stíhal mluvit a právě i mě třeba trošku pozbudit někdy do kopce.
1: Ke komu si chodí pro uklidnění před startem metodě Jílek?
2: Já tam asi tak podobně, jako já se spíš soustředím jako na výkon před nějakým tím závodem na ledě, protože tam vlastně to je, jak jsem říkal, no, tam to je závod sám se sebou, je to nějaký dodržování té techniky a těch stanovných kol a rád se soustředím na tohle, ale potom, když vlastně závím na těch kolečkovým rychlobrusení, tak tam to je dost o taktice, což úplně nejde ovlivnit nějakým tím tréninkem a člověk se díky tomu dostane, může dostat do dost větší nervozity, tak tam je taky trochu jiný postup při té přípravě před tím závodem, no.
1: Já na to navážu. Rychlobruslení je sport, kde fakt rozhodují desetiny, někdy setiny sekundy, jo? Zvlášť na tom ledě. Jak pracuješ s vědomím, že jedno zaškobrtnutí ti může udělat třeba rozdíl mezi čtvrtým místem a zlatou olympijskou medailí? Připravuješ se na to nějak speciálně, třeba s nějakým i psychologem sportovním?
2: Psychologa sportovně nemám, všechno to vlastně jak tak zatím zvládám sám a dokud to budu, tak asi nebudu potřebovat. Ale vím, že to je dobrý téma do budoucna, že kdyby prostě jako stát se může cokoliv a nikdy nevím, jestli jako do budoucna ho nebudu potřebovat, takže nikdy neříkám nikdy. No ale právě na tom ledě to je ještě v pohodě, protože tam se to jde jako nějak tak na těch 10 kilometrů tam máte 25 kol, když v jedné zatáčce zaškobrtnete, tak to je, dejme tomu, nahnat zpátky. Horší jsou pak v tom ty sprinty, kde fakt každý zaškobrtnutí může dělat rozdíl 5 míst. No a jak jsem říkal, no, na těch kolečkách tam o dost větší roli hraje nějaká taktika v tom závodě, protože to je hromadný start a tam každá chyba dělá, jestli vyhrajete závod anebo skončíte mimo top desítku. No.
3: Metodě Jílek a Simona Bubeníčková jsou dnes s námi v kilometrech Jiřího Ježka. Simono, jedno zaškobrtnutí, co to může znamenat, to asi zní povědomně, ne?
0: To zní a nezní to moc příjemně.
3: Za to se omlouvám, ale chtěl jsem takhle navázat.
1: Ne, já si nedovedu vůbec představit jít si třeba s nějakým trasérem zaběhat a mít přitom třeba pásku přes oči nebo takové ty zatemněné brýle. Já bych to prostě nedal. Já mám co dělat s tou nohou, když jdu běhat sám a je tam nějaký nerovný povrch, abych nezaškobrtnul. Ty samozřejmě s tím handicapem žiješ jako celý život. Od rána, co se probudíš a jdeš si vyčistit zuby, tak prostě člověk bojuje s tím, že vlastně jako má to v tom životě strašně těžký. Je to v tom sportu nějak jiný? Přijdeš si s tím trasérem absolutně jistá, to mi řekni, anebo je tam prostě, jako když my zavřeme oči a prostě ta nějaká nejistota tam je?
0: Já už to v tuhle chvíli asi neberu vůbec jako nějaký můj handicap. My jsme se o tom nedávno bavili s mamkou, že už vlastně je to i možná trošku strašidelný, že to berem tak jako normálně, že to tak prostě je. A i tím, jak mám skvělou podporu toho mýho blízkého okolí a rodiny, tak kamarádů tak vůbec si jako neuvědomuju, že jsem nějakým způsobem jiná. A dělám spoustu věcí stejně jako dělají zdraví. Takže já to beru jako normálně a už si jsem jako s tím svým handicapem jako řeknu, nebudu říkat 100%, ale na 99% takový stá, no.
1: Takže i když se na těch běžkách řítíš z nějakého sjezdu, tak tam není větší strach, než ho má třeba, já nevím, běžkař, který vidí, protože já bych měl strach i po rovině na běžkách, jo. A není tam prostě nějaká větší obava. Bereš to jako prostě, jo, tady jasně, tady sjedem tu pravotočivou zatáčku a v pohodě si odšlapu tu zatáčku na tom sněhu a jedu dál. Prostě nějaký strach tam není.
0: Tak samozřejmě, když třeba jedem nějaký takovouhle trať jako poprvý, tak je tam trošku větší respekt a zrovna třeba ve Val di Fiemme jsou ty tratě poměrně těžký výjezdy, ale i těžký technický sjezdy. Takže prostě, když se najíždíme poprvé na nějakém tréninku, tak jsme samozřejmě opatrnější, mám k tomu nějaký respekt, ale David Trasser mi na začátku vždycky popíše, jako, jak zhruba ten cest vypadá a on to jako už relativně zvládne jako zhodnotit, jestli jo, jestli to zvládnu, nebo jestli už ještě nikdy jsme nic takového horšího nejeli. A musím říct, že teda máme jako relativně dobrý trénink z kolečkových lyží, kde je to teda ještě jako mnohem horší padat na asfalt, než na ten sníh, no.
1: To si vůbec nedovedu představit na kolečkových lyžích. Já jsem vždycky kamarádům, které jsme měli třeba v tom paralympijském cyklistickém týmu a byli to ty zrakově handicapovaní, kteří měli skvělého vždycky pilota, bývalého profesionála cyklistu na tom tandemu, tak jsem vždycky těm kamarádům říkal, buďte rádi, že vůbec nevidíte, jako kudy vás protáh v tom spurtu, v tom pelotonu, jo, co se tam dělo, nebo když se závodilo na dráze, buďte rádi, že nevidíte, co tam s váma ten pilot dělá, tak může být i tohle vlastně ta rada, vlastně to neřešit a absolutně se odevzdat tomu svému trasérovi.
0: Asi jo, jako musí tam být mezi náma takováhle důvěra a spousta lidí mi taky říká, jako to, kdybys to viděla, tak to nesjedeš. Ale ne, jako já trasérovi svýmu věřím a musí to být jako vynikající lyžař. On nesmí mít sám se sebou problém s tím lyžováním, protože kdyby on měl problém ve sjezdu, tak já to cítím, že je prostě takový nestabilní a kdyby spadl on, tak samozřejmě spadnu i já, no. Takže on to musí být vynikající lyžař. Musí si být jistý v těch sjezdech a s tou technikou a pak já mu prostě musím věřit, no.
3: Simona Bubinčková a taky Metodě Jílek dnes jsou tu jednak s námi na festivalu Offseason a jednak taky jsou hosty kilometrů Jiřího Ješka. Pojďme na kolo, protože my si o něm přeci jenom povídáme ze všeho nejradši a zdá se mi, aspoň jsem to tak pochopil, že k němu máte oba dva vztah. Tak Metodě Jílku, co silniční kolo? Je to nějaký vhodný doplněk v tuhle chvíli k vašim sportu?
2: Tak určitě, kolo patří mezi hlavní vlastně nějaký prostředky té přípravy, ať už letní, tak i zimní. A jsem trávím na ně hrozně moc hodin týdně, měsíčně, takže jo, kolo patří vlastně skoro ke každodenní činnosti dne.
3: A třeba cyklistika je i sport, kde se dá v něčem taky, nevím, tréninkově, nebo pokud jde o stravu nebo regeneraci, dá se tam třeba taky nějakým způsobem i hledat inspiraci?
2: Určitě ano, to je vlastně, dejme tomu, podobný sport, i když se tady jezdí na dost další vzdálenosti, tak pořád to je nějaký vytrvalostní sport a ta cyklistika má trochu větší budget, jako jak třeba to lední rychlobruslení, tak tam jsou ty týmy trochu dál a jdou z toho okoukat nějaké věci.
1: Ty trénuješ metaději v mezinárodní tréninkové skupině, ve které jsou sportovci z různých zemí a dneska právě třeba v té profesionální cyklistice, v těch profesionálních týmech je obrovský důraz na nejmodernější technologie, na měření vlastně téměř jakýchkoliv hodnot, které v lidském těle změřit jdou. Stejný důraz je na perfektní stravu, stejný důraz je na regeneraci. Je právě tohleto ten důvod, proč jsi šel do té tréninkové skupiny mezinárodní, aby si mohl využívat vlastně ty nejmodernější poznatky?
2: To je dost dobrá otázka. My se úplně určitě měříme vlastně všechny možné věci, co jdou, ale pořád je hlavním, jako za mě, hlavním jako nejlepším ukazatelem to je své tělo a ten svůj pocit. Pokud to má člověk dobře vytrénovaný, dokáže věřit svýmu tělu a pak jako sekundárně, jaký vlastně ty poznatky jsou, ty data z těch různých testů, z těch monitorů a tohle. Takže člověk by měl vždycky věřit první a naslouchat to své tělo a potom se dívat na ty data.
1: Teď jsem se chtěl zeptat Simony, jak moc kouká na Garmin, ale promiň, to byla blbá otázka, ale jak moc sleduješ tyhle ty hodnoty vlastně v tom tréninku a jak moc ta profesionalita, kterou dneska sledujeme právě třeba v té profesionální cyklistice, už je i v tom paralympijském sportu?
0: Jo, tak my se samozřejmě taky snažíme sledovat všechny možné data a základem je u nás jako ten srdeční tep. A já to samozřejmě sleduju, kontroluji si to, ale přesně jak to říkal Metoděj, i tak se mě to snaží trenérka jako učit. První prostě dát důraz na ten pocit a vnímat to tělo, protože někdy se člověk cítí prostě perfektně a hodinky mu ukazují, že se vyspal úplně hrozně, má nízký VSTčko a všechno možný a měl by jít regenerovat a přitom on se cítí, jak kdyby mohl vyhrát mistrovství světa. A někdy je to přesně naopak, takže jo, samozřejmě sledovat to a dá se z toho vyčíst spousta věcí, ale ten pocit je důležitý, no.
3: Tak zástupci mladé generace, vypadá to trošku, tady boříte mýty, nejste takový ti lidé, kteří se ráno podívají na ty hodinky a podle toho čísla, které tam svítí, se dozvíte, jestli jste se vyspali dobře nebo špatně. Vypadá to, že to máte spíš obráceně. Je to tak, Metoděj?
2: Ne, tak určitě já to beru jako nějaký faktor, který mě vlastně utvrzuje v tom mým pocitu a naopak vyvracuje, ale já to spíš beru jako nějakou sekundární kontrolu k tomu mýmu pocitu, no.
1: Oba se věnujete sportu na maximální úrovni, jak to jde. Co všechno jste ochotný oproti vašim vrstevníkům obětovat pro to, abyste byli nejlepší v tom, co děláte? Simono, sleduješ třeba, co dělají tvoje kamarádky a co ty... Ne, nechci říct, nemůžeš dělat, ale vlastně nechceš dělat pro to, aby si byla pořád na té úrovni, na který seš a jednou třeba tu zlatou medaili z té paralympiády přivezla.
0: Já teda musím říct, že se asi obklopuju lidma, kteří mají takový podobný smýšlení jako já a spolužačky, který mám a nebo kamarádky, tak ty jsou taky sportovkyně a mají takový podobný životní styl jako já a žijou tím sportem, nedělají blbosti, ale zároveň se dokážou bavit a je s nima sranda. Takže to asi sdílíme podobně a nevnímám to nějak, že bych se omezovala oproti ostatním. A jo, samozřejmě jako pak někdo, když chodí na nějaký party a dá si každý pátek nějakou session s kámošema v hospodě a to, tak to úplně se neslučuje s tím sportovním životem, ale já z toho svého okolí jako nevnímám, no, že bych byla nějak extra pozadu oproti nim.
3: A Metodílek taky nemá pocit, že by o něco přicházel, tím spíš, že ještě se mi zdá, že tou kombinací rychlobruslení a těch koleček, že tam zas tak dlouhá pauza Metoděj mezi tím asi není, ne? Zas tak dlouhé dovolené nebývají.
2: Tak já mám vlastně hlavně taky tým, kde vlastně s tým trénuju a je tam spoustu lidí, kteří vlastně mají stejný tréninkový program a jsme tam, je tam skvělá parta a... No, máme, jelikož máme ten stejný tréninkový program, tak většinou máme stejný volná tohle, takže s nimi je fakt je skvělý trávit čas a dokážem si to i užít, no.
1: Dobře, nejste ti, kteří by trávili víkendy a večery na party, jak relaxujete? mety. Kde si odpočineš jak psychicky, tak fyzicky nejvíc v průběhu roku? A teď se nebavíme o dovolené, kde člověk vypne úplně, ale v tom průběhu roku stejně každý den potřebujeme v tom tréninku najít nějakou chvíli, kdy relaxujeme. Ať je to u televize, u nějaké počítačové hry, někdo čte, co tobě nejvíc dává energii zpátky?
2: Tak asi po nějakém jako náročném tréninkovém týdnu, který je v tom roku dost, tak nejradši prostě ležím asi celý den doma, dívám se na nějaký filmy, hru počítačové hry. A nebo když vlastně mám nějakou energii, tak rád si půjdu zahrát nějaký jiný sport, například basket, golf, a to je taky nějaká další relaxace a vlastně se úplně odtrhnu od nějakého toho stereotypu, toho brusení, kola nebo posilovny a vyzkouším si něco jiného.
1: Simi, co tobě dělá radost v tom tréninkovém procesu?
0: Jo, já to mám dost podobně, jako když jsem hodně unavená, tak si nejradši prostě lehnu do postele, zapnu telefon a scrolluju nebo něco takového. A jinak strašně ráda chodím do přírody, do lesa, někam na turistiku, na procházky, něco takového, takže přesně trávit takhle nějakým jiným sportem. Já teda úplně nemůžu hrát nějaký míčový hry, ale takhle někde v přírodě bejt a s kámošema, s rodinou, tak to je super relaxace.
1: Simona Bubeníčková a Metoděj Lek jsou hosty Kilometry Jiřího Ješka. Před tím, než dáme prostor vám, našim divákům a posluchačům tady na výstavišti na festivalu Off Season, tak ode mě poslední otázka. Kdybyste měli poradit vašim vrstevníkům, mladým sportovcům, kteří ještě třeba toho úspěchu nedosáhli, věc, kterou dnešní věda nebo moderní příprava potvrdili a vaše generace bere jako samozřejmost, co by to bylo, co vám pomohlo v tom sportu nejvíc se dostat na ten vrchol? Mety.
2: Tak za mě to byla asi nějaká ta disciplína, ty věci, co jsem tomu jako sportu obětoval, ale nedokázal bych jsem to, pokud by mě ten sport nebavil. Když jsem zatím jako nevěděl smysl, proč to dělám, tak bych jsem to nedělal. Takže asi najít nějaký smysl, proč to děláte, proč vás to baví, proč tomu chcete být dobří, a pak podle toho vlastně nějak tak upravit ten svůj život a ty své cíle, no.
1: Simi.
0: Jo, bude to určitě dost podobný, co říkal Metoděj. Já bych řekla, že ten člověk, ten malý sportovec musí chtít on, musí si být jistý, že tohle to chce dělat, je to, co ho bude bavit, a pak prostě jenom vydržet, no, a být konzistentní a vědět, že když se nedostaví ten úspěch hned, tak to nevadí, ale důležitý je, jak ten sportovec bude vyspělej v dospělosti a jak se mu bude dařit na té nejvyšší úrovni. Takže vydržet a v tom tréninku pokračovat a ať si to užívá, tu cestu, no.
1: Tak věřím, že oba dva jste asi dali důležitou inspiraci mladým sportovcům. Teď je čas pro vás, naši milí posluchači. Pokud máte nějaký dotaz na Metoděje nebo na Simonu, tak tady přiskočte k jednomu z těch dvou mikrofonů, které tady máme.
4: Tak dobrý den, já bych se chtěl zeptat asi na dvě otázky na Metoděje. A to je k olympijským hrám, jestli vlastně ta jeho poslední disciplína, ten hromadný start, jestli v ní vidí jako budoucnost na nějakých velkých tak světových závodech, protože kolem lidí z našeho okolí jsme to úplně nemoc nepochopili, ten formát, a nevíme, jestli by to mělo být jako takový ten zlatý hřeb toho celkového sportu. A jestli si ještě pohrával s myšlenkou před tím závodem, že by nastavil stejnou taktiku jako soupeř, který vlastně vyhrál to olympijské zlato. Děkuju.
2: Ten master, to, co jste viděli vlastně na olympiádě, nebyl nějaký úplně nejlepší vizuál toho, ty disciplíny, a nebylo to nejlepší probáce vlastně na těch olympijských hrách. Bohužel ten závod se odehrával úplně, dejme tomu, zvláštně. Moc mě to mrzí, protože vlastně celý ten balík vlastně nespolupracoval a nechal si tak, nejme tomu, hloupě odjet tu vedoucí dvojici. Ale od příštího roku by se měl měnit koncept toho závodu a mění se to vlastně na eliminační závod, což znamená, že každý kolo poslední člověk, který projede čárou, bude eliminován a do cíle jde nějakých 5 lidí a vlastně bude to 1, 2, 3 v projetí cíle. Což je vlastně přejatý koncept z kolečkového rychlobrusení, kde vlastně takhle se jezdí už desítky let. a uvidíme, jak to bude fungovat na ledě, protože to je občas dost fyzický a ty kontakty a nějaký pády k tomu patří, protože každý vlastně se tam bojuje o pozice. No a k té strategii, určitě jsem měl strategii odjet, nečekal jsem, že se to povede tak brzo. Chtěl jsem odjet po první polovině závodu, kdy vlastně už by ten balík byl nějak tak unavený a lidi by nemuseli stahovat. Ale jak říkám, no, bylo to fakt podivný závod, tohle se normálně neděje a po tom, co jsem se vlastně bavil s vítězem, s Jurtem Bergsmou, který vlastně zahájil ten útok, tak on ani v tu danou chvíli nechtěl odjet, chtěl spíš jenom rozhýbat závod, aby se to nějak tak, aby se začalo jet, takže tak.
5: Dobrý den, já bych měla dotazy dva na Simonu. První, jestli je dostatečné množství, kde může trénovat právě střelbu do biatlonu. A druhá otázka, jestli váš trasér po dobu závodu mluví pořád, abyste byla orientovaná, a protože k jeho výkonu sportovnímu to je plus. Děkuju.
0: Tak k té první otázce. Já v našem okolí mám nejbližší střelnici v Čechách v Jilemnici, což je asi 80 kilometrů, takže to je trošku dál, ale je tam můj klub a tam mám možnost trénovat, ale...
1: Tak pokud tam dojedeš na kole, tak je to super trénink.
0: Ne? Jo. Nevím teda jako s tou zbraní, jak bych to odvezla, když nemůžu to hát na zádech. Ale jinak jo, no. No a takže my trénujeme spíš v Polsku, což máme blíž, je to nějakých, nevím, 15 kilometrů, 20 třeba. A tam trénujeme víc, tam je vrstě moje kolečková dráha se střelnicí a tam to zázemí taky je fajn. A ten trasér, jo, ten musí mluvit pořád, protože jakmile i třeba na 3 vteřiny přestane mluvit, tak už prostě začínám třeba trošku víc odbočovat a jo, já potřebuji prostě neustálý nějaký zvuk a podle toho, odkud jako slyším ten zvuk vycházet, tak za tím trasérem, za tím zvukem jedu, no. Takže kdyby nikdo nemluvil, tak bych třeba najela do tribun, nebo tak.
6: Zdravím, dobrý den, Martin Šabatka. Já bych měl dotaz na oba. Jak moc velký problém vám dělá přecházet z normálního náčiní na kolečkový náčiní, anebo jestli už je to vlastně taková druhá přirozenost pro vás?
2: Tak pro mě, já vlastně jsem na těch kolečkových brusích začínal a začátku mi dělalo problém vlastně přijít na ten led, ale čím víc to dělám, tím ty přechody jsou dost jednodušší a my vlastně i kolikrát v té zimní sezóně přejdem zase na kolečka a nebo pak v té letní sezóně přejdem na led a vlastně přecházíme co nejvíc a teďka se dokážu dostat vlastně, aby jsem byl fully confident jako v tom daném, v té dané disciplíně, tak mi to trvá týden až dva, což není za stolik, protože předtím to byl měsíc víceméně, takže ten čas se jako dost zkracuje a už po prvním tréninku dokážu být hodně, hodně confident na, buď to na ledě nebo na kolečkách. A musím pravdu říct, že teďka mi větší problém dělá přijít z ledu na kolečka, než právě z koleček na led.
1: Tak děkujeme moc. Čas našeho pořadu a našeho prostoru tady na festivalu Off-Season se naplnil. Děkujeme za krásnou atmosféru a díky samozřejmě našim hostům. Našimi hosty byla čtyřnásobná paralympijská medailistka z Milána a Cortiny Simona Bobeníčková. A zlatý a stříbrný medailista z olympijských her Miláně a Cortině, rychlobrusář Metoděj Jílek. Já díky mému kolegovi Karlu Janu.
3: A já moc děkuji Jiřímu Ješkovi a poslouchejte Kilometry, užívejte si festival a děkujeme, že jste přišli.
7: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Na Rádiu Praha.